0: porozumění mezi Spojenými státy americkými a Íránem jsou zachování územní celistvosti Libanonu a volná plavba Hormuzským průlivem na 60 dnů. Budoucí řešení plavby úžinou dokument zatím nezmiňuje. Podle AP to uvádí nejmenovaný informovaný představitel státu, který novinářům přečetl americkou verzi. Memorandum už v neděli Washington a Teherán digitálně podepsali. V pátek se má ve Švýcarsku uskutečnit podpisová ceremonie. 20-letá tenistka Nikola Bartuňková porazila na travnatém turnaji v Berlíně Belgičanku Elis Mertensovou 6-1 a 6-4 a postoupila do čtvrtfinále. Duel proti světové 24 vyhrála za hodinu a půl a narazí na světovou jedničku Bělorusku Arinu Savalenkovou. Neuspěla naopak Kateřina Siňaková, která podlehla nasazené trojce Američance Jessice Pegulové 2-6 a 4-6.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: A teploty ve čtvrtek budou kolem 26 až 31 stupňů Celsia. Místy na severovýchodě a východě to bude o něco méně, kolem 24. Jinak bude skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne přechodně i jinde oblačno. Hlavně na horách čekáme výjimečně také přehánky. Tolik zprávy a informace o počasí, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Astrolog Antonín Baudyš mladší. A tak vám pomůžeme zjistit, co vás čeká a jak to vidí hvězdy. Bude k tomu stačit zavolat do rádia a mít přesné datum, čas a místo narození.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Levné ceny potravin táhnou dolů celou inflaci v Česku. Situace ve válce se podle francouzského prezidenta Macrona otáčí ve prospěch Ukrajiny. A teploty budou přes 30 stupňů Celsia. Místy může být o něco méně. U zpráv Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Ceny potravin táhnou dolů celou inflaci České republiky. Ve srovnání s okolními státy na tom ale nejsme vůbec špatně. V presklubu o tom mluvil ministr zemědělství Martin Šebestián.
2: Ty základní potraviny, to mě vlastně víceméně těší. Samozřejmě i ty jejich současné ceny. Vidím tam dvě rizika. Často jsou prodávány ty v řetězcích tyto potraviny za takzvané podnákupní ceny. A pak se ty marže samozřejmě a ty přirážky propisují v jiných typech potravin. A za druhé se obávám, že bude postupně docházet k propisování těch zvýšených nákladů z oblasti pohonných hmot a hnojiv do ceny potravin.
1: Celý pořad si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Chorvatská policie zatkla prvního důstojníka katamaránu, který v neděli nedaleko Splitu srážkou potopil plachetnici s českou posádkou. Informovala o tom chorvatská veřejnoprávní stanice HRT.
3: Lodní neštěstí nepřežili 4 Češi a další 4 osoby byly převezeny do nemocnice. Chorvatská policie oznámila, že byl zadržen 33-letý člen posádky katamaránu pro podezření z trestného činu proti bezpečnosti dopravy. Tamní média uvedly, že jde o prvního důstojníka, který byl v době nehody spolu s kormidelníkem na velitelském můstku. Prokuratura nyní rozhodne o jeho vzetí do vazby. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: Rovnováha sil ve válce na Ukrajině, kterou v únoru 2022 rozpoutalo Rusko, se přesunula ve prospěch Kyjeva. Na závěr summitu skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7 to prohlásil podle agentury Reuters francouzský prezident Emmanuel Macron. Prezident Spojených států Donald Trump opět jednal s hlavou ukrajinského státu Volodymyrem Zelenským a schůzku označil za dobrou. Český cyklista Matyáš Vacek obsadil v úvodní etapě závodu kolem Švýcarska 5. místo. Za vítězným Tadejem Pogačarem ze Slovinska zaostal o 4 minuty a 2 sekundy. Lepší výsledky zaznamenal 24-letý český jezdec letos pouze v časovkách. A to v únoru na kolem Valencie, kdy byl třetí, a v březnu na Paříž-Nice, kde dojel druhý.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploměr ukáže ve čtvrtek kolem 26 až 31 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě bude o něco chladněji kolem 24. Jinak bude jasno nebo skoro jasno. Ojediněle čekáme oblačnost. Pršet by mělo pouze na horách, a to pouze ojediněle. Tolik zprávy a informace o počasí. Další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Téměř 2/5 obchodníků porušili zákon při poskytování slev. Tenistka Nikola Bartuňková porazila Belgičanku Elis Mertensovou. A teploty ve čtvrtek půjdou nad 30 stupňů Celsia, bude jasno. U zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Česká obchodní inspekce se zaměřila na slevy. Téměř 2/5 obchodníků v letošním prvním čtvrtletí porušili zákon při jejich poskytování. Inspektoři provedli přes 650 kontrol. Porušení předpisů zjistili ve více než 250 případech. Nejčastěji přišli na nekalé praktiky nebo špatně vypočítané slevy. Řekl Frekvenci 1 mluvčí ČOIKy František Kotrba.
2: To znamená praktik, které vedou spotřebitele k tomu, že učiní ekonomické rozhodnutí, které by jinak neučinil, a porušení ustanovení týkající se informací o slevě a údajů o nejnižší ceně, za kterou byl výrobek nabízen a prodáván v době 30 dnů před poskytnutím slevy.
1: Celkem rozdali pokuty za téměř 9,5 milionu korun. Čeká nás tropický víkend. V pátek teploty na řadě míst překonají 31 stupňů. Platí výstraha meteorologů. V sobotu bude navíc ještě tepleji. Jak řekla za Český hydrometeorologický ústav Marie Odstrčilová.
3: V sobotu 20. června se teploty dostanou na 31 stupňů na většině území. Na jihu Moravy a lokálně i v severní polovině Čech mohou přesáhnout 34 stupňů Celsia. Od neděle se horko zmírní, ale teploty mohou stále dosahovat 31 stupňů. Po celé období budeme vzhledem k velké vlhkosti vzduchu pociťovat dusno. Výstrahu budeme v dalších dnech upřesňovat.
1: Vedra mají pokračovat i po víkendu. Od středy se má začít ochlazovat. Lidé by v těchto dnech měli zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů v kombinaci s minerálními vodami. Součástí memoranda o porozumění mezi Spojenými státy americkými a Íránem jsou zachování územní celistvosti Libanonu a volná plavba Hormuzským průlivem na 60 dnů. Budoucí řešení plavby úžinou dokument zatím nezmiňuje. Podle AP to uvádí nejmenovaný informovaný představitel státu, který novinářům přečetl americkou verzi. Memorandum už v neděli Washington a Teherán digitálně podepsali. V pátek se má ve Švýcarsku uskutečnit podpisová ceremonie. 20-letá tenistka Nikola Bartuňková porazila na travnatém turnaji v Berlíně Belgičanku Elis Mertensovou 6-1 a 6-4 a postoupila do čtvrtfinále. Duel proti světové 24 vyhrála za hodinu a půl a narazí na světovou jedničku Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Neuspěla naopak Kateřina Siňaková, která podlehla nasazené trojce Američance Jessice Pegulové 2-6 a 4-6.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A teploty ve čtvrtek budou kolem 26 až 31 stupňů Celsia. Místy na severovýchodě a východě to bude o něco méně, kolem 24. Jinak bude skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne přechodně i jinde oblačno. Hlavně na horách čekáme výjimečně také přehánky. Tolik zprávy a informace o počasí, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Levné ceny potravin táhnou dolů celou inflaci v Česku. Situace ve válce se podle francouzského prezidenta Macrona otáčí ve prospěch Ukrajiny. A teploty budou přes 30 stupňů Celsia. Místy může být o něco méně. U zpráv Frekvence 1 zdraví Ondřej Albrecht. Ceny potravin táhnou dolů celou inflaci České republiky. Ve srovnání s okolními státy na tom ale nejsme vůbec špatně. V presklubu o tom mluvil ministr zemědělství Martin Šebestián.
2: Ty základní potraviny, to mě vlastně víceméně těší. Samozřejmě i ty jejich současné ceny. Vidím tam dvě rizika. Často jsou prodávány ty v řetězcích tyto potraviny za takzvané podnákupní ceny. A pak se ty marže samozřejmě a ty přirážky propisují v jiných typech potravin. A za druhé se obávám, že bude postupně docházet k propisování těch zvýšených nákladů z oblasti pohonných hmot a hnojiv do ceny potravin.
1: Celý pořad si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Chorvatská policie zatkla prvního důstojníka katamaránu, který v neděli nedaleko Splitu srážkou potopil plachetnici s českou posádkou. Informovala o tom chorvatská veřejnoprávní stanice HRT.
3: Lodní neštěstí nepřežili 4 Češi a další 4 osoby byly převezeny do nemocnice. Chorvatská policie oznámila, že byl zadržen 33-letý člen posádky katamaránu pro podezření z trestného činu proti bezpečnosti dopravy. Tamní média uvedly, že jde o prvního důstojníka, který byl v době nehody spolu s kormidelníkem na velitelském můstku. Prokuratura nyní rozhodne o jeho vzetí do vazby. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: Rovnováha sil ve válce na Ukrajině, kterou v únoru 2022 rozpoutalo Rusko, se přesunula ve prospěch Kyjeva. Na závěr summitu skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7 to prohlásil podle agentury Reuters francouzský prezident Emmanuel Macron. Prezident Spojených států Donald Trump opět jednal s hlavou ukrajinského státu Volodymyrem Zelenským a schůzku označil za dobrou. Český cyklista Matyáš Vacek obsadil v úvodní etapě závodu kolem Švýcarska 5. místo. Za vítězným Tadejem Pogačarem ze Slovinska zaostal o 4 minuty a 2 sekundy. Lepší výsledky zaznamenal 24-letý český jezdec letos pouze v časovkách. A to v únoru na kolem Valencie, kdy byl třetí, a v březnu na Paříž-Nice, kde dojel druhý.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploměr ukáže ve čtvrtek kolem 26 až 31 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě bude o něco chladněji kolem 24. Jinak bude jasno nebo skoro jasno. Ojediněle čekáme oblačnost. Pršet by mělo pouze na horách. A to pouze ojediněle. Tolik zprávy a informace o počasí. Další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1, zprávy.
2: A hubatá. Lucie Černá, to se není pravda.
3: Ježiši. Krásné ráno.
4: Dobré ráno, české fotbalisty čeká na mistrovství světa klíčové utkání o postup z JAR. Česká národní banka rozhodne o nastavení úrokových sazeb. Se silnějším provozem už počítejte na D1 před Brnem. Čeští fotbalisté dnes od 18 hodin našeho času nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice. Zástupce šéfredaktora deníku Sport a podcaster Adam Nenadal si nemyslí, že by čeští fanoušci po první prohře s Jižní Koreou 1-2 měli o dnešní zápas menší zájem. Spíš naopak.
5: Dneska výkopu naprosto ideální pro Česko. Možná už takhle dobrý zápas na mistrovství světa nezažijeme. Ten výkop je v 18:00. Myslím si, že fanoušky to začne vtahovat, ten šampionát postupně i teď. A já doufám, že i po té čtvrteční výhře, s kterou tak nějak jako počítám, co se týká diváckého zájmu, tak takový malý test si můžeme udělat s ligou na ruby živě, protože budeme promítat ten zápas v centrálním parku Chodov na Praze 4.
4: Některá města připravila na dnešní výkop naší reprezentace od 18 hodin velkoplošné obrazovky. Večer s fotbalem tak stráví lidé na několika místech v Praze, ale také u jezera v Mostě nebo na náměstí v Kolíně a Liberci. Česká národní banka dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Podle analytiků bude rada zvažovat ponechání základní úrokové sazby na 3,5% a její zvýšení o 0,25% bodu. Odborníci se přitom přiklání spíš ke zpřísnění měnové politiky. Tuto možnost naznačil minulý týden v rozhovoru s agenturou Bloomberg i guvernér České národní banky Aleš Michl. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme předsedu opozičních starostů a nezávislých Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech nebo situace veřejnoprávních médií. O schůzku podle Hradu požádal šéf hnutí STAN. Dvakrát do měsíce dostávají děti ve školách na prvním stupni mléko v rámci speciálního programu Mléko do škol. Podle ministra zemědělství Martina Šebestiána by rádi objem zvýšili. Mluvil o tom v našem presklubu.
6: My vlastně chceme obecně podporovat spotřebu tuzemských, lokálních českých potravin ve veřejném institucionálním stravování, kam samozřejmě patří i školy. Je to, myslím si, pro nás důležité z toho, že ty místní výrobci jsou schopni garantovat tu čerstvost.
4: Celý presklub si už teď můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz. Prezidenti Spojených států a Iránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění otevírající cestu k mírové dohodě. Podle Pakistánu, který jednání mezi oběma stranami zprostředkoval, má Irán okamžitě otevřít blokovaný Hormuzský průliv a USA ukončit blokádu iránských přístavů. Po podpisu dál panují nejasnosti ohledně oficiální ceremonie, která se má zítra za účasti vysokých představitelů obou zemí konat ve Švýcarsku. České volejbalistky dnes čeká na Filipínách další vystoupení v rámci Ligy národů. Po porážce s úřadujícími olympijskými šampionkami z Itálie narazí na Američanky, které turnaj pod 5 kruhy ovládly před 5 lety v Tokiu. Utkání dnešní začne v 10 hodin dopoledne našeho času.
1: Frekvence 1.
4: Počasí. Providěli jsme se, vlastně my jsme i spali v teplé noci. Bylo vám teplo nebo ne?
7: Zimla jsi, jo?
4: No, spalo se mi dobře.
8: Mně se taky spalo dobře, ale že by mi bylo teplo jako z té noci, to zase
4: no, taky ne. Ale když jsem sedla do auta, tak bylo 19, příjemných 19 stupňů. Takže
9: teplo... to měla spát v autě.
8: Jaký teploty na nich čekají dneska?
4: Jakoby přes den, nebo teď chcete vědět, jaký jsou venku. Nebo v autě v zavřeném.
9: Každý má v autě jinak,
4: tak venku teď teploty 15 až 19, většinou oblačno. Mraky se nám ale během rána postupně protrhají na polojasno. Přes den se ale zase na obloze objeví a úplně se vyjasní k večeru. Teploty budou dnes vysoké mezi 27 a 31 stupni, jen na severovýchodě a východě zůstanou u 25.
1: Frekvence 1. Doprava.
4: A jdeme ještě na D1, protože tam už se tvoří kolony.
8: Tebe to auto nepustí, ne?
4: Co to udělal, Máro? A tu dopravu teda nepustíš, to nevadí.
8: Ale pustím.
4: Jo, takže kolony jsou před Brnem standardně na D1.
8: Pojďme si to poslechnout.
3: Se sílící dopravou a nesouvislou kolonou kamionů v pravém jízdním pruhu je potřeba počítat na dálnici D1 před Brnem, pokud se zde budete blížit od Prahy. Konkrétně je pak tento provoz mezi 182. až 196. kilometrem ve směru na Ostravu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
4: A po Honzovi už tady máte Máru s Lubkou.
8: Krásné ráno.
4: Čtvrteček.
8: Krásné ráno.
4: Čtvrteček.
8: Letí to. Letí to jako bláznivý, no, ten čas. No nic, co s tím?
9: Tak Lubi, tak co, tak řekni,
8: co s tím? Co jako zátopku, jo, jak jsem včera běžela. No běžela jsem, doběhla jsem. Není důležité vyhrát, že?
9: Ne, ale, tak to.
8: Ale zúčastnit se překvapilo mě, já vlastně vím, že Letná je taková jako na kopci, ale překvapilo mě, jak ten kopec, zvlášť když běžíš nahoru, jak je velký. Ale jako dobrý, no. Je pravda, že někde kilometr před cílem, já jsem běžela 5 kilometrů, mě předbíhali ti, co už běželi to druhý kolo, víš, takový ti rychlí závodníci, co už běželi těch 10 kilometrů, že ono to běželo dvakrát do kolečka, ta samá trasa. Ale jo, dobrý, sice nemůžu dneska moc chodit, mám strašný hlad, ale dobrý.
9: Kolik tam přišlo momentu, když říkala, já se na to vyprdnu?
8: Ne, ten nepřišel, ten moment. Ten nepřišel, protože já jsem věděla, jako že... Já jsem to běžela kvůli tomu, že jsem věděla, že chci. Uh-huh. Jo? A tak nějak jako jsem bojovala s kolenama poslední dobou a věnovala jsem strašně moc času tomu, aby mě ty kolena netrápily, takže jsem to posilovala. Tak a tohle bylo takový nějaký jako moje za odměnu.
9: Takže tebe trápili kolena, tak si se posílila, abys to mohla zaběhnout a teď předpokládáš, že to asi přijde zase, že?
8: Teď se vezmu invalidní křeslo.

0: Frekvence 1.
1: Krásné ráno, milí přátelé, vítejte u čtvrtečních horoskopů. Dnes je den autistické hrdosti. Svátek slaví Milan, Milana a Milič. Blahopřejeme. Luna ve lvu přináší překvapivé postřehy senzitivním osobám, umělcům a vůbec tvořivým lidem. V lásce, přátelství i v tvůrčí činnosti zvítězí kvalita. Co čeká blížence? Dnešek je přející. Hýříte dobrou náladu, pochybnosti si nijak nepřipouštíte. Doufáte, že nějak sami zmizí. Radci, touha oslnit partnera svými nápady bude stát za většinou vašich pozitivních rozhodnutí, ale je i možné, že on překvapí vás. Lvi, Luna vám přeje. Dnešek je zvlášť vhodný k dořešení citových záležitostí. U déle trvajících vztahů lze očekávat zasnoubení nebo sňatek. Pany, emoce ve vás bublají. Můžete procházet citovou přeměnou, která se může projevovat nespokojeností v dosavadním vztahu. Váhy, zřejmě se dostanete do situace, která vám otevře oči a přiměje vás zvolit jinou taktiku. Nasaďte neodolatelný úsměv a nikdo vám nedokáže říct ne. Štíři, jste zadaní, ale přesto se vám do hlavy neustále vrací jistá osoba, kterou jste nedávno potkali. Ach jo. Střelci, jste milovníci života. Každý rozruch vítáte. Přesto i vy si potřebujete odpočinout. Největším dobrodiním, které pro sebe můžete udělat, je udržet se v rovnováze. Kozorozi, máte svoji hlavu. Ze zásady odmítáte připustit, že vám něco nejde. Existují i jisté meze, na které je třeba myslet. Vodnáři, změny, které vás dnes čekají, budou přinejmenším nečekané. Chcete-li prožít prima den, nepouštějte se do ožehavých témat. Ryby, dnes se projeví, nakolik máte dobrý odhad na lidi a zda disponujete trpělivostí. Rozumí vám býci, blíženci, rak, lev i střelec. Pozor na pany a kozorohy. Berani, lomcuje s vámi vitalita jako hrom. Můžete se těšit na výrazný obrat k lepšímu. Víci, dnes prožijete více radostí než starostí. Večer najdete klíč, jak rozehřát city partnera. Milí přátelé, nešetřete citem. Sázejte na kompromisy. Hádky nestojí za to, abyste na ně mrhali svoji energii. Přeji úspěšný den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Jedna plus jedna, jeden forek od nás, jeden forek od vás a já tu jeden mám, Máro. S ohledem na to, co jsem dělala včera, tak mě docela dost pobavil. Přišel od Filipa, jo? Tak, udýchaný muž přiběhne k farmáři, stojícímu na poli a ptá se. Promiňte, pane, moc bych vám potřeboval přeběhnout tamhle po tom poli. Hrozně potřebuju stihnout ten vlak 16.23. A zemědělec říká mu, jako klidně. Ale když si vás všimne můj bík, stihnete i ten 16.05.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Krásné ráno, další fórek, tentokrát od tebe, těším se na něj.
1: Tak poslouchej dobře.
0: Poslouchám.
1: Číňané odmítli zakázku na výstavbu 400 km dálnic v České republice. Prý se jim nevyplatí sem na týden jezdit.

0: Frekvenci 1, pojďme se podívat na počasí. Tropy jsou tady zpátky na Moravě, odpolední maxima do 31. V Čechách odpoledne naměříme až 29, ale naši pocitovou teplotu bude zvyšovat vysoká vlhkost vzduchu. Bude nám připadat, že je až o 3 stupně tepleji.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Další zápas české reprezentace na mistrovství světa jede na Nova Action. Fanděte našim proti Jihoafrické republice. Živě i se speciálním studiem už dnes v 17.15 na Nova Action a živě i kdykoliv ze záznamu na OnePlay.
3: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
4: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
5: No a pojďme na zprávy o 6:30 s Lucí Černou.
6: Jdeme na ně, hezké ráno. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A. A půjde v něm o všechno. Národní tým nesmí prohrát, pokud chce pomýšlet na postup ze skupiny. Utkání začne v 18 hodin našeho času. Prezidenti Spojených států a Iránu elektronicky podepsali text memoranda, která má s okamžitou platností nastolit příměří na všech frontách, včetně Libanonu, a otevřít Hormuzský průliv. USA už zveřejnili všechny podrobnosti memoranda. Jeho tištěnou verzi prezident Trump podepsal v paláci ve Versailles během večeře s francouzským prezidentem Macronem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dostal ostrý vytýkací dopis od premiéra Babiše. Podle aktuálně CZ v kuloárech už pár týdnů spekuluje o tom, že s ním je šéf kabinetu nespokojený a hledá za něj náhradu. Z podkladové analýzy, která byla zpracována pro potřeby vlády, totiž podle Babiše vyplynulo, že by se v rezortu dalo snadno uspořit 15 až 18 miliard korun. A nejsou k tomu ani potřeba žádné složité legislativní změny. Nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská dnes složí slib a ujme se funkce. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí na postu Stanislava Křečka.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
6: A ještě míříme na silnice.
7: Se sílící dopravou a nesouvislou kolonou kamionů v pravém jízdním pruhu je potřeba počítat na dálnici D1 před Brnem, pokud se zde budete blížit od Prahy. Konkrétně je pak tento provoz mezi 175. až 196. kilometrem ve směru na Ostravu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
0: A teď už se pojďte na Frekvenci 1 spolu s námi podívat na noviny, které jsme za vás přečetli.
5: Prokletě drahé Chorvatsko, za noc v kempu dáte víc než ve Švýcarsku. Noc v chorvatském kempu stojí v hlavní sezóně v průměru 73 euro, což znamená vlastně o něco víc než 17 stovek. Nový Reflex právě v prodeji, tentokrát i o problémech mladé generace. V rozhovoru pro Reflex otevřeně promlouvá první dětský ombudsman, který popisuje, s jakými problémy se na něj děti obracejí, v čem systém nejčastěji selhává. No a víkend přinese i tropy, silné bouřky, nejtepleji ale bude v sobotu, teploty se přijímají vyšplhat až 36 stupňů.
0: Kamže?
5: Slyšela jsi dobře, 36, je to odporný.
0: 36?
5: No.

0: Aj za to všetko láska môžeš ty.
1: Jan Kraus a Blondýna.
2: Anglické úřady zakazují fotbalovým fanouškům vlajky. Mohli by děsit migranty, argumentují. Co vy na to?
3: Ano, chalifát Británie se proměnil v ochranu všech muslimských bratří a sester. A Britové jsou tam na návštěvě jako neposlušní turisté. Je to taková symbolizace, kam se lze dostat i z země, jako je moje milovaná Británie.
2: A myslíte, že by to ty migranty opravdu tak jako pátlo?
3: Ne, vůbec ne. Tomu nevěřím ani slovo. Ale zaprvé je to ten teror cnosti, ty dobroty, pomáháme. Je to uplatňování zaprvé té metodiky oběť a agresor nebo utlačovatel. Za třetí je v tom rasismus, ten, co jsme si nastolili, ten bílej. To znamená, největší smrťák je bílý chlap. Můžete si mě prohlídnout. Jsem na zastřelení jenom za to, jak mě pánbůh stvořil.
2: Trošku jo, no.
3: Eliminovat, vyhubit, škodná, agresor, znásilňovat, žrout. Prostě tam není dobrá vlastnost. Ani jako tažnej nefunguje. Takže... A to, když to posčítáte pěkně s tím, že odešli z Evropské unie, aby zastavili tu migraci, to se nepovedlo, ta se dokonce zvedla. A když taková bývalá mocnost, jako je Velká Británie, není schopná si ohlídat hranice, tak musí přijít apokalypsa.
4: Jan Kraus a Blondýna.
1: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Krásné čtvrteční ráno za 6:45. Pojďme prověřit, kdo je tady chytrej, jak rádio. Máro, dneska otázka na tebe.
1: Máš takový šibalský úsměv. No, ten jsi včera neměla.
0: No, protože včera se zeptal ty mě, že jo?
1: Přesně.
0: Teď jsem za frajerku. Tak, ale dneska teda fotbal. Čeká nás je AR a tak jsem si říkala, že by blondýna mohla položit jednu fotbalovou.
1: No,
0: zákeřnou. Já se tě ptám, kolik míčů fotbalových padne na jeden fotbalový zápas? S kolika míči se hraje jeden fotbalový zápas? Koukáš na mě?
1: Mám to říct jako teď? Já jsem teda neviděl mač, kde by se kopalo víc než jeden balón.
0: Takže si myslíš, že stačí jeden, jo?
1: Tak asi tam jsou ještě nějaký v záloze, kdyby se třeba náhodou rozbil, nebo ho třeba někdo ztratil, kopneš to za potoce.
0: Ups, to se nám to ztratilo.
1: A pak už jenom autor.
0: Přesně, takže kolik tak myslíš?
1: 10.
0: Říkáš 10?
1: No.
0: Co myslíte vy? Zkuste nad tím zapřemýšlet, dejte nám vědět na 736-300-444 a za chvilku správná odpověď.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Další zápas české reprezentace na mistrovství světa jede na Nova Action. Fanděte našim proti Jihoafrické republice. Živě i se speciálním studiem už dnes v 17.15 na Nova Action a živě i kdykoliv ze záznamu na OnePlay.
4: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
5: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: Tak pojď teda.
1: Mám jít?
0: Řekni mi.
1: Já ti to řeknu.
0: Řekni mi, kolik balonů je potřeba na jeden fotbalový mač.
1: Já ti to řeknu za chvilečku, ale ještě se pojďme podívat, co nám kdo napsal. Mám tady zprávu od Mikuláše. A píše, ahoj Lubko, když jsem byl malej, hrával jsem fotbal a využívali jsme podavače míčů na zápasech reprezentace. Měli jsme vždy 4 na každé z delších stran, 2 na kratších stranách. Jeden měl u sebe náhradní rozhodčí a s jedním se hrávalo. Celkem tedy na hřišti a kolem něho bylo 14 míčů, ale že je to pevně dané, jsem netušil. Slovenská reprezentace, jo? A taky je to 20 let zpátky, normy se mohly změnit. Takže to už je možná malinkatá nápověda a myslím si, že Mikuláš to řekl naprosto přesně. Protože je to opravdu 14 až 20 míčů, který padne na jedno fotbalové utkání. Takže Mikuláš si zaslouží obrovský potlesk a ty v podstatě, Máro, taky, protože si říkal, že je to podle tebe odhadem 10 míčů.
0: No.
1: Já jsem se na to dívala. Vtipný je, že teďka se ty míče musí před zápasem nabíjet, protože obsahují ty čipy.
0: No a když ty míče zbudou po tom zápase, tak se to vyhodí?
1: To jsou podle mě památeční, že jo? Protože každý ten míč je označený tím konkrétním turnajem, takže takovej míč bude mít velikánskou hodnotu. Jinak cena toho míče, což samozřejmě je něco úplně jiného než hodnota toho míče, protože
0: se to
1: samozřejmě
0: nevyhodí, se to prodá.
1: Ta bude stoupat, tak je prosím tě 3 500 korun. Jeden ten fotbalový míč, který se teďka používá na mistrovství světa ve fotbalu.
0: Já úplně vidím toho Ondru Vetchýho. Máme Roteiro!
2: Frekvence 1.

0: Na frekvenci jedna z té nejlepší muziky, takto před 7 hodinou raní Bee Gees, ale my se chystáme už do další hodiny, a to klidně s činaských kapradinou. Řekni mi, lásko,
1: co po nás zůstane. Dcera měla teďka úkol a musela mít do školy vyfocenou přesečku a kapradinu, musím
0: a
1: ti říct. No, že to byl docela jako těžký úkol sehnat kapradinu.
0: Tak jsi tam měla dát uhlí.
1: Taky depešáky dáme.
0: To už je taky takový uhlí, že?
1: Taky, ale ještě možná hnědý, ještě pořád
0: ano,
1: hrajou.
0: Taky
1: a přidá se i Lucie Bílá.
2: Už nechci řvát, chci radši zpívat,
0: a tam už bych o uhlí nemluvil.
1: Tam bych taky byla opatrná.
0: To by Ramkovi nemuselo sednout.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Zavratné mega slevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
8: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 kaplech při koupi balení za 16,75 za kus.
7: Bila. To dobré začíná u nás.
9: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
10: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
14: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
15: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami naše moderátora.
16: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
17: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A už je černá.
1: Dobré ráno. České fotbalisty čeká na mistrovství světa klíčový zápas s Jihoafrickou republikou. Největší odborový svaz v zemi si zvolí nového předsedu. Jsou dva kandidáti. Kolony čekejte na D1 před Brnem. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice ke druhému ze tří zápasů skupiny A. A půjde v něm o všechno. Národní tým nesmí prohrát, pokud chce pomýšlet na postup ze skupiny. Podle fotbalového komentátora Jana Rajnucha bychom tohoto soupeře mohli zvládnout. Naši hráči ale potřebují být odvážnější, dodal pro Frekvenci 1.
18: Jsou to dva různý styly samozřejmě hry. Korejci nám ukázali svoji rychlost, dynamiku, prostě organizaci hry. Opravdu vyspělý fotbalový tým a Jihoafrická republika mi přišla taková hodně rozháraná v tom prvním zápase s Mexikem, samozřejmě mohla tam být určitá nervozita, taková, jak bych řekl, nedůsledná a tam bychom mohli ten tým nachytat a tím je porazit, takže tam si myslím, že máme větší šanci v nějaký zodpovědnosti, než má soupeř.
1: Utkání s JAR začne v 18 hodin našeho času. Česká národní banka dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Podle analytiků bude rada zvažovat ponechání základní úrokové sazby na 3,5% a její zvýšení o 0,25% bodu. Odborníci se přitom přiklánějí spíš ke zpřísnění měnové politiky. Tuto možnost naznačil minulý týden v rozhovoru s agenturou Bloomberg i guvernér České národní banky Aleš Michl. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme předsedu opozičních starostů a nezávislých Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech anebo situace veřejnoprávních médií. O schůzku podle hradu požádal šéf hnutí STAN. Největší odborový svaz KOVO bude v Praze volit nového předsedu a místopředsedy. Kandidaturu potvrdili dva uchazeči. Stávající předseda svazu Roman Ďurčo a bývalý místopředseda svazu Tomáš Valášek. Volební sjezd začne dnes a zúčastní se ho i vládní i opoziční politici, včetně předsedy Senátu Vystrčela, předsedy sněmovny Okamury a ministra průmyslu a obchodu Havlíčka. Nového šéfa bude 160 delegátů sjezdu volit zítra. Prezidenti Spojených států a Iránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění otevírající cestu k mírové dohodě. Podle Pákistánu, který jednání mezi oběma stranami zprostředkoval, má Irán okamžitě otevřít blokovaný Hormuzský průliv a USA ukončit blokádu íránských přístavů. Jak to bude s původně naplánovanou zítřejší oficiální ceremonií ve Švýcarsku, se neví.
17: Frekvence 1.
1: Počasí. Dneska bude většinou polojasno až oblačno, zejména na východě území a na horách se během dne mohou vyskytnout ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty nám vystoupí na 27 až 31 stupňů, jen na severovýchodě a východě zůstanou teploty u 25.
17: Frekvence 1. Doprava.
1: A ještě se podíváme, jak to právě teď vypadá na hlavních tazích.
19: Nesouvislou kolonu evidujeme na příjezdu do Brna po D1 od Prahy mezi 179. a 196. kilometrem. A porouchané vozidlo nepřehlédněte na 12. kilometru dálnice D8 na Německo. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: A i po 7. hodině pokračují na frekvenci 1 Mára s Lubkou.
20: Krásné ráno.
0: No dobré jítro.
20: Krásné čtvrteční. Přátelé, pozor. I když je dneska čtvrtek, tak nás čeká... Ne, i když je dneska čtvrtek. Protože je dneska čtvrtek, tak nás čeká zápas s JAR. No a protože nás čeká zápas s JAR a vznikl tady takový jako speciální požadavek.
0: No. A Miloš je velký odborník na fotbal.
20: Ano, tak jsme si říkali, že by kvízíček mohl být dneska. A myslím si, že to bude právě na fotbalové téma. Takže jestli si myslíte, že se zvládnete ještě na tuto zkoušku našprtat?
0: No, já jenom, aby to třeba jako nehrálo víc chlapů než ženských.
20: To asi bude hrát víc chlapů než ženských, ale teď si představ, kdyby ty chlapy ženská porazila.
0: Tak může se stát, že?
20: Může.
0: Může, no.
20: Může. Ženy? Pojďme do toho.
0: Takový to fotbalový štěstíčko, toho občas se mi navolá, no.

0: Krásné ráno, Vladimír Polívka je tady dneska s námi na Frekvenci 1. Ještě než vás nechám promluvit a všechno, musím vyřídit moc velký pozdrav od Marty Jandový. Moc vás pozdravuje.
1: Já děkuju.
0: Tak když zjistila, že jsem tak říká, ježiš, pozdravujte ho, my jsme tenkrát nějak někde přes nějaký sousedy, já nevím co, a gratuluje k holčičce. Takže to jenom, aby bylo všechno jako vyřízeno, tak a můžeme si povídat.
1: Děkuju.
0: Tak krásné ráno.

0: Vy jste musel v poslední době asi hodně škytat, protože my jsme tady měli na rozhovor Ondřeje Pavelku s Danou Batulkovou, což jsou vaši filmoví rodiče z filmu Po večerce.
1: Ano.
0: Jak se vám s nimi točilo?
2: No, my se známe s panem Pavelkou třeba rozhodně docela dlouho, i s paní Batulkou jsme točili, ale s Pavelkou ten už mi hrál šéfa. Aha. A ten otec, že by bude hrát tátu, to už bylo opravdu úplně na spadnutí, protože... Já jsem viděl na nějakých fotkách, když jsme vedle sebe a opravdu máme úplně stejný oči. To je docela zajímavý. Máme fakt podobný oči. Takže ten táta se tam nabízí vyloženě. No.
3: A koho to napadlo teda? Nebo vy jste přišel s tím, a co kdyby to byl Ondra, my máme stejný oči?
2: No, jasně, no.
3: Jo.
2: Já nevím, koho to napadlo, no, tak asi toho režiséra bych řekl. Režisér to obsazuje a samozřejmě producent schvaluje. A myslím, že tady to jako nebyl důvod to neschválit.
0: Tam to nemělo kam uhnout,
2: to je dobrá volba. To
3: Vladimír Polívka je dneska s námi na Frekvenci 1.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Planeo vykopává akční

0: týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
1: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty.

0: je na čase být.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: 3,5 tisíce pro vás máme na telefonním čísle 257-400-999.
4: Člověk tady chvilku není a už to takhle poskočilo.
3: Už to takhle poskočilo. Tak pojďme hrát. Pojďme hrát. Otázka, kdo se nám dovolal a odkud? Krásné ráno, tady Lubka a Mára, frekvence.
5: Stando z Náchoda, dobrý den.
4: Ráno, Stando.
5: Už zase jsem tam.
3: Už zase jste tady, jak vy to děláte? Máte nějaký tajný tip, jak se dovolat?
5: No, nesmím ho prozradit. Ne?
3: Jo, nesmíte ho prozradit, dobře. Tak jo, tak si ho nechte pro sebe, tady máte větu.
6: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
5: Pojištění.
3: Pojištění. Pojďme to prověřit. Říkáte pojištění?
6: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
4: Ale pojištění vyloženě praktické na cesty.
3: To praktické je, ale to
4: správně
3: slovo
4: to není.
3: Každopádně, Stando, díky moc, my přihodíváme, se mějte krásně.
5: Tak já si pobrečím.
3: Pobrečte si a pak to vytočte znova, když to umíte. Tak, přihodíme 500. Takže 4000, ještě jednou dneska ráno hrajem.
2: To nejlepší z muziky.
1: Frekvence.

0: nejpřesnější předpovědi počasí.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Krásné ráno. Úderem čtvrtečního dne startuje série tropických teplot. Už dnešní nejvyšší odpolední teploty se zastaví až na 31 stupních Celsia. A to zejména v Polabí, v Pohoří a také na jižní Moravě. Na zbytku Česka to budou teploty nejčastěji do 29 stupňů Celsia. Očekáváme polojasno až skoro jasno. Během dne se bude vytvářet četná kupovitá oblačnost, z té ale budou dešťové přehánky vypadávat pouze ojediněle, a to v horských oblastech. Nejčastěji spadne do 4 litrů na metr čtvereční. Za lito tak mít nebudeme. Nicméně odpolední maxima na těch 31 stupních Celsia a vysoká vlhkost vzduchu. Pocitově se tak budeme cítit na teploty ještě vyšší. A pokud se ptáte, jaký den v tomto týdnu bude nejteplejší, tak to bude sobota. V odpoledních maximech naměříme 36 stupňů Celsia a pocitově se budeme cítit až na 40 stupňů. Vlhkost vzduchu bude obrovská.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najdete podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami naše moderátora.
5: Jsme a na místě připravená Lucie Černá se zprávami.
6: Hezké ráno. Podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec by měly být podle senátu přísnější. Horní parlamentní komora tak kvůli tomu upravila spornou novelu o veřejných rozpočtech, kterou tak bude muset znovu projednat sněmovna. Ministrně financí Schillerová se senátními úpravami nesouhlasila. Česko čeká tropický víkend. Zítra bude až 34 stupňů a v sobotu dokonce až 36. Nebe bude jasné nebo polojasné. Od soboty se mohou objevit i silné bouřky. Tenista Tomáš Macháč si na letošním Wimbledonu nezahraje. Z třetího Grand Slamu sezóny se omluvil kvůli potížím s levou nohou. Do Brna míří desítky tisíc lidí. Už zítra tam začne velká cena České republiky silničních motocyklů. Policie chystá rozsáhlá bezpečnostní a dopravní opatření. Doporučuje lidem, aby vyrazili s velkým předstihem. U vstupu budou například kontroly předmětů, které si návštěvníci přinášejí sebou. V plánu jsou také ranní pyrotechnické prohlídky tribun a dalších prostor určených pro veřejnost. K monitorování situace nasadí policie i moderní techniku, včetně dronů.
7: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: A ještě se podíváme na silnice.
8: Kolona převážně kamionů se tvoří na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Kamiony stojí už na 175. kilometru. Osobní vozidla se zastavila na kilometru 181, ale mění se to. A porouchané vozidlo nepřehlédněte na 69. kilometru D11 na Prahu. A ze stejného důvodu jeďte opatrně také po D1. Tady stojí porouchané auto na krajnici na kilometru 220 směrem na Ostravu. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
9: Krásné čtvrteční ráno na Frekvenci 1.
5: Mám moc tady... děkuju, tobě taky.
9: Mám tady, Máro, pro tebe takovou zprávu a možná inspiraci.
5: No.
9: Možná i pro tvoji ženu.
5: Zas máš takový šibalský výraz.
9: No. Mně se to totiž hrozně líbí. A je to takový, jako že vlastně...
5: Když tohle chlap... se to líbí, mně se to líbit nebude, že?
9: Ne, bude. Chlap je potěšen a žena spokojená. Finsko má soutěž v nošení manželek. A víš, co dostane vítěz?
5: Tu manželku?
9: No to už má. Dostane váhu své ženy v pivě.
5: A ta, to není zase... A to je jako, že jí má nosit na rukou?
9: Na zádech.
5: Na zádech.
9: Musí s ní uběhnout nějaký překážkový běh a
5: no,
9: tak. A v podstatě vlastně nejlíp je na tom ten, samozřejmě kdo vyhraje, ale vlastně kdo má nejtěžší paní doma.
5: No, ale víš co, taky se asi možná nejvíc trhá. Co?
9: Nevím,
5: ale... A co,
9: ale...
5: když třeba jako ta paní je větší než ten pán?
9: To nevadí, pokud jí unese.
5: Ty to může být o zdraví.
9: No tak pak nemáš pít pivo.
5: Ale...
9: Můžeš si dát sklenici čisté vody.
5: No jo, to je za odměnu, jo.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Muž na Madejře nestíhal letadlo, přelezl plot a běžel na ranveji. Co by na to?
2: Se mu nedivím, no.
1: Je dobrý, no.
2: A to se chytil křídla, držel nebo nastoupil
1: ještě? Ne, ochranka ho nepustila.
2: No, tam najednou je pořádek. Je tak bordel v letovém řádu, všechno to vzhůru, no a mále. No tak na druhou stranu, kdyby měl mohl kde kdo běhat k letadlu, asi bychom z toho jako klidní nebyli.
1: Ale jo, no, to je pravda. I když jako možná my tady v Praze se teď budeme učit běhat na letiště, protože oni tam něco rozkopali strašně moc a bude to hrozně dlouho rozkopaný.
2: To jsem jenom čet někde a bál jsem se číst podrobnosti, protože já se snažím Praze vyhejbat, ale nejde to, já jsem občas musím. A to vypadá, že jsme byli napadený nedávno.
1: Jo, a letiště prosí, abychom všichni jezdili MHD. Ale tam na je těžko problém, že na letiště nejede metro, takže s těma kuframa můžeš dojet metrem jenom někam a tam už přestupuješ na autobus.
2: No, ne, to hodně daleko, no nejbliž k letišti bude Kulaťák nebo něco takového.
1: Ne, to tam je nějaká zastávka.
2: Tam
1: dál, ale musíš vystoupit a ještě je.
2: Jo, to už jenom hodinu.
1: Ta zastávka je výborná, nemá tam eskalátory, takže to táhneš jako po schodě.
2: Tak na let je dobrý se rozcvičit.
1: To je pravda.
2: Budete sedět pár hodin.
1: Přesně, a nemáš sebou tahat moc věcí. Tak.
2: Ne, to taky ne za prvé, za druhý, stejně se to platí všechno. Když máte čepici, budete platit.
1: Přesně.
2: Od nového roku každý, kdo má pokrývku hlavy, zaplatí příplatek. Takzvaně čepičné.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: za 4 minuty bude 7:45. No a pokud milujete fotbal a dobré jídlo, taky nápoj Coca-Cola ve sklep, tak pozor!
1: Mistrovství světa ve fotbale pokračuje a českou reprezentaci čeká dnes od 6 v podvečer zápas proti Jihoafrické republice.
0: No, ve vybraných restauracích a taky barech, foodmarks, tak můžete fandit českému týmu a navíc soutěžit o skvělé ceny. Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle, najít pod etiketou kód, zadat ho do aplikace Coke App a je to.
1: A je to, pozor. Po Česku vyráží taky náš kolega milovaný Tomáš Fíla s autem plným cen. Vlastně čím víc máš naplněné auto, tím víc seš milovaný. Uvědomuješ si to, Tomáši? Ahoj.
2: Ale krásné, dobré ráno, no tak to je ráno podle mé Augusta. Ano, milovaný, míří za vámi, je to tak, hele. Musím říct, že lidi z těch cen mají fakt radost. To mě těší, protože jsou tam opravdu báječné ceny. Luxusní bambusové, zrcadlové, sluneční letní brýle. Opravdu špica. Obrovská plážová osuška, letní taška. 500 korunový voucher do restaurace sítí Foodmarks a plato nápojů Coca-Cola. To je přesně na takovou tu letní party, jak to má být. Jako. Je to takový ten full set, jak se říká. Jo? Mm-hmm. Důležitý teď je, kam teda vyráží.
1: Přesně.
2: Takže pozor. Hladejte, natáčeli se tady filmy. Amadeus, nesmrtelná teta, Marie Terezie. Tomuto městu se přezdívá, to je důležité, hlanácké Atény nebo odor třeba moravský Versailles.
0: Aha, takže to bude na Moravě.
2: Na náměstí. To bude na Moravě, ano. Je škoda, že netrkla. Tak, na náměstí tady nalezneme, které jen tak mimochodem patří k jedním z nejzachovalejších náměstí v celé České republice. 84 metrů vysokou radniční věž.
0: Tak to by mohl být. Můžu?
1: No, zkus to.
0: Vranov tady?
1: Ne.
2: Ani náhodou.
1: Že to není Vranov?
2: To není to Vranov.
0: Říkal nesmrtelná teta, ne?
1: No, ale mají tam...
2: No, ale tak ona se netočí jenom na jednom místě.
1: Mají tam pávy v květné zahradě.
2: No a pozor, dokonce v těchto zahradách podhradí se chovaly i opice historicky.
1: Tak o opicích nevím, ale počkej, myslím si, že je tam Tome Podloubí v té zahradě, kde si stoupneš na jeden konec.
2: Ne, já bych jenom chtěl říct, že já tam teprve teď jedu.
1: No já ti to právě chci, říct. To zkus, ale musíš jet s někým. Jako stoupneš si na jeden konec toho Podloubí a ten druhej si stoupne na druhej konec toho Podloubí a ten jeden něco šeptá a ty to slyšíš.
2: Ne,
0: tady to vypadá, že Lubka už ví, kam jedeš, Tomi.
2: Takhle, Lubka to ví vždycky, ona to jenom kotkuje no. Kvůli tobě.
0: Aha.
2: Takže jsme moc nepomohli.
0: Tak kam to teda
1: tak
0: je?
1: Tak kdo to řekneme, já nebo ty?
0: No, já bych chtěl, ale to nevím.
1: Je to Kroměříž.
2: Je to Kroměříž.
0: Jo, takhle. No.
2: No, je to tak, hele. Dneska tam míříme na velké náměstí, budeme tam 10:00 a první, kdo za mnou přijde, dotkne se auta a řekne heslo žiju si jako pás.
1: Jo.
2: Ten získává ten balík cen, o kterých jsme mluvili.
1: Oni jsou krásní, ti pávové, musím říct. Oni jsou fakt ochočení. No řvou, ale přijdou až k tobě. Já jsem, vím to je kvůli tomu, že jsem tam byla loni se doma, podívat. No jasně.
0: A ty jsi říkala, že tam měli opice.
1: To říkal Tomáš, že tam měli opice. No. Já jsem viděla jenom ty pávy.
0: A teď tam jeden pavián jede.
1: Takže Tome, dneska teda, prosím tě, Kroměříž.
2: Velké náměstí, 10:00 a heslo žiju si jako pás.
1: Tak jo, tak my přejeme šťastnou cestu, pane páve.
2: A jenom, se mějte krásně.
1: Ty taky.
0: No, tak jo.
1: A jenom doplníme, že mapu podniků Foodmarks najdete v aplikaci Coke App nebo na stránkách Coca-Cola.
3: Ahoj, tady je Miloš Pokorný. Ve čtvrtek ráno hrajeme můj kvíz Sestřelte Miloše, ale ve čtvrtek večer musíme sestřelit Jihoafrickou republiku na mistrovství světa ve fotbale. A k fotbalu patří studené osvěžení a to večer budeme speciálně potřebovat. Dejte si třeba Coca-Cola ve skle. Partnerem kvízu je Coca-Cola. Dej si Coca-Cola nápoj ve Foodmarks restauraci nebo baru a fandi společně s námi české reprezentaci.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Ztracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz

0: Spolu s námi dnes na Frekvenci 1 Vladimír Polívka. Film Po večerce, manažer na pokraji vyhoření, z kterého se shodou okolností stane hlavní táborový vedoucí. Vy jste někdy zažil ten stav jako, teď nechci říkat vyhoření, ale třeba nějaká profesní krize nebo něco takového?
1: No, těžko říct, jestli já to nerad pojmenovávám asi ve smyslu, protože mně se to nestalo. A já jako vím, že těm lidem, který se to stane, tak se to těžko jim pojmenovává, kdy a kde to začne přesně vlastně. Vím, že jsem jako zažil velké vyčerpání z práce, ale každopádně tady tenhle ten Kráťa, vlastně tady tato postava v filmu Po večerce, je přesně chlap, kterýmu rozumím spíš ve chvíli, kdy je před tím vyhořením, protože já jsem na táboře nikdy nebyl. Takže až on vede ten tábor...
0: Nikdy.
1: Ne, takže až on vede ten tábor, tak je to pro mě jako mít zodpovědnost za 50 dětí je pro mě mnohem vzdálenější, než být těsně před vyhořením. To je mě blížší.
0: Co jste dělal jako dítě, když jste nebyl na táborech?
1: No, já jsem byl jako na sportovních kempech.
0: Jo,
1: ale to
0: takhle.
1: Není ten... Jako představa, že mě někdo bude budit v noci kvůli nějakému bobříkovi odvahy. Pro mě byla prostě velice náročná ta představa a ještě když jako si představím, kdo by mě vařil třeba na takových táborech, byla pro mě odstrašující, protože já jsem byl mamánek a já chtěla, aby mi vařila maminka. A to trvalo dlouho, to trvalo tak do 11-12 let a jsem prostě říkal, proč bych někam měl se nechat budit v noci k nějakému bobříkovi někde. Já jsem to jenom nechápal, takže mě to bylo nabídnuto, ale jsem nechtěl. No.
2: Mohl bych, ale nechci.
0: Teda jestli můžu tu maminku. Máte to pořád, takže třeba já nevím.
1: Rovnou ne.
0: Nemáte to tak, jako, že
1: to
0: když
1: tak
0: mi maminka vařila polívku, to bylo, jako,
1: ne. Rovnou to tak už není a jsem za to rád a myslím, že nejsem sám.
0: Vladimír Polívka je dneska s námi na Frekvenci 1. Frekvence.

0: No a teď už okusujeme hudebně další hodinu. Kateřina Marie Tichá i Plamen.
1: Přidá se i Rihanna.
0: A také bychom si mohli dát Cher, ať se to věkově vyváží.
1: Ovšem, genderově to není moc vyvážený, ale tak říká se, dámy mají přednost.
0: Jo. A chlapi vás pak můžou otáhnout na zádech za pivo, že?
1: Přesně tak.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Stavebniny DEK přináší megaakci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
10: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
13: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz.
2: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Lucí Černou, dobré ráno.
1: Krásné ráno.
14: Hezké ráno. České fotbalisty čeká na mistrovství světa klíčové utkání o postup ze skupiny. O víkendu udeří tropy se silnými bouřkami. Dlouhé kolony čekejte na D1 i Pražském okruhu. Českou fotbalovou reprezentaci dnes na mistrovství světa čeká po prohře s Jižní Koreou druhý zápas ve skupině. Od 18 hodin našeho času nastoupí proti Jihoafrické republice. A podcastera zástupce šéfredaktora deníku Sport Adam Nenadál je v případě tohoto utkání víc optimistický.
15: Tým JAR je kvalitativně o dost níž než Jižní Korea. A protože v tomhle zápase už Češi musí bezpodmínečně zabrat, musí vyhrát, pokud chtějí pomýšlet na postup dál, tak já očekávám jako jednoznačně zlepšený výkon a opravdu to nevidím vůbec zle. Já nějakým zvláštním způsobem tomuhle týmu věřím a doufám, že se to začne projevovat právě v tom čtvrtečním zápase.
14: Máme před sebou tropický víkend. Už zítra meteorologové čekají až 34 stupňů a v sobotu dokonce až 36. Nebe bude jasné nebo polojasné. Od soboty se mohou místy objevit i silné bouřky. A horké počasí se u nás udrží i na začátku příštího týdne. Mírné ochlazení by mohlo přijít v jeho polovině. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dostal ostrý, vytýkající dopis od premiéra Babiše. Podle aktuálně.cz se v kuloárech už pár týdnů spekuluje o tom, že s ním je šéf kabinetu nespokojený a hledá za něj náhradu. Z podkladové analýzy, která byla zpracována pro potřeby vlády, totiž podle Babiše vyplynulo, že by se v rezortu dalo snadno uspořit 15 až 18 miliard korun a nejsou k tomu ani potřeba žádné složité legislativní změny. V Bruselu začíná dvoudenní summit Evropské unie, který se bude zabývat konkurenceschopností, globálními hospodářskými výzvami, příštím sedmiletým rozpočtem Evropské unie, ale i válkou na Ukrajině a situací na Blízkém východě. Schůzky se zúčastní i ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Česko bude zastupovat premiér Babiš. Tenista Tomáš Macháč si na letošním Wimbledonu nezahraje. Ze třetího Grand Slamu sezóny se omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou. Macháče, kterému ve světovém žebříčku patří 42. místo, trápí zranění paty už několik měsíců. Limitovalo ho také během letošního Roland Garros, kde nejprve vypadl ve druhém kole s pozdějším šampionem Němcem Zverevem a následně se odhlásil i ze čtyřhry, kterou hrál s krajanem Matějem Vocelem.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
14: A dnes bude na většině území polojasno až oblačno, zejména na východě území a na horách se během dne mohou vyskytnout ojedinělé přehánky. Teploty nám vystoupí na 27 až 31 stupňů, jen na severovýchodě a východě zůstanou teploty u 25.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
14: A dlouhé kolony čekejte na D1 i Pražském okruhu.
16: Kolona se tvoří na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Aktuálně osobní i nákladní auta stojí na kilometru 180, ale mění se to. A Pražský okruh aktuálně brzdí u exitu Ořech obou směrně na 15 minut. Dopravní nehoda se řeší na 15. kilometru D5 na Plzeň. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez držení. A bez držení to máte také u nehody na 55. kilometru dálnice D4 na Prahu. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
14: A po zprávách 8 už na frekvenci 1 pokračují. No, nikdo jiný tady není. Mára s Lubkou.
1: Se rozhlídnu, ty.
14: Já taky jsem se musela rozhlídnout.
1: Fakt není.
0: Kde jsou všichni?
1: Takovej hodina nikde nikdo, a jak si to představujou. Kolikže má být těch stupňů, prosím tě?
14: Naštěstí ne, jako 43, jako ale 34.
0: Když to řekneš takhle, tak jsem za tu 43.
1: Vlastně rád.

0: Frekvenci 1 je dnes s námi herec Vladimír Polívka a nový český film Po večerce, teď víme, s kým už jste se tam potkali. Vzpomínáte třeba na nějaké průšvihy, které se staly během toho natáčení?
1: No tak samozřejmě vzhledem k tomu, že to má vlastně být z prostředí a je z prostředí Tábora, tak tam nesmí chybět ty děti. A to si myslím, že je těžké natáčet s jedním dítětem, potom je s 5 dětma, to je náročné, ale s 50 dětma, třeba noční směny a takhle, tak to si myslím, že skutečně je na hranici toho, jako já bych na to odvahu neměl. Já být jako vedoucí takovýchhle projektů, i jako filmu nebo tohle. Já mám teďka doma půlroční holčičku a jako představa, že těch dětí je 50, je pro mě

0: prostě těch ryzel a tohle, to všechno působí jakým emočním dojmem, který je, si myslím, dost výjimečný, že ne každý si může dovolit natočit film o něčem, co ho jako skutečně jímá. A to ten režisér měl, jako no.
1: A myslíte, že právě tyhle ty detaily jako budou srozumitelný i pro lidi, kteří tak jak vy třeba na táboře v životě nebyli?
0: Já bych právě vám klidně řekl, že to jako ve mně není a když jsme se potkali, já říkám, hele, já moc nejsem jako táborovej člověk a už trošku se vymykám i vlastně těm jako chaloupkám a tomuhle jakoby přístupu vlastně tomu naprosto rozumím, ale nikdy jsem v tom nebyl. A on říká, no ale to, když se to dobře natočí, tak to bude, ty detaily budou pro každého, to bude v tom detailu, ne v tom konkrétním. Takže vlastně člověk se jímá tím, co je jako vlastně, jako ten motiv toho, ty vzpomínky, spíš než, že by to byl ten tábor. Já opravdu z toho cítím nostalgii určitýho jako typu, že vlastně se ten člověk vrací k něčemu, co opravdu miloval. A to z toho filmu hodně jde.
2: Chaloupka myslíte jako ty chatky?
0: No takový ty, no tak ty chatky. Říkaj, jako že jsme byli s tím na Slovensku, teď měla jako premiéru Bratislavě a jedna reportérka říká, že my jsme národ jako táborníků a chaloupkářů a těch takových jako a mně to nedošlo nikdy moc, ale je to tak vlastně, že a já jsem se k tomu nikdy nějak nedostal. Ono to asi má svý kořeny hlavně v tom, jaká je i moje máma, že jo, proč bych se ona taková příliš není, tak mě k tomu nějakým zásadně nevedla, no, k těžemu takovému. No.
2: Takže ve stanu jste nikdy nespal, nebo jo?
0: No na zahradě, no.
2: Jo, na zahradě.
0: Ano.
2: Vladimír Polívka je dneska s námi na Frekvenci 1.

0: hradním hostem na Frekvenci 1 je dnes herec Vladimír Polívka. Už to tak trošičku někdy nakousil, takže vy jste v chatce nebo pod Širákem, to je vám úplně cizí.
1: Já jsem nebyl, ale teď jsme se bavili s Zenkem Čermákem, že mě s tím seznámí trochu, protože já to i potřebuji udělat, nám se blíží film, ve kterém skutečně budu muset trošku znát, co to znamená být jako 4 dny třeba v tichu. Jako, to se mně nestalo jako dlouho, nebo ne, vlastně nikdy. Já jsem jako nikdy nebyl, to je taková, to je ten náš svět, ve kterým žijeme, prostě to jako, ale takže já se budu muset tomuhle tomu vymknout a budu muset být odvážnej a mezi ty klíšťata tam prostě na to, pod ten Širák si lehnout. No.
2: Mezi klíšťata a škvory, bacha.
1: A škvory, ty lezou do uší.
2: No, to je,
1: už ne,
3: už se to hodně spravilo.
2: Už se to spravilo, už se ví.
1: Nás to učili, že lezou do uší.
2: Jasně, a prokousnou ten bubínek, no, že jo, a pak se člověk utopí. Přesně, máme stejnou školu.
1: Ano.
2: Jasně.
0: To jsem vůbec nevěděl, že škvor ještě umí to, že se člověk jako
2: No jasně, když ti prokousne bubínek, tak se ti dostane voda k rovnovážnému centru. Já mám tu školu jako normálně přesně od... Teďka už nevím, ale někde na táboře jsem to získala, tuhle tu jako pověru. Že ti prokousne... Voda se dostane k rovnovážnému centru, ty se dostaneš pod vodu a najednou nevíš, jako kde je...
0: Aha, nahoře a dole.
2: Kde je nahoře a dole a ty se utopíš.
0: Čímž takže... pádem by se to dostáhnout i na lavinu, že? Tam člověk
1: taky
0: nevíš. Můžeme
1: jasně vidět, že i odborník může vypustit hoax, protože tohle to člověka jako jen tak nenapadne. Vážné centrum, jako...
2: Přesně.
1: Takže nás tohle učili a já samozřejmě, a ne, já se asi jako... No. Ale mám jako třeba, mám jako hrůzu trošku z těch, jako z klíšť, já opravdu nenávidím klíšťata,
2: jasně,
1: jako nesnáším, takže prostě tam třeba tohleto, já nevím, jak se, já jako se na to chystám, na ten Širák, ale nevím...
2: Repelent sebou.
1: No, co, já se v něm vykoupu a pak tam půjdu.
0: Stavím sravočkování.
1: Jo, stavím sravočkování a pak půjdu.
2: Vladimír Polívka je dneska s námi na Frekvenci.
4: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Barmie a Mazury právě v prodeji.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku.

0: Vladimír Polívka je dnes naším hostem na Frekvenci 1. Letní tábory, letní lásky, letní premiéra. Vždycky vás překvapí, kolik těch filmů míří na premiéru takhle během léta. Je jich docela dost.
1: Je to tak a vlastně nabídka určuje poptávku. Je to vlastně daný samozřejmě tím, že jako ten zájem o takový film je. A teď je vlastně docela otázka, jestli se to dá natočit líp. A jestli se vlastně v tom, co po čem třeba jako nějaký jako nebo nějaká širší skupina lidí touží a jestli se to dá udělat i tak, aby to prostě nebylo další jako film, který přijde v létě. A já jsem přesvědčený o tom, že se to ve filmu Po večerce prostě povedlo, určitě. A myslím, že nebude jediný a doufám v to, že nebude jediný, ale tady tenhle ten film na mě dýchá opravdu něčím zcela výjimečným a díky bohu za to.
0: A když to teď vlastně jako vidíte s odstupem, jak jste to natočili, nemrzí vás to trošičku, že vlastně jste na ty tábory nejezdil?
2: Já si nedáš
0: velká
2: spokojí, viď?
0: Sranda.
1: Nemrzí. No. Já teď, jak že, tak mám tu holčičku doma, tak jsem si tak představoval, když mi prostě řekne jako ve 12, ve 13, že chce jít na tábor a já jsem tam teď jako byl v tom táboře v těch Ryzelích, jsou tam ty chatky a samozřejmě se tam točí i to, jak přebíhají ty děti z těch chatek do chatek, takže já jsem s ní se rozhodl, já jsem jí vzal pacičku a namočil jsem jí novinkoustu a sepsali jsme prostě smlouvu, že do 35 žádného chlapa, ona to opacičkovala a když by jela na ten tábor, tak už jsem teďka klidnej.
2: Taky to připomenete.
1: Ta smlouva prostě je schovaná.
0: To, když to máte takhle ošetřený, tak to je jiná.
1: Já to mám všechno ošetřený, takže mě to nemrzí, ale přemýšlím jako co s dalšíma generacema, takže to takhle jsem to vyřešil já.
2: Opacičkováno už je.
1: Jo.
2: Tak jo. Vladimír Polívka byl s námi na Frekvenci 1. Díky moc, samozřejmě ať se daří vám, ať se daří filmu.
1: Děkuju.

0: vrátily se nám tropy. Už dneska odpoledne čekáme 31, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. V Čechách teploty do 29, ale pozor, pocitově teplota vyšší, jak říkala paní Dagmar Honcová, ta vzdušná vlhkost bude opravdu, opravdu veliká. Občas přehánky, a to hlavně na horách, jinak nejteplejší den z celého týdne s 36 bude sobota.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
3: Půl deváté a se zprávami připravená Lucie Černá.
4: Ano, dobré ráno. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice ke druhému ze tří zápasů skupiny A a půjde v něm o všechno. Národní tým nesmí prohrát, pokud chce pomýšlet na postup ze skupiny. Utkání začne v 18 hodin našeho času. Prezident Petr Pavel dnes do odpoledne na Pražském hradě přijme předsedu opozičních starostů a nezávislých Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech anebo situace veřejnoprávních médií. O schůzku podle Hradu požádal šéf hnutí STAN. Olomoucký krajský soud dnes otevřel kauzu otrávených nápojů ve Šternberské zbrojovce a na dalších místech v krajském městě. Jiří Kudlička z Olomoucka čelí obžalobě z vraždy i přípravy dalších činů. Jeden poškozený podle spisu totiž na otravu zemřel. Souzený muž je obviněný také z toho, že zakládal lesní požáry a týral zvířata. Státní zástupce pro něj žádá výjimečný trest. Hokejová útočnice Tereza Pištěková je blízko angažmá v zámořské PVHL. 21-letou českou reprezentantku draftovala Otava, která si ji ve třetím kole vybrala jako celkově 35. hráčku. Pištěková byla jedinou Češkou, která se do letošního draftu elitní kanadsko-americké soutěže přihlásila.
1: Frekvence 1. Doprava.
4: A ještě se podíváme, jak to vypadá na silnicích.
5: Dopravní nehoda se řeší na 10. kilometru D8 na Ústí nad Labem. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez držení. A bez držení to máte také u nehody na 55. kilometru dálnice D4 na Prahu. 15 minut naberete na příjezdu do Prahy po D5 od 5. kilometru a 15 minut ztratíte také na Pražském okruhu od Černého mostu až k Průmyslové ulici. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Čtvrteční ráno na Frekvenci 1. Pištěková, tak já si normálně říkám, to je tak strašně výrazný příjmení. Mm-hmm. Já mám kamarádku jednu, ta je z Mutěnic a pak znám Teodora Pištěka. A jinak fakt jako neznám vůbec nikoho, ale jako klobouk dolů před Telezou, jakože se dostala.
3: To jo, s takovýmhle jménem, to dotáhla daleko.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Rekordní hmyzí zátah. Chovateli v Austrálii zabavili přes 100 000 nelegálně držených švábů za skoro 3 miliony korun. Co vy na to?
2: Nebo to, jestli je držel proti svý vůli, nebo jestli si jich byl vědomý, nebo možná nevěděl třeba.
1: To je pravda, chudák, možná. Ne, tak no. Oni tvrdí, že tam měl, teda jako, že o tom věděl, jo. Ono taky to šváby syčivý, tady píšou, syčivý a argentinský. Je šváb syčivý, to si představuju, že je takový ten hlasitej.
2: No to nevím, já se ve švábech tak nevyznám. Jo. Já znám akorát obec Švábinov, ale tam se švábama to nemá nic společného. Ale já znám klasického českého švába vizuálně, jako, taky jsem se s ním párkrát setkal, ale syčivýho a argentinského takového neznám. Možná je to velký jak pes taky. Se pak zjistí vždycky.
1: To jo, počkejte, ale teď jsem si vzpomněl, že jsme byli na Tenerife, tam lezou, ale to jsou fakt obříci, to je velký jak kruk.
2: No to je jak ještěrka.
1: To je, no. To je jako hodně.
2: No tak to je zpestření dovolený, že jo. Vidíte věci, které doma nejsou, proto cestujete, abyste poznávala svět. Velbloudy to taky nemáme.
1: To je pravda.
2: No tak, nedělejte.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: To je krásné antré pro 4000 v posledním slově.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
3: Pravdu díš, 4. Krásná. Čeká na vás na telefonu 257 400 999. Pojďme na to, koho pak tam máme. Krásné ráno, tady Lubka a Mára. Frekvence 1.
0: Dobré ráno.
4: Dobrý den, tady Jiřina Vyškovsko.
3: Jiřinko, zdravíme vás na Vyškovsko.
4: Taky zdravím.
3: Máme pro vás tuhle tu větu.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Tak, co myslíte?
4: Mapa.
3: Mapa? Tak to pojďme prověřit.
5: Ano. Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Jiřinko, bohužel... Ale děkujeme za navýšení.
3: Přesně tak, zdravíme, je to tak. Přihodíme pětistovku, vám přejeme.
4: Je to tak.
3: Vám přejeme krásný den. 4500 posíláme směrem k dnešnímu dopoledni.
1: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
6: Astrolog Antonín Baudyš mladší. A tak vám pomůžeme zjistit, co vás čeká a jak to vidí hvězdy. Bude k tomu stačit zavolat do rádia a mít přesné datum, čas a místo narození.
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
7: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého. Kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
8: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz.
9: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.

0: třeba Robbie Williams.
1: A když to nejlepší, tak co třeba Voxla?
0: Může být? On se zbláznil do
1: celá. No a když bych si vymyslel třeba ještě Coldplay?
0: No, můžeš.
1: A teď pozor, jo?
0: Ano.
1: Leo Šenáček, Lajské tance.
0: To by zkoušel, kdyby ti je tam dala,
1: no,
0: viď?
1: To jo. A to by bylo možná to poslední, co bychom si tady zahráli.
2: Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Dnes v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Poznejte skryté srdce evropských metropolí. Od Barcelony po Helsinky sledujeme, jak obrovské městské trhy každý den zásobují milovníky jídla. Cesta potravin, lidé v zákulisí a fascinující svět, který drží města při životě. Tržnice světa na obrazovkách televize Relax.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
11: Sponzorem Časomíry je Kapilan. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
2: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro vás Lucie Černá. Krásné ráno.
12: Hezké ráno. Čeští fotbalisté dnes na mistrovství světa se hrají klíčový zápas. Uchazečům o řidičák zavařili obvinění komisaři. Vážná nehoda uzavřela obousměrně dálnici D11. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice ke druhému ze tří zápasů skupiny A. A půjde v něm o všechno. Národní tým nesmí prohrát, pokud chce pomýšlet na postup ze skupiny. Podle fotbalového komentátora Jana Rajnocha bychom tohoto soupeře mohli zvládnout. Naši hráči ale potřebují být odvážnější.
13: Já věřím, že dokážeme být odvážnější a tu Africkou republiku přehrát. Musíme trošku se vrátit k tomu našemu českému fotbalu, nebejt ustrašený a vlastně být víc odvážnější. Takže věřím tomu, že tímto způsobem to dokážeme vyhrát.
12: Utkání s JAR začne v 18 hodin našeho času. Kšeftování z řidičáky některé uchazeče o zkoušky zbrzdí o měsíce. Policie totiž zatýkala a nové žáky nemá kdo testovat.
14: Jak upozornil web České televize, v posledních letech policie aktivně zasahuje proti úplatným komisařům a ti tak míří za mříže. Vyvstává ale jiný problém, kdo je nahradí. Například v Praze Západ zůstaly porazy jen 3 z původních 12. Takže i když žáci jsou připravení a mají všechny znalosti za sebou, na závěrečné zkoušky čekají dlouhé měsíce. Radnice se omlouvají, ale nemají s problémem co dělat. Komisaři totiž nejsou. Ministerstvo tvrdí, že jich je na Česko dostatek, jen jsou prý podle nich neefektivně rozmístění po republice. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
12: Podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec by měly být podle Senátu přísnější. Horní parlamentní komora kvůli tomu upravila spornou novelu o veřejných rozpočtech, kterou tak bude muset znovu projednat sněmovna. Ministrně financí Schillerová se senátními úpravami nesouhlasila. Moskva v noci a dnes ráno podle agentury TAS čelila největšímu dronovému útoku za 2 roky. Protivzdušná obrana podle starosty ruské metropole Sjobernina sestřelila 190 ukrajinských bezpilotních letounů. Hlášení jsou zranění, jejich počet se upřesňuje. Provoz na všech velkých moskevských letištích byl z bezpečnostních důvodů přerušen. České volejbalistky dnes čeká na Filipínách další vystoupení v rámci Ligy národů. Po porážce s úřadujícími olympijskými šampionkami z Itálie dnes narazí na Američanky, které turnaj pod 5 kruhy ovládly před 5 lety v Tokiu. Utkání začne už za hodinu.
2: Frekvence 1.
9: Počasí.
12: Dneska bude většinou oblačno až polojasno, zejména na východě území a na horách se během dne mohou vyskytnout ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů, jen na severovýchodě a východě zůstanou teploty u 25.
9: Frekvence 1.
2: Doprava.
12: A D11 je v tuto chvíli obousměrně zavřená.
15: Dálnice D11 je na 71. kilometru uzavřena z důvodu vážné dopravní nehody v obou směrech. Pokud jedete na Prahu, naposledy sjedete na 76. kilometru exitem Pravy. Pokud míříte do Hradce Králové, počítejte s posledním možným opuštěním dálnice na kilometru 68 exitem Chýš. Kolona se tvoří na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Aktuálně osobní i nákladní auta stojí na kilometru 180, ale rychle se to mění. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
12: A po zprávách 9 už máte na Frekvenci 1 Miloše Pokorného.
16: Hezké ráno.
12: A nemá svátek, hezké, protože není Milan, ne, ale je to Miloš.
16: Přesně, já chci popřát teď všem Milanům k svátku, protože máme 18. června a jak jsem říkal už včera, dneska nás čeká zásadní zápas, všude to čtete, slyšíte, z Jihoafrickou republiku a my jsme na to na Frekvenci 1 připraveni v rámci kvízu Sestřelte Miloše, protože tady máme speciální ceny pro dnešní kvíz. Je to samozřejmě spojeno s fotbalem, jsou to krásné ceny s Coca-Colou, já se k tomu za chviličku dostanu, takže dostanete takový manuálek, jak vyhrávat. Je to fajn. Hezké ráno.
2: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Tak přátelé, máme to tady velmi jednoduché, už ještě více jak půl hodiny, registrační místnost. No a tam se budete moct přihlásit výjimečně ve čtvrtek do kvízu Setřelte Miloše, který s námi hrajete ve velkém počtu lidí, za což vám děkuji, protože máme standardně kolem 1200 hrajících, což je skvělý. No a dneska je to na speciální téma, protože dneska hrajeme na mistrovství světa ve fotbale s Jihoafrickou republikou v 6 hodin večer, takže humánní čas pro naše fanoušky konečně. Já jdu s kamarádama taky se sednou do hospůdky a budeme fandit, doufám, že to bude stačit. No a vy dneska můžete vyhrát. A co můžete vyhrát? Máme tady 3 vouchery od Coca-Coly v hodnotě 1000 korun do restaurací Food Marks. Čili kdo se umístí první, druhé, třetí místo, dostává od nás právě tento voucher. No a užijete si to právě ve Food Marks. No a já vám za chviličku ještě řeknu, pokud byste dneska nemohli hrát nebo něco podobného, tak i přímo ve Food Marks se můžete zúčastnit soutěže, ale to až za chvíli. V každém případě cca teď už za víc jak půl hodinku registrace standardně jako každý pátek, akorát že s tím rozdílem, že je dneska čtvrtek a budeme hrát a ty první 3 budou mít ještě větší radost než jindy. Takže držím palce, připravte se na to a za chviličku další informace na Frekvenci 1.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.

0: Jinak asi zbytečný připomínat, že fotbalová atmosféra mistrovství světa ve fotbale samozřejmě je všude kolem nás. Včera jsme se třeba s kamarády snažili dostat si do 3 restauračních zařízení. Všude se nám v podstatě vysmáli, že řekli vůbec, buď to má zamluvený nějaká firma, jako celou hospodu, anebo prostě je plno. Tak se nakonec se nad námi smilovali a 4 místa jsme nakonec získali, ale pokud máte podobný nápad, tak rychle, protože už je to opravdu plný. V každém případě, co je velmi podstatný, že z nápoji Coca-Cola se soutěží přímo i ve Foodmars restauracích a barech. Tam si můžete dát Coca-Colu nápoj ve skle, užít si samozřejmě fotbal, fotbalovou atmosféru se vším všudy, protože v té hospodě přece jenom to má ještě větší náboj, než když sedíte sami doma na gauči a kritizujete výběr trenéra nebo kritizujete jednotlivé výkony hráčů. A dneska to budeme sakra potřebovat, že pokud neporazíme jeho Africkou republiku, tak v podstatě pro nás turnaj končí. Ne v podstatě, ale turnaj pro nás končí. Takže je to nutný, je to naprosto nutný, aby jsme fandili. No a můžete se přímo na místě Foodmars zúčastnit soutěže o další ceny. Stačí zadat kód ze zadní strany etikety do aplikace Coke App a už jste ve hře. Takže přátelé, pokud byste nevěděli kam, tak se zkuste zastavit ve Foodmars restauraci nebo baru, tam se přihlásit do soutěže a budete ve hře o další ceny. Pokud byste ovšem chtěli zkusit štěstí teď hned, tak už ani ne za půl hodinky sestřelte Miloše, my pro vás tady máme slíbené ceny pro první 3 nejlepší, to znamená 1000 korunové vouchery. No a pokud byste to nestíhali nebo jste se umístili hůř než do 3. místa, tak nezapomeňte, že restauracích a barech Foodmarts. Je to možný. Držím palce tak i tak.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
4: Zavratné mega slevy!

0: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybírá.

0: Jak už tady padlo dneska v 18 hodin zápas o všechno, protože pokud neuspějeme, tak už tam můžeme se tak maximálně. Teď se bavíme o mistrovství světa ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě, tak se můžeme maximálně vyfotit. Protože my potřebujeme udělat prostě dneska ideálně 3 body. Když aspoň, no ale 3 body jsou důležitý. Takže přátelé, za 15 minut registrace, my tady máme ceny s Coca-Colou a já se teď, Lucie, musím zeptat. Budeš fandit?
1: Budu.
0: Budeš.
1: Dneska se podívám na první zápas.
0: Na první zápas.
1: Celkově. Mistrovství světa a budu natěšená, nebo jsem natěšená, jsem na to zvědavá, já jsem vlastně neviděla nic,
0: hele,
1: vlastně,
0: kluci,
1: ale dlouhodobě jsem neviděla kluci. Český fotbal, jako dlouhodobě ho nesleduju.
0: Ano, a tak tím pádem to neviděla.
1: A takže vůbec nevím, kdo tam kdo, jak hrajou ty kucí naši.
0: Máme lvíčka takhle.
1: Máme lvíčka. Vím, že tam je sympatický pan trenér Koubek.
0: Jo, tak, ale ten hraje teda, aby se nehledala na hřišti, on je teda na hřišti, ale bude na lavičce.
1: Je teda na hřišti, udělal pár změn, některý vás překvapí, vy po nich, ale jako my jsme si volali včera. A řek mi, ale nikomu to nesmíte říct.
0: To je neuvěřitelný. No, tvoje kontakty jsou
1: takhle napojený na
0: jako
1: sebe.
0: To je skvělý, to je skvělý. Hlavně, jestli jste to dobře vymysleli. Bude to potřeba.
1: On právě nevěděl si rady s jednou věcí a to se mnou potřeboval prokonzultovat.
0: Jasně, to je skvělý.
1: Takže řekla jsem mu, nevím vlastně, co tam máte za hráče, ale zdálo by se mi
0: Já tě mi dokážu zamíchat.
2: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Hrozny révy bílé, 0,5 kg za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90. Byla, to dobré začíná u nás.
3: Další zápas české reprezentace na mistrovství světa jede na Nova Action. Fanděte našim proti Jihoafrické republice. Živě i se speciálním studiem už dnes v 17.15 na Nova Action a živě i kdykoliv ze záznamu na OnePlay.
4: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
1: Hezké dopoledne, 9:30, krátké zprávy. Úřady v Česku zatím evidují 25 podezření na zdravotní potíže způsobené toxinem v kojeneckém mléce, sdělila to hlavní hygienička Barbora Macková. Jeden z případů je vedený jako potvrzený podle mezinárodní metodiky. Na případ upozornil server Seznam zprávy. Podle údajů Světové zdravotnické organizace se od prosince 2025 objevilo téměř 150 případů v 99 zemích světa. Výrobci kontaminované šarže stáhli z trhu. Večer podepsané americko-íránské memorandum o porozumění podle francouzského prezidenta Macrona otevírá cestu k trvalému míru a snížení ceny ropy. Dohodu podle CNN přivítal i generální tajemník NATO Mark Rutte a nebo čínské ministerstvo zahraničí. Naopak v Izraeli jsou už méně optimističtí. A zatímco americký prezident dohodu prezentuje jako své velké vítězství, američtí demokratičtí senátoři ji považují za dobrou pouze pro Irán, nikoli pro USA, a kritizovalo ji i několik republikánských senátorů. Tenista Tomáš Macháč si na letošním Wimbledonu nezahraje. Ze 3. Grand Slamu sezóny se omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou. Macháče, kterému ve světovém žebříčku patří 42. místo, trápí zranění paty už několik měsíců.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
1: A D11 zůstává zavřena.
5: Dálnice D11 je na 71. kilometru uzavřena z důvodu vážné dopravní nehody v obou směrech. Pokud jedete na Prahu, naposledy si jedete na 76. kilometru exitem Pravy. Pokud míříte do Hradce Králové, počítejte s posledním možným opuštěním dálnice na kilometru 68 exitem Chýš. Kolona se tvoří na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Aktuálně osobní i nákladní auta stojí na kilometru 180, ale rychle se to mění. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.

0: Tak, milí posluchači Frekvence 1, pojďme tedy na to, co je důležité, a to je registrace, která nás čeká zhruba za 7 minut. Tak tedy, jakýkoliv chytré zařízení, chytrý telefon, počítač, laptop a tak dále, klikněte si www.frekvence1.cz, tam už uvidíte moji fotografii, sestřelte Miloše, zaregistrujete se třeba jako Milan, když je dneska Milana, tak já to říkám z toho důvodu, že my máme takovou partičku a říkáme si pane Milane všichni, takže jsme Milani. Takže dáte si jako Milan a můžete se zúčastnit a bojovat o první tři ceny s Coca-Colou, což je skvělý. Takže jakýkoliv počítač, jakýkoliv telefon a pokud by náhodou to z jakýhokoliv důvodu vám nevyšlo, tak můžete soutěžit jenom tak pro sebe, říkat si, je, to bych věděl, nevím, ještě, že to nehraju. Ježíš, tak to bych byl dneska výtečný. To říkám každý týden, teda mimo jiné. Takže v každém případě ve 9:45, za chviličku, za 6 minut už ani ne, registrace na www.frekvence1.cz a budeme moc rádi, když si to dneska s námi o ceny, zahrajete.
1: Tak za Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. And through it, oh, she offers me protection. A lot of love. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Další zápas české reprezentace na mistrovství světa jede na Nova Action. Fanděte našim proti Jihoafrické republice. Živě i se speciálním studiem už dnes v 17.15 na Nova Action a živě i kdykoliv ze záznamu na OnePlay.
5: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
6: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: Minuta do startu.
1: Přesně tak. Přesně tak. Jsem zvědav.
0: Sestřel Miloše, speciální,
1: speciál.
0: Můžeme říct, že fotbalový kvíz.
1: Je to fotbalový, je mistrovství světa, hrajeme s Jihoafrickou republikou a Coca-Cola nám do toho dala ceny, za což samozřejmě děkujeme, je to krásný. No, už to blíží.
0: Škoda, že nejsme v televizi, přátelé, protože ty ses na to dneska vyloženě speciálně ohákl.
1: Ano, legendární fotbalová mikina z roku 76, kdy jsme se stali Bělehradě mistry Evropy a je to limitovaná edice, sam to nemá cenu zdůraznit. Je jich jenom pár.
0: Přesně tak.
1: Na světě.
0: 811 hráčů, pomaličku, polehoučku, jdeme na to.
2: Sestřel Miloše.
0: Fotbalový kvíz na frekvenci 1 začíná za 5, 4,
1: 3,
0: 2,
1: 1. Jdeme na to,
0: tak.
1: Jdeme na to.
0: Vaše hra začne ještě znova, 4, 3, 2, 1. Tak, připraveni. Kdo z Čechů dal na mistrovství světa v roce 2006 nejvíc gólů? Tomáš Rosický, Jan Koller, Pavel Nedvěd. Za A. Tomáš Rosický, Jan Koller, Pavel Nedvěd.
1: Tady
0: já typuju, ale já jsem žena, já můžu. Ty přemýšlíš.
1: Jo, a je to Rosa, já jsem dala Kolera.
0: Já jsem dala taky Kolera.
1: No, nejúspěšnější střelec v historii, ale Rosa tam dával góly. Tak jsem začal hezky.
0: Jo.
1: Tak jsem začal hezky.
0: Jarin, Radim, Roman, jsou tam chlapi vepředu, no,
1: jasný.
0: Překvapivě. Doplňte začátek písně. Zelená je tráva, fotbal to je hra a ten, kdo vyhrává góly, nedostává. Míč kulatý, věc je záludná.
1: Jinak,
0: sport to je věc nádherná.
1: Tady je zajímavý, že to není česká písně, byť se to všichni myslí, ale to je anglický. Anglicky myslím, že to po Chelsea má, nebo měla. Nebo,
0: jo, takhle, jako přímo, jo.
1: Ano.
0: Máš Bčko?
1: Míč kulatý, věc je záludná, to vím samozřejmě.
0: Je to tak. A to vidí i ženský.
1: Mm-hmm.
0: Teda starší ženský, si myslím.
1: Ano, hezký starší ženský,
0: to vidí.
1: Tak pojďme dál.
0: Jakože já to vím, jsem myslela, víš. Kolik titulů mistrů světa má Pelé?
1: Ano.
0: 1, 2, 3.
1: Pozor, ne, já jsem dal blbě. Má 3.
0: Má 3? Já jsem dala 1. Já jsem si říkala,
1: má 3 a já jsem ťuhnul 2. No to jsem já, no. Má 3. Švédsko, no tak dále.
0: Má 3.
1: A já dám 2, to prostě.
0: Furt si ale byl blíž než já.
1: No. A dokonce tak, bych věděl i kde, ale dám 2. Miloši.
0: Já nevím, kolik nás hraje, ale jsem teda na chvostu úplně. Tak, jak se jmenuje píseň, kterou naspívala Shakira k aktuálnímu mistrovství světa? Vaka vaka, tramp tramp, daj daj. Vaka vaka, tramp tramp, daj daj.
1: Aktuální.
0: Vaka vaka, tramp tramp. Daj, daj.
1: Mám to dobře, daj.
0: Máš to dobře, daj, daj.
1: Vaka, vaka bylo a tramp, tramp existuje.
0: To. Hele, nevíš, jako třeba on rozhodne a bude existovat.
1: No, tak mě to šouplo o 12 míst, no. Ježiš, jak jsem mohl dát Pelého, jak 3, jasný, vím kde i.
0: Od kterého roku je Coca-Cola oficiálním sponzorem FIFA World Cup? 1930, 1978, 1994. Od kterého roku je Coca-Cola oficiálním sponzorem FIFA?
1: Tady budu typovat.
0: 1930, 1978, 1994.
1: Blbě. No jo.
0: Holky říkali, že je to těžký.
1: Jo.
0: A je to těžký.
1: Je to těžký.
0: Koukám, ale počkej, na třetím místě to vypadá randelka, to by mohla být ženská, viď? Co se oficiálně zavedlo v roce 1958 ve všech fotbalových soutěžích na světě? Střídání hráčů, malá domů golmanovi, systém VAR. Co se oficiálně zavedlo v roce 1958 ve všech fotbalových soutěžích na světě? Střídání hráčů, malá domů golmanovi, systém VAR.
1: Já to mám taky blbě. Já jsem, že střídání hráčů bylo vždycky, já dal malá domů golmanovi, že to se řešilo, že...
0: Ani nevím,
1: jako
0: co je malá domů golmanovi.
1: Bylo pravidlo, že vápno, to je jedno. Tak dneska je to výborné.
0: Dneska je to těžký. Výborné. Který z těchto titulů řeší jako hlavní téma úplatkářství v nižší fotbalové soutěži? Milion, kouzlo derby, štěstíčku naproti. Který z těchto titulů řeší jako hlavní téma úplatkářství v nižší fotbalové soutěži? Milion, kouzlo derby, štěstíčku naproti. V nižší fotbalové soutěži.
1: Štěstíčku naproti, no.
0: Jo. Dobrý seriál. Nebo teď se říká miniserie.
1: Jo.
0: A je to správně, štěstíčku naproti.
1: Což je všem.
0: Steve, Johnny a Randelka, tam se to drží.
1: To je bída.
0: Tam se to drží. Která země vyhrála úplně první mistrovství světa ve fotbale v roce 1930? Brazílie, Argentina, Uruguay. Která země vyhrála úplně první mistrovství světa ve fotbale v roce 1930? Brazílie, Argentina, Uruguay.
1: To mám dobře, že to vím, Uruguay.
0: To máš dobře.
1: Byl jsem se podívat i na stadion.
0: Já to mám blbě, protože to nevím.
1: Tak to mě šoklo ale... na 548.
0: A jsou tam zase tři chlapy vepředu. Steve, Johnny a Papoušek.
1: Jo.
0: Miloš Pokorný je velkým fanouškem.
1: To bych nemusel zkazit, ne?
0: Manchester United, Liverpoolu, Arsenalu.
1: No.
0: Manchester United, Liverpool, Arsenal.
1: Tak já to sečtu, úplně dvě zbytečné chyby jsem udělal a dvakrát jsem teda nepřemýšlel úplně. No.
0: Liverpool?
1: Yes.
0: You
1: never walk alone. No jo, no.
0: Těžký to bylo.
1: No, 362.
0: Těžký to bylo. No a na prvních místech?
1: Gratulace, třetí místo Steve 74, druhé místo Radim 1 a to první už mi uteklo.
0: Mně taky uteklo, no. Ale každopádně dneska s cenama.
1: Jo, je to cenama Johnny Eden. Tak Johnny, krásný, první tři máte ceny od Coca-Coly, jsou to vouchery v hodnotě 1000 korun do restaurací Food Marks a já jsem říkal, že pokud byste se do Food Marks chtěli vypravit a uděláte si scan, kde se přihlásíte, tak se můžete zúčastnit soutěže i tam a vyhrávat. Takže na Coke App se zaregistrujete a můžete přímo na místě hrát. A vy ostatní, pokud budete fanděte, tak aby jsme vyhráli, přátelé. Potřebujeme to jako sůl, ne jako já dneska. Hezké ráno a těším se zítra v pátek. Děkujeme, děvčata, za super těžký kvíz. Opět děkuju.
2: Sestřel Miloše.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
3: Stavebniny DEP přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEP platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEP.cz.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
10: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
11: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz.
12: 10 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
13: Je to tak, pojďme na zprávy, 10. hodina, hezké dopoledne, přeji nejenom vám, ale taky Luci Černé.
14: Hezké dopoledne, novým ředitelem České inspekce životního prostředí je podnikatel a volební kandidát motoristů Straka. Žalobce žádá pro muže z Olomoucka obžalovaného z otrav 25 let vězení. D11 zůstává po vážné nehodě obou směrně uzavřena. Ministr Igor Červený dnes jmenoval novým ředitelem České inspekce životního prostředí podnikatele a volebního kandidáta motoristů Pavla Straku. Bývalý ředitel inspekce Petr Bejček odstoupil na konci ledna z funkce kvůli přestupu na ministerstvo financí. Straka, který za motoristy kandidoval na Jižní Moravě, je významným sponzorem strany. Až 25 let vězení hrozí muži z Olomoucka za to, že otrávil nápoje ve svém zaměstnání. Jeden muž kvůli tomu zemřel.
15: Jiří Kudlička před několika lety do společné lednice umístil limonádu, ve které byl Fridex, tedy chladící kapalina. Jeden z kolegů po konzumaci zemřel, druhý skončil s poškozením ledvin. To ale nebylo vše. Později na několika místech v kraji rozmístil další lahve z nápojí, které obsahovaly jedy. Tehdy cílil na bezdomovce, protože je umístěval tam, kde se často pohybují. Podle obhájce byl v té době nepříčetný. Obžaloba pro něj naopak chce výjimečný trest a dodává, že navíc chystal proti zasahujícím policistům výbušný systém. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
14: Největší odborový svaz Kovo bude v Praze volit nového předsedu a místopředsedy. Kandidaturu potvrdili dva uchazeči, stávající předseda svazu Roman Ďurčo a bývalý místopředseda svazu Tomáš Valášek. Volební sjezd začne dnes a zúčastní se ho vládní i opoziční politici, včetně předsedy Senátu Vystrčila, předsedy sněmovny Okamury a ministra průmyslu a obchodu Havlíčka. Nového šéfa bude 160 delegátů sjezdu volit zítra. Policie má za sebou další dopravní akci na Náchodsku. Rozdala při ní pokuty za 250 000 korun a slibuje pokračování.
16: Hlídky při rozsáhlé akci zkontrolovali za 14 hodin přes 300 aut. Víc než polovina jejich řidičů musela zaplatit za přestupky. Těch bylo celkem 154. Nejčastějším prohřeškem byla podle očekávání nepřiměřená rychlost, a to hned ve 120 případech. Většinou policisté přestupky vyřešili na místě. Pět řidičů navíc přišlo okamžitě o řidičský průkaz. Rekordmanem byl řidič, který jel na 70 133 kilometrovou rychlostí. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
14: Švýcarsko před chvílí potvrdilo, že zítra bude hostit zahájení rozhovorů o mírové dohodě mezi USA a Íránem. Slavnostní podpis memoranda ale podle Al Jazeera nebude. Prezidenti Spojených států a Íránu ho elektronicky podepsali večer. Čeští fotbalisté dnes v 18 hodin našeho času nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. A půjde o všechno. Pokud chtějí postoupit ze skupiny, musí vyhrát. Poprvé v historii bude zápas českých fotbalistů na vrcholném turnaji řídit čistě ženský kolektiv. Celkově půjde teprve o druhý takový případ v dějinách mistrovství světa po utkání Německa s Kostarikou na minulém šampionátu v Kataru. Americká trojice v čele s Tori Pencovou společně rozhodovala v finále ženského mistrovství světa v roce 2023.
12: Frekvence 1.
14: Počasí. Tak dneska bude na většině území polojasno až oblačno, zejména na východě území a na horách se během dne mohou vyskytnout ojedinělé přehánky. Teploty mezi 27 a 31 stupni, na severovýchodě a východě zůstanou teploty u 25.
6: Frekvence 1.
12: Doprava.
14: A D11 zůstává po vážné nehodě stále zavřená.
17: Dálnice D11 je na 71. kilometru uzavřena stále z důvodu vážné dopravní nehody v obou směrech. Pokud jedete na Prahu naposledy, sjedete na 76. kilometru exitem Pravy. Pokud míříte do Hradce Králové, počítejte s posledním možným opuštěním dálnice na kilometru 68 exitem Chýš, ale tam už je kolona na půl hodiny. Kolona převážně kamionů se tvoří na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Aktuálně nákladní auta stojí na kilometru 178. Osobní brzdí na 182. kilometru, ale mění se to. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
14: A po 10. hodině už máte na Frekvenci 1 Robina Robího Sobka.
18: Je to tak! Jsem tady, přátelé!
13: Hezké dopoledne, díky, Luci. No tak máme skoro 5 minut po 10. No, já bych navázal samozřejmě na zprávy, protože dneska v 6 našeho času nastoupí na mistrovství světa naši proti Jihoafrické republice, tak držíme palce. Pokud už teď máte nějaké tipy, tak pište klidně na 736-300-444, můžeme se o tom zápase klidně pobavit. V případě, že fandíte, že vás to zajímá, a říkám si, že snad kluci udělali dojem na ten ženský kolektiv, který celý ten zápas bude řídit. No, uvidíme, jak to dneska dopadne. Pokud řídíte vy a posloucháte nás v autech svých vozů, buďte opatrní, dobře dojďte do cíle. Já vám na cestu pošlu Metallicu, budou Divokej byl nebo Dua Lipa, pojďme hrát.
6: To nejlepší z muziky a Robin Sob.

0: Tomu říkám balada na úvod čtvrtečního dopoledne, co je na to v tom nádherném počasí. Vám hraje Metallica pár minut po čtvrt na 11, Nothing Else Matters se jmenuje píseň. Další písničky za chviličku, Rick Astley, Ace of Base, taky Super High, ale jak říkám, to až za malou chvilku. Teď pozvánka na rádiokempy Frekvence 1, protože o prázdninách opět vyrážíme za vámi na takovou tradiční roadshow, kterou dobře znáte. Budeme vyrážet nebo jezdit po českých a moravských kempech. Ten první kemp startuje ve středu, 8. července, tak si už můžete udělat puntík do svého kalendáře nebo diáře a další pak budou následovat každou středu až do konce prázdnin, to znamená až do 26. srpna. Začínáme vždycky ve 2 odpoledne mezi 19. a 20. pak živý koncert hudebního hosta. Postupně teda se vystřídají opět Aradeček, Pokáč, Michal Hrůza, Miraj, Adam Ďurica, Xindl X, Petr Bende, taky Marpo. Máme těch interpretů poměrně dost, opět letos, takže bude to živé, bude to nádherné. Doufám, že budete u toho, po celou dobu vlastně budeme celé to dění z těch kempů přenášet přímo do éteru v případě, že byste teda nemohli dorazit osobně, ale byla by to škoda, protože jedině tak můžete vlastně zažít takovou, jak bych to řekl, no takové to nahlédnutí do zákulisí živého vysílání. Můžete se dívat pod ruce mým kolegům, můžete se potkat s mými kolegy, rád si s nima pivko, drink, panáka nebo pect buršta, protože táborák tam bude taky opékání špekáčku, jak by smet. Soutěži oblíbené klímky štěstí Frekvence 1, takže pokud si chcete vybrat nějaký z těch všech termínů, které nabízíme, mrkněte na web frekvence1.cz a vybírejte.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Melony, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
3: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Jan Kraus a zásadní události týdne.
2: Počíná
4: mi dobře.
2: Připracovaná kolegyně.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější

0: hledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista. Každá
3: princezna. Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
4: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybírám

0: Tak jestli to nejlepší z muziky máme 2 minuty, po 11:30 dopoledne. Píše mi tady Lukin a naráží samozřejmě na dnešní mistrovství světa ve fotbale. Ahoje a R porazíme 3-1. Trolejbusák Lukin. No, tak zdravíme do trolejbusu. A Lukine, i kdyby to bylo jenom 1-0, tak to bude úplně stačit. Každopádně samozřejmě fandit budou úplně všichni. Abychom nemuseli odjet, nedej bože, z šampionátu s ostudou. To by nebylo moc dobré. Takže dneska v 6 držíme palce. Za chviličku to nejlepší z muziky, do té doby doprava a pak na SMS bránu 736-300-444 směřujte zprávy k narozeninám. Takže napište, komu byste dnes ve čtvrtek 18. června chtěli poblahopřát. Napište nějaký hezký vzkaz, podepište se a pošlete to na naši SMS bránu, anebo můžete využít taky aplikaci Frekvence 1.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Dálnice D11 je na 71. kilometru uzavřena stále z důvodu vážné dopravní nehody v obou směrech. Pokud jedete na Prahu naposledy, sjedete na 76. kilometru exitem Pravy. Pokud míříte do Hradce Králové, počítejte s posledním možným opuštěním dálnice na kilometru 68 exitem Chýš, ale tam už je kolona na půl hodiny. Kolona převážně kamionů se tvoří na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Aktuálně nákladní auta stojí na kilometru 178. Osobní brzdí na 182. kilometru, ale mění se to. A kolony se tvoří na Pražském okruhu od Zbraslavy až k exitu Ořech, dochází k blokovému odbavování v tunelu. S kolonou počítejte také na příjezdu do Prahy po D5 od 7. kilometru. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Pojďme na to, máme skoro 2 minuty po 10:45 dopoledne a budeme přát k narozeninám, protože tady mám nějakou hezkou zprávu. Dneska slaví 44. narozeniny náš super dobrý kamarád Jiří Štarha. Tak já doufám, že Jirka poslouchá. Takhle, já tady mám, přátelé, i telefonní číslo na Jirku. Tak si říkám, že bychom možná mohli zkusit štěstí takhle přímo živě v éteru Frekvence 1 a zkusit mu zavolat v případě, že by třeba měl na nás čas, kdyby to zvedl, asi by byl velmi příjemně překvapen. Tak to pojďme teda vyzkoušet a uvidíme, jestli Jirka bude na příjmu, protože telefon nám zvoní, to už je jedna dobrá zpráva, teď bychom ještě potřebovali tu druhou, aby nám to zvedl. Tak. No a v případě, že ne, tak přečteme tu SMSku, která je, myslím si, že hezká. Tak uvidíme. Jirko, uděláš si na nás čas, nebo ne? Vypadá to, že ne. No nic, to je škoda. Tak ještě jedno zvonění. No, tak telefon asi úplně neklapne, ale zpráva zní takhle. Dneska slaví 44. narozeniny náš super dobrý kamarád Jirka, proto mu přejeme hodně zdraví, pohody a ať je pořád takový, jaký je. Je to kamarád, když kdykoliv, cokoliv někdo z nás potřebuje, tak pomůže vždycky, protože má srdce na správném místě. Přeji ti parta tvých kamarádů: Tomáš, Markéta, Honza, Kristýna, Lenka, Tomáš, Lucie, Bobby, taky manželka Andrea. To je nádhera, mám tady PSko na festiáku Fingers Up, si dáme pivko na tvoje zdraví, tak škoda, že nám to Jirka nezved. Myslím, že by čučel. Tak, všechno nejlepší taky za Frekvenci 1. No a co se týká známých osobností, přátelé, dneska slaví velký pán Paul McCartney.

0: Jo, jo, 18. června 1942 se narodil tento velikán, anglický hudebník, zpěvák, skladatel, producent, který se proslavil jako zpěvák a basketista skupiny Beatles. No, tak všechno nejlepší, má 84 let. A pokud slaví někdo z vás ostatních, všechno nej od nás a vám zahrajeme taky to nejlepší z muziky za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Undercover, Baker Street, to nejlepší z muziky, budou taky Lighthouse Family. A nebo se dáme činasky. Zprávy za chviličku.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 Kč 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
2: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
3: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
4: 11 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: Je to tak, pojďme na ně, připravil je Ondřej Albrecht.
5: Já přeji hezké dopoledne. Novým šéfem inspekce životního prostředí se stal podnikatel a významný sponzor motoristů Pavel Straka. Amerika ohlásila významné přezkoumání působení jejich vojáků v Evropě. A se zdržením počítejte na Pražském okruhu i D1. Ministr Igor Červený jmenoval novým ředitelem České inspekce životního prostředí podnikatele a volebního kandidáta motoristů Pavla Straku. Ministerstvo životního prostředí to dnes oznámilo v tiskové zprávě. Bývalý ředitel inspekce Petr Bejček odstoupil na konci ledna z funkce kvůli přestupu na ministerstvo financí. Straka, který za motoristy kandidoval na Jižní Moravě, je také výrazným sponzorem této strany. České korunovační klenoty budou letos ve Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny zdarma pro veřejnost od 18. do 28. září. Výstava s podtitulem Habsburkové 500 seznámí návštěvníky s osudy korunovačních klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn v roce 1526 až do konce 18. století. Americký ministr obrany Pete Hegseth oznámil rozsáhlé přezkoumání přítomnosti amerických vojsk v Evropě. Součástí procesu bude také 6-měsíční hodnotící období, jak řekl na zasedání ministrů obrany NATO v Bruselu. Hegseth kritizoval, že navzdory výraznému zvýšení obranných výdajů a angažovanosti některých států stále existují překážky při posilování NATO. Některé členy aliance také kritizoval kvůli nedostatečným výdajům na obranu anebo kvůli jejich postojům k válce s Íránem. Českou reprezentaci dnes čeká druhý zápas na světovém šampionátu. Utkají se od 18 hodin našeho času s Jihoafrickou republikou. Svěřenci trenéra Koupka za sebou mají prohru 1-2 s Jižní Koreou. V případě dnešního zápasu je podcaster a zástupce šéfredaktoru deníku Sport Adam Nenadál více optimistický, jak řekl Frekvenci 1.
6: Tým JAR je kvalitativně o dost níž než Jižní Korea. A protože v tomhle zápase už Češi musí bezpodmínečně zabrat, musí vyhrát, pokud chtějí pomýšlet na postup dál, tak já očekávám jako jednoznačně zlepšený výkon a opravdu to nevidím vůbec zle. Já nějakým zvláštním způsobem tomuhle týmu věřím a doufám, že se to začne projevovat právě v tom čtvrtečním zápase.
5: Očekává se, že český kouč sáhne v dnešním zápase k některým změnám v základní sestavě.
4: Frekvence 1. Počasí.
5: Dnes teploty půjdou přes 30 stupňů Celsia, bude to 26 až 31, na severovýchodě a východě kolem 27. Bude spíše polojasno, večer na celém území skoro jasno, na horách se výjimečně vyskytnou přehánky, na Šumavě možné bouřky.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Na dálnici D11 počítejte s vážnou dopravní nehodou, která uzavřela provoz aktuálně ve směru z Prahy na Hradec. Sjedete ještě na exitu číslo 62 u Chlumce, i tak je tam už ale kolona před tímto sjezdem. Ve směru na Prahu potom z této dálnice sjedete na 76. kilometru, i tam počítejte s tím, že se ale tvoří výrazná kolona. No a se zdržením počítejte i na D5 a potom následně dál na Pražském okruhu. Celkově tam necháte asi 15 až 20 minut. Komplikace jsou i při příjezdu do Prahy po D8. Posledních 5 kilometrech necháte přes 15 minut v koloně. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
0: Pojďme na to 4 minuty po 11. Tak je dneska Frekvence 1 Coca-Cola vyrazí za vámi, protože celý týden jezdí náš kolega Tomáš Švíla. A to s naloženým autákem výher, kdo ho odchytí jako první, tak to vyhraje poměrně dost. Co konkrétně, to si opět připomeneme ve 3 čtvrtě na 12 a zavoláme Tomášovi. A v Půl, poslední slovo. Opět věta, kterou zanechal Pepa Vrtal alias Fotr na tripu. Mimo jiné prozradil, bez čeho se na žádném tripu neobejde. Pokud na to přijdete, vyhrajete dnes ve čtvrtek 18. června 4500 korun. Tak zlomte vás. Za chvilku Lighthouse Family, Shakira, nebo teď taky Anaka.
7: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
1: Když je bezdrátový vysavač, proč ho stejně musíme nabíjet drátem? Šimon, 22 let, ze Zlína.
2: No, Šimon, jako já jsem teďka si zrovna koupil nějaký elektrický spotřebič a Šimon jako naznačuje velmi zajímavou věc, že jak se nazývají bezdrátový jako věci, věcma, který stejně nabíjíš drátem, jo, jako je to zvláštní.
1: On jako ten počátek jako musíš tím drátem a ten konec tím drátem, to mezi tím je bezdrátový, jako by, no.
2: No, tak tohleto, jako těmhletím, tohleto optiku je bezdrátový úplně všechno.
1: No.
2: Třeba...
1: No, hodně.
2: Třeba jako všechno, třeba míč fotbalový je bezdrátový.
1: Je. Ne, strašně věcí je takhle bezdrátových a proto si častokrát naběhneme tady na tohleto, že si koupíš něco bezdrátovýho. Jo.
2: Ono je to přitom jenom něco, protože ta, jako ta vlastnost, že to je bezdrátový, vlastně neoznačuje vůbec nic.
1: Ne,
2: je úplně zbytečný přídavný jméno, protože bezdrátový je všechno.
1: Jo.
2: To si myslím, že jsme odpověděli. Co on se ptá, že...
1: Když je bezdrátový vysavač, proč ho stejně musím nabíjet?
2: No, protože je to prostě jenom vysavač.
1: Jo.
0: Cože?
3: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
0: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme

0: jsme si dali Black Velvet, to nejlepší z muziky, a to na chlup přesně v 11.30. A teď si dáme poslední slovo o 4,5 tisíce korun, jdeme na to.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Číslo 257-400-999. V banku ještě jednou opakuju 4500 korun a budeme hrát s větou Pepe Vrtala, alias Fotra na tripu. Tak kdo se dovolal dneska? Kdo je nejrychlejší? Hezké dopoledne, kdo je tam?
3: Dobrý den, tady
0: Květa z Litvínova. Ježišmarja, Květo, z jakýho toho čerta to voláte, Květa, to je jediné, co jsem slyšel. Vás to pobavilo? Já jsem rád, že se, Květo, bavíte, to je vlastně... Skvěle, nic neříkejte, prosím vás, já vám vůbec nerozumím totiž, víte. No, takže, Květo, my to uděláme tak, že já vám pustím tu větu, jo, vy doufám máte... Nebo takhle. Vy doufám, budete rozumět té větě. No, teď to ano, jsem slyšel dobře. A zkuste tam poslat potom poslední slovo, jo? Takže pouštím větu Fotra na tripu, která zní takto.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
5: Já bych řekla kompas.
0: Pojďme zkusit, Květo, co udělá kompas.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Ne, není to kompas, Květo.
5: Je nedá to se nic dělat.
0: Nedá se nic dělat a to jsem vám velmi dobře rozuměl teď. A pochopil jsem,
5: tak
0: že
5: přidá. Tak se mějte moc hezky.
0: No, vy se taky mějte hezky. A odkud, že to voláte vůbec? Vůbec vám nešlo na začátku?
5: Litvínova, z chemičky.
0: Jo, z chemičky. Dobře. Tak se tam v té chemičce opatrujte a zase někdy zavolejte a jdu přihodit 500, jo?
5: Ano, mějte se hezky.
0: Taky nashledanou. Tak jsme se nakonec s Květou domluvili. Máme tam 5000 korun teď v banku a budeme hrát zase v 16:30 odpoledne.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu. Frekvence 1.
1: Doprava.
7: Dálnice D11 je stále na 71. kilometru uzavřena z důvodu vážné dopravní nehody v obou směrech. Pokud jedete na Prahu, naposledy sjedete na 76. kilometru exitem Pravy. Pokud míříte do Hradce Králové, počítejte s posledním možným opuštěním dálnice na kilometru 68 exitem Chýšť, ale tam už je kolona na půl hodiny. Nesouvislá kolona převážně kamionů se tvoří na D1 na Brno od Prahy. Kamiony se poprvé zastaví na kilometru 173. Osobní auta brzdí na kilometru 180, ale rychle se to mění. A kolona na 10 minut je obousměrně na Pražském okruhu u exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

závadům. Je častějc na dně, nežli za vodu. Nejspíš přišel čas se postit.

0: To nejlepší z muziky na vodě, Xenolix. Máme 2 minuty po 11:45 na telefonu taky připraveného Tomáše Fílu, protože Frekvence 1 Coca-Cola opět vyrazila za vámi. Jezdíme za vámi vlastně celý týden s Tomášem a taky naloženým autem výher. Kdo ho vlastně odchytí jako první, tak vyhraje nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška, plážová deka, sluneční brýle Coca-Cola, voucher do restaurace Food Mark v hodnotě 500 korun a k tomu přidáváme také pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola, je toho poměrně dost. Jak jsem řekl, Tomáš už je připraven na druhé straně drátu, tak já doufám, že máme dobrý signál, že se dobře uslyšíme, Tome, a povídej, kam si vyrazil takhle ve čtvrtek 18. června. A koho tam máš? Kdo vyhrál?
1: Hezké poledne, Robine, zdravím z Velkého náměstí v Kroměříži, kam jsme dnes opět dorazili za našimi posluchači. Tebe slyším perfektně a doufám, že i vy slyšíte perfektně nás, protože já už tady dnešní vítězku mám u sebe, mám ji u auta. Dobrý den, jak se jmenujete?
2: Dobrý den, Jarka.
1: Jarko, my vás zdravíme, vy jste jako první se dotkla našeho auta, mávala jste, smála jste se, dobrá nálada tady panuje, ale abyste si zasloužila všechny ty ceny, o kterých Robin mluvil, tak ještě jaké musíte říct heslo, správné heslo pro dnešní den, a to zní jak?
2: Žiju si jako páv.
1: Je to tak, jsme v Kroměříži, kde samozřejmě pávy mají, tak proč byste si nemohla žít jako oni? V každém případě všechny ty ceny, jak už jsem zmiňoval, o kterých Robin mluvil, jsou vaše, tady jsou.
2: Paráda, super, všechno se bude hodit.
1: No a my máme radost, že jsme tolik radosti dnes mohli přivést právě sem do Kroměříže. Vy nezapomeňte poslouchat i zítra, protože opět za vámi někam vyrazím. Kam se dozvíte v ranním vysílání u Míry s Lubkou? Tak se mějte krásně a my vám s Jarkou z Kroměříže přejeme dobrou chuť k obědu. Ahoj!
2: Ahoj!
0: Ahoj, zdravíme z Prahy do Kroměříže. Jarka si žije jako páv a teď si žije a bude žít jako vítězka. Gratulujeme, protože už probíhá mistrovství světa ve fotbale, tak můžete vrazit za fotbalovou atmosférou do restaurací a barů označených samolepkou Food Marks. Právě tam můžete fandit české reprezentaci, zároveň taky soutěžit o skvělé ceny. Stačí si dát nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najdete kód, zadejte ho do aplikace Coke App a jste ve hře. A tu mapu podniku Food Marks najdete v aplikaci nebo na stránkách Coca-Cola. Hodně štěstí.

0: On My Mind, taky Alex Varen na Frekvenci 1. Za chviličku po zprávách kapela Tým. Mám na teba chuť a stále ťa chcem, kus o pokus. A nebo taky Bára Poláková. Za minutu další zprávy.
1: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny. Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: Jaké to je žít s divokým zvířetem pod jednou střechou? Neobyčejné vztahy, silné příběhy a fascinující soužití lidí s velkými kočkami, primáty nebo vlky. Šelma doma. Svět, kde láska a respekt musí být silnější než strach. Na televizi Relax.
1: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, další zprávy v pravé poledne, které připravil Ondřej Albrecht.
4: Hezké poledne, žalobce chce výjimečný trest pro muže, který v jedem v limonádě zabil kolegu. Většina Čechů věří, že se dokážou přizpůsobit změnám na pracovním trhu a kvůli nehodě kamionu je uzavřená dálnice D11. Výjimečný trest 25 let vězení žádá žalobce pro 48-letého Jiřího Kudličku z Moravského Berouna na Olomoucku. Podle žalobce má na svědomí smrt kolegy ve Šternberské zbrojovce a otravu dalšího. Nápoje otrávené jedem na krysy, olovem nebo morfinem líčil také na bezdomovce v Olomouci. Žalobce Jindřich Pazdera k tomu řekl.
5: Ze závěru dosavadního znaleckého posudku vyplývá, že příčetný byl a že je vysoce nebezpečný. Podle znalců je možnost jeho resocializace nebo případné nápravy krajně obtížná. I z toho důvodu v tomto případě navrhuji výjimečný trest. Samozřejmě znalci budou, předpokládám, při příštím hlavním líčení vyslechnuti. To znamená, je otázka, co nám řeknou, jak se vyjádří k příčetnosti pana obžalovaného.
4: Podle obžaloby muž v druhé polovině roku 2023 umístil do společné lednice ve společnosti Excalibur Army ve Šternberku lahevskou folou kontaminovanou Fridexem. Z té se o několik měsíců později napili dva zaměstnanci. Jeden z nich na následky otravy zemřel, druhý měl těžce poškozené ledviny. Podle obhájce nebyl muž v době činu trestně odpovědný s odkazem na posudky zkoumající jeho příčetnost. Většina Čechů věří, že se dokážou přizpůsobit změnám na pracovním trhu. Aktivně se přitom na jeho proměny připravuje 37% lidí. Vyplývá to z průzkumu nadace České spořitelny a agentury Ipsos, který dnes v Praze zástupci obou organizací představili. Více než polovina dotázaných se učí experimentováním a nevždy dotáhnou věci do konce. Výrazné obavy z budoucnosti nepociťuje přes polovinu ekonomicky aktivních Čechů. Polská policie zadržela muže podezřelého z podílu na pondělní vraždě ruského karikaturisty Roberta Kuskova, žijícího v exilu. Na síti X to dnes oznámil polský premiér Donald Tusk. Umělec, známější pod pseudonymem Semyon Skrepecky, byl zastřelen poblíž svého domu ve východopolském městě Biala Podlaska. Tusk ve středu uvedl, že zabití muže, který kritizoval ruského prezidenta Putina, nese znaky politické vraždy. Pokud Česko uspěje s kandidaturou na pořádání hokejového mistrovství v roce 2031, bude se turnaj hrát v Praze a v Brně. Na dnešní konferenci Českého svazu ledního hokeje to řekl viceprezident svazu Petr Bříza, který nevolební konferenci při absenci prezidenta Aloise Adamčíka řídí.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Teploměr dnes ukáže až 31 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě to bude jen kolem 27, na horách potom 22. Bude spíš oblačno až polojasno, k večeru se potom ale na většině území udělá jasno. Na horách se výjimečně můžou vyskytnout přeháňky, na Šumavě i možnosti bouřky.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: S několika komplikacemi počítejte na dálnici D1. Při odjezdu z Prahy na 18. až 25. kilometru kolona na 10 minut. Na 15 je to potom před samotným Brnem na 176. kilometru. Hustý provoz je hlášen taky na D5 na posledních 5 kilometrech a dál na Pražském okruhu. Největší komplikace ale aktuálně představuje dopravní nehoda na 70.5. kilometru u Nového Města na Hradecku na dálnici D11. Jeden z vozů, který převážel písek, prorazil po střetu svodidla a vyjel do protisměru, kde skončil na boku. Dálnice bude zřejmě uzavřená až do 14. hodiny. Policie odklání dopravu na objízdné trasy. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
6: Pojďme na to, 4:40, krásné poledne. Bylo by to zajímavé hrát hokejové mistrovství světa v roce 2031 v Praze a v Brně, co je na to. No, nás zajímá teď ale mistrovství světa ve fotbale. Dneska především teda zápas v 6 večer s Jihoafrickou republikou. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Snad vydržíme. Snad je porazíme. No, každopádně Ariem před námi, Bára Poláková, Katy Perry taky, to je to nejlepší z muziky. A co je jisté, že přijde i Petr Jablonský. Lépe řečeno, my si dáme to nejlepší z jeho nedělního lifeu už půl jedné odpoledne a za chvilku taky filmového odborníka jako malý předkrm k oběru. Tak ať vám chutná, pojďme hrát.
3: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: R.E.M. Everybody Hurts, to nejlepší z muziky, máme čtvrt na jednu odpoledne a před námi je filmový odborník.
1: To je dost, 16, tak jednou, víme.
2: Frekvence 1.
3: Nyník se odstěval do Úpolce.
2: Filmový odborník.
0: Pojďme hrát, pojďme se bavit, pojďme hádat, pojďme tipovat, pojďme se rád vlastně malý předkrm v čase oběda. Doufám, že vám bude chutnat. 257-400-999, číslo jsem k nám do studia Frekvence 1 a na něm dneska kdo? Hezké odpoledne, kdo je tam?
4: Ahoj, Robine, tady Pabli.
0: Pabli se k nám dovolala. Ahoj, jak se máš, co děláš, je tam vedro venku?
4: Venku je vedro. Sedím v kanceláři, tady mám chladno, takže nevím, jestli se mám těšit, až skončím v práci.
0: Máš se těšit, pokud máš na zahrádce bazén, Pavlínko, tak se máš těšit, ne?
4: Co? Ano, těším se, je tam sluníčko, bude hezky.
0: Konečně, ježiš, teď byla taková zima otravná dlouha. Konečně jsme se dočkali. Nebudem si stěžovat, hele. Tak, kdo ví, kdy zase začne sněžit? No, může to být kdykoliv. Přesně, i během prázdnin. Tak, pojďme, Pavlínko, hrát. Já tady mám parádní ukázky dneska. Hned tu první pouštím, zní takto.
5: Tohle to je pan Jaroušek, to je Mirek, to je Lenka. Buďte na sebe hodný.
6: No a kde budou spát?
7: No Jaroušek může spát se mnou.
5: No, no to ne, no to je naprosto vyloučený.
6: Správně, Libuško.
7: Mami, on ti říká Libuško.
0: No, tak, co je to za film?
4: Tak někdy v půlce jsem odhalila, myslím si, doufám, že se nespletu, ale což takhle dát špra?
0: To je správně. To je taková inspirace k obědu.
4: Třeba.
0: Ano, třeba. Tak, dejte si šperátek pěkně, přejeme dobrou chuť. Václav Vodlíček natáčel tuhletu československou tak trošku sci-fi komedii v roce 1977 podle scénáře Miloše Macourka a pan menší v hlavní roli, pan Jiří Sovák, Iva Janžurova. Parádní film. Pojďme dál, mám tady něco mladšího. Chceš něco mladšího?
4: No, zkusíme, uvidíme.
0: Jo, ne někoho, něco, Pavlínko, zase, jo.
4: Něco, dobře, špatně... dobře, to... I tak se spokojím.
0: Jo, i tak. Dobře, tak jo. Tak pouštím něco mladšího a to zní takto.
2: Dva z

0: krásná písnička, dlouho se mi neslyšel tady v našem éteru, tak si aspoň připomeneme.
1: To já to zkusím, myslím no. si. No. Je to Cesta z města nebo Cesta z lesa?
0: Tak ono víc variant, myslím, není, než tyhle ty dvě. Takže ty říkáš kterou, tu první nebo tu druhou?
1: Cesta v lese, já nevím, já zkusím tu druhou teda, Cesta z lesa.
0: Takže říkáš...
1: Ale to ta první.
0: Já jsem nic neřekl. Já se zatím jenom směju. Říkáš teda Cesta z lesa, jo?
1: Ano.
0: A Cesta z lesa to není. Pavlínko, taková škoda. Měla si zatím stát, protože je to Cesta z města.
1: No. A že už jsi mi na tuhle tom uvařil jednou. Už jednou jsem se napálila na Cestu z města.
0: Ne.
1: Jo, přesně.
0: No, ono tam je totiž takový trošku rozdíl. Ona ta Cesta z města se jmenuje přesně tak, jak říkám, ale ta cesta, ta druhá cesta je ne z lesa, ale do lesa.
1: Jo, do lesa. Já jsem tu druhou ani neviděla. To první jo, ale už jako by, byť říká, že je to mladší, tak už jsem to viděla dlouho. A úplně si nevědomu, ale právě že tím, že už jsem jednou zkoušela a zrovna podobnou ukázku, nevím, ne-li zrovna tuhle úplně přesně, tak jsem, ale pak mě zmátlo to, že tam mluvili o tom lese. No dobře, no tak poučení pro příště, zkusím to tedy ještě jednou někdy.
0: No protože Dva skříci jdou lesem, že jo, se tam zpívalo, tak no, to tě zmátlo, No jasně, no, Cesta z města je rok 2000 a Cesta do lesa je rok 2012, takhle je to. Přesně, kdybychom se bavili o těch letech páně teda. No nic, každopádně ať tak nebo onak, oba dva filmy dělal Tomáš Vorel a hele, já myslím, že za ten boj si zasloužíš potlesk. Protože jsi nebyla daleko od pravdy, i v tom druhém případě. Já nebudu pouštět ještě úplně titul filmové odbornice, to ne, nebo filmové odborníka, na to si počkáme.

0: Až zavoláš zase příště třeba. Ale byla to skvělá hra, ti velmi rád budu hrát to nejlepší z muziky. Komu? Komu to dáme?
1: No, asi všem, co, ať si teďko užijeme víkend rozpálenej a pohodu.
0: Přesně, pak zase ty buřiny, které mají přijít, že jo, no.
1: Asi tak, no. Dokud je teplo, tak si to užívejme. Ono si budeme stěžovat po tom, že už jsem moc teplo, budeme chtít studeno.
0: Až bude studeno, tak zase bude moc studeno.
1: Tak si budeme chtít teplo, ano.
0: Tak zase budeme chtít teplo. No, tak to prostě je takový náš koloběh života. Tak jo, tak já ti budu hrát to nejz muziky, měj se krásně, díky za zavolání a zase někdy se budu těšit, jo?
1: Super, díky, měj se, ahoj.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Byl to on, byl to Freddie Mercury, který spetřil čtvrteční odpoledne na frekvenci 1, my máme 12:30, za chviličku slibovaný Palo Habera. Kapela Tým, mám na těba chuť, aktuálně se podíváme také na dopravu, jak to vypadá takhle ve čtvrtek v 12:30. Na cestách ale přednost má slibovaný Petr Jablonský. Pojďme si dát to nejlepší z jeho nedělního lifeu, který vlastně u nás můžete poslouchat pravidelně každou neděli mezi 13. a 14.
1: Dobrý den, tady frekvence 1, Petr Jablonský, kdo je na druhé straně?
2: Dobrý den, Petře, já tě zdravím, tady je Luboš Stasový z okres Blansko.
1: Zdravím, Luboši.
2: Já bych se rád zeptal Františka Ringo Čecha na jednu věc, jak mu jde malování obrazů.
3: Ano, zdravím.
2: Ahoj, Franto.
3: Nazdar, vezmem to všechno po pořádku, tak co se chceš zeptat teda, na obrázky, jo?
2: Na obrázky, jak ti jde malování obrázku a jestli by se dal eventuálně nějaký koupit aj.
3: Tak samozřejmě, já obrázky maluju, prodávám. Teď jsem se vrhnul na portréty. Chodí ke mně takový paničky, starší, abych jim udělal portrét. A já jsem gentleman a je hezky přivítám. Teď se mě zrovna ptala jedna, přišla, říkala, Františku, budu si na tom obrázku podobná. A já jako gentleman říkám, nebojte se, milost paní, nebudete. Takže jako u mě se každá cítí dobře, ale můžu ti namalovat i nějaký obraz třeba na zakázku. Co by si chtěl?
2: Ne. Já bych nechtěl obraz na zakázku. Já bych spíš nějakou tu paničku, která si není podobná.
3: Tak paničku ti nenabídnu, kamaráde, bohužel. To již já, když nějakou vidím, tak hnedka po ní jdu. O tu se dělit nebudu.
2: To je mě jasný, Františku. Znám tě, jak se má tvůj kosour.
3: Bezvadně, no, můj kocourek se má vždycky dobře, já se o něj hezky starám, krásně, úžasnej, no, kuliaky ne, pojď se ukázat do rádia.
4: Měl.
3: Mám tady jedno, jak tě pozdravil, slyšel jsi to?
2: Děkuju, Františku, děkuju kocourkovi, kuliakinovi.
3: No, tak už vypadni.
2: Co říkáš na ten náš fotbal zatím, no?
3: Je, na to se ani neptej vůbec, já myslel, že přijdu v oči. No prostě, chtělo by to malinko přidat, jo? Ahoj.
2: Měj se krásně taky, ať se ti daří v malování a v osobním životě, ahoj.
3: Čau.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Další zápas české reprezentace na mistrovství světa jede na Nova Action. Fanděte našim proti Jihoafrické republice. Živě i se speciálním studiem už dnes v 17.15 na Nova Action a živě i kdykoliv ze záznamu na OnePlay.
7: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
8: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
9: Frekvence 1.
10: Doprava.
11: Dálnice D11 je stále uzavřena na 71. kilometru v obou směrech. Pokud jedete na Prahu, naposledy sjedete na 76. kilometru exitem Pravy. Pokud míříte do Hradce Králové, počítejte s posledním možným opuštěním dálnice na kilometru 68 exitem Chýš, ale tam už je kolona na půl hodiny. Nesouvislá kolona převážně kamionů se tvoří na D1 na Brno od Prahy. Kamiony se poprvé zastaví na 173. kilometru. Osobní auta brzdí na kilometru 180, ale rychle se to mění. A kolona na 10 minut je obousměrně na Pražském okruhu u exitu Ořech. 10 minut naberete v úseku dopravního omezení na D5 na Plzeň mezi 28. a 32. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
6: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Emilia, Big Big World. Na frekvenci 1 máme 1:15 odpoledne a pro vás mám parádní záležitost. Poslouchejte pozorně, protože tohle je opravdu věc, ze které třeba včera měl tady posluchač obrovskou radost, protože je příznivcem vlastně a rockové muziky a třeba patříte taky právě do téhleté party a třeba patříte do party, která si třeba tu muziku rockovou pouští sama doma, takzvaně na pohodu. A proč to říkám? Protože vy můžete vyrazit na takzvaný Bloodfest, což je festival britského zpěváka Young Blooda, který se úplně poprvé koná mimo Velkou Británii v České republice. A já pro vás mám, tušíte správně, v tuto chvíli ne jednu, ne dvě, ani ne tři, ale čtyři vstupenky na tento festival, který bude 27. června v parku 360 v Hradci Králové. Takže volejte právě teď na 257-400-999. Jak jsem řekl, včera tady byly velké emoce, velká radost vlastně z toho vítězství, z té výhry, protože tam budou hrát poměrně známí a oblíbení interpreti. Samozřejmě ne každý může být v sedmém nebi jako náš včerejší posluchač, ale i přesto doufám, že v sedmém nebi budete, protože když pozoruju vlastně tu telefonní linku, tak tady dochází k šílenství přímo, přátelé. Raz, dva, tři, já to stále natahuju, ale pojďme už na to, už jsem to odpočítal. Pojďme zvednout třetí volající telefonní číslo. Kdo se dovolal, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Renča.
0: Renčo, ty máš právě teď čtyři vstupenky na festival Bloodfest.
1: No super, super.
0: Takhle, já nevím, jestli máš stejně obrovskou radost jako včerejší posluchač teda.
1: No určitě mám, protože právě jsme přišli z dětského dne, že jsme organizovali a slyšela jsem hrát rádio vlastně od rána poprvé a jsem šťastná, protože je to super.
0: Je to super, no tak jo. Tak ještě, aby si byla úplně v obraze, to nevím, jestli si poslouchala. Bloodfest je vlastně festival britského zpěváka Young Blooda. Znáš Young Blood? Young Blood?
1: Asi moc ne, přiznám se, že moc ne.
0: No, vidíš.
1: Ale to neznamená, že se neseznámím.
0: To je liška. No, to neznamená přesně tak, že se neseznámíš. Uh-huh. Tak, Young Blood vlastně, nebo lépe řečeno, Young Blood vlastně bude vystupovat na tomto festiáku, který se jmenuje Bloodfest a úplně poprvé bude teda mimo Velkou Británii v České republice v sobotu 27. června. Všechno vypukne v parku 360 v Hradci Králové. Tam se představí nejenom on, ale taky Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal, Pam Rabbit a tak dále. Takže si myslím, že to je festák, který bude stát za to. Není to vlastně jenom o hudbě, ale taky o komunitě, řekněme, o setkávání fanoušků, o jedinečné festivalové atmosféře. A tedy, já mám pro tebe vlastně čtyři lístky, tak teda doufám, že všechny využiješ.
1: Samozřejmě, vezmu děti.
0: Jo, no vidíš, tak to bude taková rodina, parádní záležitost. A vydrž mi ještě teda na telefonu, já gratuluju. A
1: děkuji, děkuji.
0: Třeba se potkáme na festivalu. Měj se, papa, ahoj.
1: Papa.
2: Další zápas české reprezentace na mistrovství světa jede na Nova Action. Fanděte našim proti Jihoafrické republice. Živě i se speciálním studiem už dnes v 17.15 na Nova Action a živě i kdykoliv ze záznamu na OnePlay.
3: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: Stay Another Day a taky 17, to je krásná, alespoň pro mě, nádherná nostalgická vzpomínka, protože to jsem poslouchal v pubertě docela dost, ale občas jsem si pustil tohleto. Víte, když člověk snil o těch sex bombách. No nic, Tom Jones, Mousty, já bych to nerozbíral. A Katka Marie Tichá vás pozve do bytu 66.
1: Tady si mi zpíval a tady si mi hrál, tady jsem vzala o tom.
0: A my si za chviličku dáme taky zprávy.
2: Miloš Pokorný, kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
5: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
6: Když dávají Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
2: A nějaký vzkaz na závěr?
4: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
2: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
7: Stavebniny Dek přináší megaakci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na dek.cz.
8: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
16: Závratné mega slevy!
17: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Ebelix. Buďte in.
18: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
19: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
20: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz.
21: Sponzorem Časomíry je Kapilan. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
2: 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: A ty připravil Ondřej Albrecht.
22: Já přeju hezké odpoledne. Ministr životního prostředí Igor Červený jmenoval nového ředitele správy Krkonošského národního parku. České volejbalistky v Lize národů jednoznačně prohrály s Američankami. No a zdržíte se ještě stále na dálnici D11 i D1. Ministr životního prostředí z motoristů Igor Červený dnes jmenoval ředitelem správy Krkonošského národního parku pedagoga České lesnické akademie Trutnov Petra Moravce. Po jmenovacím aktu se ministr vyjádřil k ochraně přírody a rozvoji turistiky v národním parku. Podle Červeného je potřeba najít kompromis mezi oběma zájmy.
1: Běžte se podívat do Krkonoš z polské strany a pak se běžte podívat do Krkonoš z naší strany. My tady spíme. Spíme tady už 35 let a to je přece špatně. My máme ochraňovat přírodu a máme dělat taková opatření, které té přírodě pomáhají. Ale zároveň sem přece chodí 42 milionů lidí ročně. Co s nimi budeme dělat? Zakážeme sem jezdit, aby se dívali jenom na televizi? Ne. Máme to vymyslet tak, aby ten turismus byl udržitelnou formou.
22: Nový ředitel KRNAPu Moravec novinářům řekl, že mezi jeho priority patří ochrana krkonošské přírody, ale i protipožární opatření nebo digitalizace úřadu či usměrnění enormní návštěvnosti některých lokalit. Škodu ve výši 65 milionů korun způsobil požár, který ve středu zasáhl skladovací halu v jedné z olomouckých firem. Oheň se podařilo hasičům rychle zlikvidovat. Následný silný kouř ale znehodnotil velké množství uskladněných potravin. Více řekl mluvčí hasičů Petr Běhal.
5: U příjezdu jednotek bylo zjištěno zahoření ve skladovací hale. Hasiči po provedené průzkumu zahájili hasební práce za pomocí jednoho C-proudu a současně provedli odvětrání haly pomocí přetlakové ventilace. Následně jednotky vynášely požárem poškozený materiál, vyhledávali skrytá ohniska pomocí termokamery a prováděli její dohašování. Zasahovali jsme dýchací technice.
22: Na místě byl také vyšetřovatel příčin požáru, příčina je ale dál v šetření. Moravští vinaři získali na největší soutěži vín na světě Dekanter, která se každoročně koná v Londýně, 81 medailí, včetně jedné platinové pro vinařství Volařík. Soutěže se letos účastnilo téměř 17 000 vín z 58 zemí. Hodnotila je porota 245 vinařských profesionálů z 36 zemí. O výsledcích soutěže informoval Vinařský fond, který účast vín v zahraničních soutěžích také finančně podporuje. České volejbalistky v Lize národů jednoznačně prohrály s Američankami. Stříbrný medailistkám z olympijských her v Paříži podlehly 0-3 po setech 17-25, 12-25 a 16-25. Na druhém turnaji elitní každoroční reprezentační soutěže na Filipínách tak zaznamenali druhou prohru. Ve středu nestačili na světové jedničky z Itálie.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
22: Teploměr dnes bude v rozmezí 26 až 31 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě to bude jen do 27. Bude spíše polojasno, k večeru se potom ale na většině území vyjasní. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky, na Šumavě můžou být také bouřky.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
22: Na 70.5 kilometru dálnice D11 se stala dnes dopoledne dopravní nehoda. Odstraňování by mělo trvat až minimálně do 14. hodiny. Provoz je proto stále omezen. Počítejte s tím, že na místě jsou policisté, kteří odklání vozidla na objízdné trasy. Aktuálně hlášená také kolona na dálnici D1 před Brnem, a to zhruba na 15 až 20 minut, začíná na 187. kilometru. Provoz ale houstne už o něco dříve. No a se zdržením počítejte i při příjezdu do Prahy po D8 od 10. kilometru. A necháte zhruba dalších 15 minut v koloně. Tak šťastnou cestu a pevné nervy, slovo má opět Robin Sobek.
0: Je to tak, díky za něj, hezké odpoledne, 4 minuty po 13. O víkendu v sobotu konkrétně se na letišti v Hradci Králové bude konat taková, řekl bych, hodně zajímavá akce, na kterou vás pozvu už za pár chvil, tak vydržte s námi. Do té doby Jožoráš, Tom Jones, Mausty, jak jsem sliboval, dáme si hudební sex bombu doslova, ale odstartuje nám to všechno Pink, jdeme hrát.
3: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Voda, čo ma drží nad vodou, tohle je Ožoráš na frekvenci 1. My máme 2:04 odpoledne a já jsem sliboval pozvánku do Hradce Králové na tamní letiště. A to z jednoho prostého důvodu, protože je tam vlastně moc hezká, jednak hezká, druhá zajímavá akce. A bude se tam konat 17. ročník charitativního leteckého dne pro handicapované. A to znamená jedno jediné. Přátelé, do oblák by se mělo podívat kolem 600 vozíčkářů a vůbec jinak postižených lidí. Vyhlídkový let zažijí dokonce i děti z dětských domovů z celé republiky. Jak říkám, tohle je opravdu moc hezká akce. Lety pro handicapované i program na letišti pro veřejnost budou zdarma. Takže může opravdu přijít se podívat kdokoliv, můžete vyrazit, pokud nemáte na sobotu žádné plány. Pořadatelé konec konců vlastně na letišti očekávají přes 4000 návštěvníků, takže jsou připraveni na velké davy. No a spolu s Hradcem Králové a Královéhradeckým krajem akci finančně podporují také soukromé firmy, zásadně teda podpora armády. Na organizaci akce, kterou letos zaštítil prezident Petr Pavel, se každoročně podílejí desítky dobrovolníků. Letiště se v sobotu pro všechny, to znamená pro veřejnost, otevře už v 9 hodin ráno, takže akorát po snídaní můžete vyrazit, program potom začne o hodinu později. No a vedle létání jsou na programu aktivity pro děti, ukázky leteckých modelářů, letecké simulátory. Budete si moct vyzkoušet nějaký simulátor, třeba pokud vás zajímá létání jako takové, tak tohle si myslím, že je opravdu ideální místo, kde si to můžete zkusit. Pak tam budou vystoupení divadla beze slov, ukázky práce policie, taky letecké techniky. No, všechno na jedné hromádce v Hradci Králové už tuto sobotu. Takže jak říkám, pokud ještě nemáte plány, tak
1: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinese

0: nejlepší z muziky na frekvenci 1 minutu po půl druhé máme právě teď. Za chviličku se pro změnu podíváme taky do Ostravy. Už jsme byli v Hradci, čeká nás Ostrava Poruba, protože i tam bude velmi zajímavá akce. Konkrétně festival v ulicích, který proběhne 26. a 27. června. Co bude nabízet? Řekneme si, ale do té doby třeba Kateřina Marie Tichá, její byt 66 a taky aktuální doprava.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Dálnice D11 zůstává i nadále obousměrně neprůjezdná. Na 70,5 kilometru se odklízejí následky po vážné nehodě. Doprava je odkláněna na objízdnou trasu přes Chomec nad Cidlinou. 20 minut po pojíždí řidiči na dálnici D8 před Prahou od 9. kilometru a kvůli silnému provozu se tvoří nesouvislé kolony na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy. Kamiony brzdí na 173. kilometru, osobní auta na 180. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
4: Mažu stop.

0: nejlepší z muziky, tak tohle je legendární Sandra, která vystoupí, pozor, v naší metropoli v Praze s exkluzivním koncertem 50 let na scéně, a to 6. prosince 2026. Konkrétně ve fóru Karlín, takže můžete být u toho. Já vás ale pozvu ne na koncert, ale na koncerty, bude jich víc a budou probíhat mimo jiné také v Ostravě, a to už tento měsíc, nebo chcete-li na konci tohoto měsíce, 26. a 27. června. A bude se jednat konkrétně o festival v ulicích, který bude nabízet vystoupení více než 200 pouličních umělců z 16 zemí světa. Je to akce, která vlastně přiveze například hudbu z Japonska, akrobaty z Ghany nebo taky Chile, dokonce ohňovou show z Austrálie, ale více mě může konec konců doplnit ředitelka celé akce Petra Hradilová.
1: Letos opravdu se nám podařilo po té, co členové našeho týmu byli v Japonsku, oslovit japonské partnery. Ti přivezou kapely Bachuroko Band, bude to kapela Billy Rom, a kromě těch kapel přijedou taky delegáti. To znamená, že my vlastně tady v Ostravě v rámci festivalu budeme mít delegátskou skupinu asi 10 lidí, kteří budou sledovat, co se děje, budou vlastně zkoumat tady tu naši kulturu v Ostravě nebo v České republice.
0: To zní docela zajímavě, zkoumat tu kulturu budete moct i vy osobně. Já ještě doplním, že dále budou v programu hudební projekty z Norska nebo sousedního Polska a Slovenska. No a v ulicích Ostravy to ožije 26. 27. června.

tip pro vás. Fondy Evropské unie pomáhají modernizovat zdravotnická zařízení a podporují péči o zdraví. Díky evropské podpoře prošly lázně Slatinice, které se nacházejí na Olomoucku, rozsáhlou modernizací a dnes nabízejí kvalitnější péči pacientům i širší možnosti pro veřejnost. Evropská unie přispěla na projekt částkou 85 milionů korun, což představuje přibližně 57% všech nákladů. Díky tomu vznikl nový lázeňský dům Balnea. Modernizovala se lůžková oddělení následné péče, lázeňský dům Hanačka i další části areálu. Projekt přinesl lepší zázemí pro rehabilitaci, rozšíření preventivních programů a větší komfort pro pacienty i návštěvníky. Přijďte se podívat do nejstarších léčebných lázní na Moravě. Frekvence 1 vás zve už tuto sobotu 20. června na Den zdraví v lázních Slatinice. Po celý den bude připraven bohatý program pro děti i dospělé. Návštěvníci se mohou těšit na komentované prohlídky areálu, besedu s lékaři, bezplatná zdravotní vyšetření a preventivní programy, pohybové a relaxační aktivity, ukázky integrovaného záchranného systému a policejních psovodů, majoritky nebo koncert Beatles Revival. Přijďte si užít příjemný den v modernizovaném lázeňském areálu a podívat se, jak fondy Evropské unie pomáhají měnit regiony k lepšímu. Akce je zdarma. Projekt byl spolufinancován

0: To nejlepší z muziky, Velile Safredo, helele, no tak helele. Za chvilku teda budou zprávy. A pak teda Vojta Zenou zase.
1: A pak teda Vojta Zenou.
2: A tak teda jo, no.
1: Já nevím, jestli to máte stejně jako já. Jsem takový konzervativní typ, jako já. Vlastně nesnáším změny prostě.
0: Jo, takhle.
1: Kdyby mi někdo řekl, že prostě teď po 14 dní bude někdo jiný, tak já se jdu prostě zastřelit.
0: Třeba, já jsem jako lepší, já jsem lepší upoutávku na svoje vysílání nikdy v životě nesl. To by mělo běhat mezi písničkama, jako promo.
1: Dneska se nemusíte zastřelit, dneska dorazí.
0: Neskákej se z mostu.
2: Že si příznivky je definitivní řešení. Jako.
1: Tak jaký pak, co pak?
2: No, je to.
0: Takový černý promo vlastně.
2: Ale buď a nebo.
0: Jo, jasně.
1: Prosím, nic se nemění, jsme tu, těšíme se na vás a na tebe se zítra těšíme po 11.
0: Tak jo, tak
2: čau.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
6: Hollywood z pohledu, jaký jste ještě neviděli. Příběhy hvězd, jejich začátky, pády i triumfy. Odhalíme, co je dovedlo na vrchol světové slávy. Slavní zblízka, jen na obrazovkách televize Relax.
7: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A se zprávami Ondra Albrecht, hezké odpoledne.
0: Hezké odpoledne. Eva Kostolanská dnes složila ve sněmovně slib pro funkci ombudsmanky. Pohonné hmoty budou na českých čerpacích stanicích dál zlevňovat. A se zdržením počítejte stále na dálnici D11 i D1. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská se dnes složením slibu do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury ujala funkce veřejné ochránkyně práv. Nahradila v ní Stanislava Křečka. Jeho 6leté funkční období sice skončilo v únoru, v úřadu ale setrvával do složení slibu své nástupkyně. 70letou Kostolanskou, která byla kandidátkou Senátu a České konference rektorů, zvolili poslanci historicky druhou českou ombudsmankou před asi 2 týdny ve druhém kole tajného hlasování. Senioři, kteří dovršili 75 let, budou mít od začátku příštího roku dopravu a městskou hromadnou dopravu ve Zlíně zdarma. Schválili to dnes zastupitelé. Dosud mají v krajském městě jízdné zdarma lidé starší 80 let. Věková hranice se ale sníží. Důvod vysvětlil primátor Jiří Korec.
10: Od 1.1.2027 se sníží věková hranice pro jízdu zdarma seniorů s tím, že ze současných 80 let by se tato hranice snížila na 75 let, což je hranice, která je stejná ve integrované dopravě Zlínského kraje. Tím pádem ti seniori, když přestoupí z vlaku nebo respektive z autobusu, kterým se dovezou do Zlína a přestoupí na městskou hromadnou dopravu, tak kolikrát neví, že u nás to bylo do 80 let. Takže dávalo logiku to sjednotit.
0: Změnu musí schválit také zastupitelé sousedních Otrokovic. Lidé od 65 do 79 let si můžou za 600 korun ročně koupit také senior pas. Pohonné hmoty budou na českých čerpacích stanicích v následujících dnech dál zlevňovat. Cena nafty by měla klesnout 36 korunám za litr. Benzín bude zlevňovat pomaleji. Pokles cen bude brzdit současná motoristická sezóna. Analytici ale upozornili na to, že v případě eskalace situace na Blízkém východě se ovšem situace může kdykoliv otočit. Česká fotbalová reprezentace dnes od 18 hodin našeho času narazí na světovém šampionátu na Jihoafrickou republiku. Podle fotbalového komentátora Jana Rajnocha bychom tohoto soupeře mohli zvládnout. Naši hráči potřebují být odvážnější, řekl Frekvenci 1.
11: Já věřím, že dokážeme být odvážnější a tu Jihoafrickou republiku přehrát. Musíme trošku se vrátit k tomu našemu českému fotbalu, nebejt ustrašený a vlastně být víc odvážnější. Takže věřím tomu, že tímto způsobem to dokážeme vyhrát.
0: Svěřenci trenéra Miroslava Koubka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. První body do tabulky však touží získat také soupeř. Očekává se, že český kouč sáhne k některým změnám v základní sestavě.
9: Frekvence 1. Počasí.
0: Večeru by se mělo začít vyjasňovat na většině území České republiky. Do té doby teploty můžou vystoupat až na 31 stupňů Celsia. V noci potom bude od 17 do 13 jasno nebo skoro jasno a zítra pokračujeme ve slunečním dni a bude až místy 34 stupňů Celsia.
7: Frekvence 1.
9: Doprava.
0: Se zdržením ještě stále počítejte na dálnici D11, a to v úseku kolem 70. kilometru, kde se dopoledne stala dopravní nehoda na 70.5. kilometru. Kamion prorazil svodidla a převrátil se na bok na opačné straně dálnice. Policisté zatím ještě stále odklání dopravu po objízdných trasách, kde se tvoří kolony. No a se zdržením počítejte taky na D1 u Brna. Aktuálně do kolony vjedete na 182. kilometru. Zdržení je zhruba na 10 minut a 4 hodiny potom budete popojíždět v koloně. Na D5 se při do Prahy a potom dál v navazující koloně na Pražském okruhu. Tak pevné nervy, teď už má slovo za mikrofonem Jana s Vojtou.
1: A my vás zdravíme. Pár minut po 14. hodině, dneska je čtvrtek, ráno jsem šla venčit psa. Představte si, zastavila jsem se prostě na takový stezce s paní, která kouká na toho mýho psa, který byl celý od bahna. A použila takový výraz, který mi nedá spát. Říká, ta vaše fenata je máklá. A já jsem si tak říkala, co si to dovoluješ? A pak ten výraz mákla.
0: Mákla.
2: Je teda fakt, že to je
1: výraz. Fena je mákla.
2: Výraz, který už jsem dlouho neslyšel.
0: To je pravda.
2: Jakože je někdo máklej.
0: Znám to, ale že bys to použil.
1: Jako z čeho to vychází, viď? Někdo řekne, že jsi máklej.
2: No asi na ní někdo máknul a díky tomu ona začala být neklidná. No.
1: To je to neslíš, jo.
2: Nebo je omákla.
1: Počkej, z čeho vychází výraz jsem mákla?
2: Jsem zvědavej. Pojď do nás. ChatGPT.
1: Výraz jsem máklá nebo jsem máklý pochází od slovesa máknout, tvrdě pracovat, pořádně zabrat, vynaložit velké úsilí.
0: Jo, takhle, takže prostě...
2: Prostě láska je pracovitá.
0: Tak moc si
1: ale
0: makala.
1: Takhle to ona nemyslela teda. No. Takhle ona to nemyslela.
2: Činorodá.
1: Prostě
2: možná,
1: myslela, že padla na hlavu, jako, no. Protože byla od bahna od hlavy až patě, no, tak to je jasný.
2: A ta paní v životě nebyla od bahna?
1: Já jsem jí chtěla říct, když je 30 stupňů, buďte od bahna, je to hned lepší.
2: No jasně.
1: To je jediný
0: znáš
1: řešení.
0: To, jo?
1: No jak to, no jasně, no.
9: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Atomic Kitten, Tide is High na frekvenci 1, 14 hodin 13 minut. Léto se nám vrátilo, to znamená čas plavek a vyrýsovanějších postav.
1: Špatně to říkáš, léto se nám nevrátilo, léto nám teprve přichází.
0: No tak ale už máme za sebou pár takových jako želetních.
1: Ale až v sobotu to začíná, ne? No. Ofiko začíná v sobotu léto. 20.
0: Dobře. Astronomicky, ale meteorologicky začalo už na začátku června, pokud
1: no,
0: se
1: tak jako prostě je první letní den je 20. Ale je teda pravda, že no. Zrovna včera jsme řešili, jak se jako užíváme ty dny, které jsou dlouhý, že, no, že ještě no, o půl desátý je světlo, no. Tři čtvrtě na deset je světlo, v deset je světlo.
0: A od toho, ráno je světlo.
1: A od toho 20. se to pak začne zkracovat.
0: Ale ještě pořád pomaličku. Jako no, ke konci srpna už to bude takový.
1: Ale už to budeš jako mít takový jatou při hlavě, jako že ty musíme prostě si to užít ty dlouhý večery. Je to hrozně fajn.
0: Začneš se všech ptát, co chtějí od Ježíška k Vánocům.
1: Tak se překulí červenec.
0: Proč jsem o tom začal mluvit? Protože včera u nás doma došlo k velmi nečekané události. Náš téměř 16-letý výrostek přišel, sestoupil ze svých výšin za námi, za plepsem do kuchyně a začal se pídit, jestli máme doma nějakou zeleninu. Což se nikdy nestalo.
1: Cože?
0: No, a já říkám, prosím tě, zeleninu. Už jsem dostal chuť, jako jestli máme rajčata, nebo nějakou okurku, nebo tak. Tak jsem říkal, no, tamhle je okurka, tamhle jsou rajčata, jako všechno máme čerstvý. Tak já si to omeju a vezmu si to. Tak si to vzal a když odešel, tak mi manželka špitla, než si přijel domů, tak mi oznámil, že mi ukrad činky. Chlapec se nám dal na zdravý životní styl.
1: A ty myslíš, že to souvisí s tím létem, jo?
0: Já předpokládám. Já jsem se jako nenápadně snažil dovtípit.
1: Možná
0: třeba
1: to spíš souvisí s tím věkem, ne?
0: No, jestli třeba nemá ve svém okolí někoho, v kom si našel.
1: V kolika letech si sáhnul na činky poprvé?
0: Já?
1: No.
0: Já jsem se jich dlouho bál, no. Tak
1: v kolika letech si sáhnul poprvé na činky?
0: Já nevím, tak to mohlo být taky v nějakých třeba 14, 15.
1: Tak je to tady, no. Budete muset vypnete šmouly a zapnete jiný pořad.

0: Tohle je Michael Jackson na frekvenci 14 hodin 19 minut. Já jsem tady narazila na takový docela zajímavý článek. Ano. 18 pravidel etikety. Ano. A některé ty body mě docela překvapily. Tak jako první z bodů. Nikdy nechoďte na návštěvu bez ohlášení. Klasika.
1: To je taková, řekl bych, až jako slušnost.
0: To dělají burani, no, že jo? Čau.
1: A ještě vám vlezou do baráku, aniž by zazvonili. No.
0: Co děláte? Ty pečeš bábovku, jo?
1: To jdeme včas.
0: V kanceláři ani na návštěvě by nikdy neměl být sušen deštník roztažený.
1: A proč ne?
0: To tady píšou. Složíme ho a postavíme ho na stojan, nebo ho zavěsíme na věšák.
1: Aha.
0: Tašku nedržíme na klíně, ani nestavíme na stůl. To se týká asi nás, když jdeme prostě třeba do restaurace.
1: Jasně.
0: Tak položit si tašku na stůl vedle jídla je asi blbost.
1: Ale třeba v MHD jinam než na klín ten batůžek nedám, že jo?
0: To je pravda, no.
1: Leda bych se roztáhl přes dvě sedačky. Babička postojí.
0: Nezlobte se, ale Špaček říkal. Ale tohle je docela dobrý a s tím docela souhlasím, protože to je opravdu jako odporný. Muž nikdy nenosí ženě kabelku. Z vás nejhorší, když potkáš někoho prostě a ten chlap drží ženský tu kabelku, tu miniaturní kabelku, má přes to obrovský svoje rameno.
1: A druhý ruce čivavu ještě.
0: Zaškrcenou, no jasně, no, jasně. No. Domácím oblečením jsou kalhoty a svetr, pohodlné, ale vždy slušného vzhledu, nebo takhle obecně, prostě domácím oblečením by mělo být něco, co docela dobře vypadá. Tady se píše, že župan a pyžamo nejsou určeny k tomu, aby si to nosili jako běžnou součást svého domácího oděvu, jako po celém dnu, respektive během celého dne.
1: Já mám jako spací úbor kraťasy, poměrně hezký, takový jako pyžamový tričko. Byl jsem v tom dneska i venčit psa a všichni
0: vícem. A je to
1: jako,
0: v pohodě
1: úplně.
0: Od okamžiku, kdy se dítě zabydlí ve svém pokoji, vždy klepejte. To se týká vašeho šmoulety.
1: No to samozřejmě.
0: Žena si nemusí v místnosti sundávat klobouk.

0: A tohle je taky dobrý. Celkový počet šperků by podle mezinárodního protokolu neměl přesáhnout 13 kusů.
1: Moje manželka má problém. To se jí trvalo, že odbočuju, někam letěla a trvalo jí čtvrt hodiny, než ze sebe všechno sundala.
0: Pípala.
2: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
3: Melony, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
4: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: Jan Kraus a zásadní události týdne. Začínáme dobře.
3: Připracovaná kolegyně.
2: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
4: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
2: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen

0: Je půl třetí, posloucháte Frekvenci 1.
1: Výborná zpráva, ještě než dáme Ondrovi slovo, mě to strašně zaujalo. Motorkář na Floridě ujížděl policii rychlostí 25 km v hodině. A tady je napsáno. Pozor, že první věta článku. Floridští policisté na začátku června zaznamenali velice pohodovou honičku.
0: Jo, takže si dali kafíčko, pak sedli do auta, za chvilku ho měli.
1: Výborný, mrkněte na internet, je tam i video.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hezké odpoledne. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes udělil medaili za zásluhy o diplomacii bývalému prezidentovi Václavu Klausovi. V Černínském paláci ho podle svých slov ocenil za celoživotní přístup k přínose české zahraniční politice. Pokud Česko uspěje s kandidaturou na pořádání hokejového mistrovství světa v roce 2031, bude se turnaj hrát v Praze a v Brně. Na dnešní konferenci Českého svazu ledního hokeje to řekl viceprezident Petr Bříza. A hostem presklubu dnes bude ekonom Štěpán Křeček. Jakub Vajnlich se bude ptát i na to, jak na tom bude česká ekonomika ve druhé polovině letošního roku.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: S komplikacemi stále počítejte na dálnici D11, toto konkrétně kolem 70,5. kilometru, kde ještě stále odstraňují následky ranní nehody kamionu, který skončil v protisměru převrácený a vysypal písek na dálnici. No a s kolonou pak počítejte také samozřejmě za Prahou, v úseku mezi 18. a 25. kilometrem na 10 minut, na čtvrt hodiny potom před Brnem na 187. kilometru. Hustý provoz stále panuje také na Pražském okruhu. Nejhorší situace je aktuálně za sjezdem z D5 ve směru k D1, tam necháte s přehledem i 20 minut navíc. Tak šťastnou cestu.
1: Budeme mít pro vás příběh za chviličku, jeden takový buď pravdivý nebo vymyšlený, to se uvidí.
0: Je to příběh, řekl bych, hluboce lidský a je to příběh souboj člověka versus žraloka.
1: Aha.
0: Ale možná ne takový, jaký byste si představovali. Podíváme se na jeden takový fenomén australský.
1: Tak to se těšíme. A do té doby Harry Styles tady na Frekvenci 1. Pár minut po půl třetí.

0: Styles na frekvenci 1. Ještě než se dostaneme k tomu příběhu, tak jedna moje kamarádka byla na Harry Stylesovi 14 dní zpátky v Amsterdamu a říkala, že to byl nejlepší koncert, na jakém kdy byla. Mm. Asi nebyla potom na Evě Farný.
1: Ale to jako věřím. No, Harry Styles bude asi dobrý.
0: Šikovný kluk. Tak pojďme se podívat na šikovné žraloky v australském nebo u australského Queenslandu.
1: No, já myslím, že to jsou už žraloci z makra. Ne. Říkáš, že má chytrý trend.
0: Ne, ne, ne. Je to příběh rybáře, který vedl takovou soukromou válku se žralokem.
1: S jedním, jo, jenom.
0: No, byl to prý jeden konkrétní žralok, který si vyčíhl toho rybáře, protože ten žralok přišel na to, že nemusí lovit sám, že vždycky stačilo jakoby pronásledovat loď toho rybáře a ve chvíli, kdy ten rybář ulovil nějakou rybu,
1: tak mu ji ukradl.
0: Tak mu ji normálně schramstnul a
1: utkul.
0: A dělo se to opravdu pravidelně, strašně dlouhou dobu. A pak už se ten žralok asi už se přežral a utopil, jo? Ale že prostě jako nebylo možný se toho žraloka zbavit.
1: Počkej, přežral a utopil.
0: Já nevím, tak prostě už třeba ten žralok jako přestal mít zájem. Ale prostě...
1: Našel si jinýho
0: rybáře, který se nebránil, protože on zkoušel úplně všechno. Zkoušel třeba jako nějaký jiný nástrahy do vody, aby toho žraloka...
1: Jak se ho prostě zbavit? A proč neulovil toho žraloka?
0: No, protože ulovit žraloka, na to potřebuješ asi nějaký povolení a trošičku jiný vybavení, než když máš prostě...
1: Ale já tady mám, prosím tě, takovýhle dokument, tak já tě můžu ulovit. Koukej mi skočit na tu návnadu.
0: Já myslel, že třeba jako, že úřady by mohly jako... jako prskat, že prostě.
1: Ale já myslím, že to je krásně smyšlené. Počkej, to ještě měl nějaký pokračování?
0: Ne, prostě jako tenhle australský rybář si zažíval tohle peklo, že...
1: A je to hezky vymyšlený peklo.
0: Jo? Tak schválně. Jana a Vojta na frekvenci 1. Zní to jako hezky vymyšlený peklo, ale je to pravda.
1: Fakt je to pravda,
0: a ten rybář není jediný. Kolem Queenslandu v Austrálii proto mají dokonce i speciální výraz pro tady tu šikanu žralokama.
1: No.
0: Jmenuje se to depredation. A když se to jakoby přeloží volně,
1: tak
0: když se to rozvede, žralok mi zase sežral rybu dřív, než jsem jí vytáhl z vody.
1: My máme takovou slovní zásobu, pestrou, prostě jedno slovo dokážeme přeložit 20 slovy.
0: Ale
1: zajímavý. Jako mě by zajímalo, jestli třeba rybáři tady u nás mají nějaký takovýhle podobný zásek. Já vím, že si třeba rybáři, protože teď 15. že jo, skončilo takový to zmrazení a teď po 16. Aha. už se můžou lovit ty. Jak se jim říká?
0: Kapři.
1: Ne, kapři, právě.
0: Struzy.
1: Ne, jakož ty doprčic.
0: Ryby.
1: No, ale... Jo, teď mi vypadlo to slovo. No, takový ty ryby, co žerou ryby.
0: Dravci!
1: No. A co jsem chtěla říct?
0: Teďka skončilo.
1: No. A tak se chodí na sumce a oni si stěžují, že sumci vždycky jako vyžerou všechny ty ryby tam. Takže ty sumci nejsou moc oblíbený. Takže když my někde třeba teď lovíme, nebo takhle, když můj kluk někde loví a honí, teda a uloví nějakého toho sumce, tak já vždycky strašně chci, aby ho prostě pustil zpátky. A on mi vysvětluje, že to je škodná. Nemůžeš pustit prostě sumce, aby jako sežral ten zbytek té kultury tam rybí. No, vidíš to.
0: Škodná. A jak je dobrá?
1: Kdybys měl doma rybářku, tak tohle všechno víš.

0: Aerosmith na frekvenci 1 3/4 na 3 bude. Pojďme se zaměřit na muziku trošku více dopodrobna. Je tady Honza Dědek.
1: Honza Dědek, hudební publicista, mimo jiné, který o hudbě ví víc, než my všichni tady dohromady a že nás tady je.
0: Oni mu zrušili pořad v televizi.
1: Ale on v tom bude pokračovat na nějaký platformě, jsem no koukal, jo. Že si to jako vymyslel.
0: To vymyslel asi dobře, no, ale to je škoda, ne? Tak proč zrušili úspěšný pořád?
1: No takhle, oni jim prý řekli.
0: Já mám pocit, že tady v Čechách je takový trend zrušit všechno, co funguje.
1: A to už je tady dlouhodobě.
0: To je taková epidemie.
1: No, a teď to jako se intenzivnilo trošku. To zabředáváme do
0: úplně jiných sfér.
1: Teď se budeme věnovat hudbě, respektive Honza Dědek se bude věnovat hudbě, a to dalšímu světovému hitu.
0: Gloria se to jmenuje, už si říkal Laura Brnigan. Jak tahle písnička vznikala?
2: 7 faktů Honzy Dědka.
3: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
4: Je to písnička, která uspěla v Evropě i v zámoří. Dočkala se celé řady cover verzí a stala se nadčasovou klasikou, ale třeba taky hymnou hokejového týmu St. Louis Blues.
2: Za prvé.
4: Tu písničku složil slavný Ital Umberto Tozzi ve spolupráci s Giancarlem Bigazzim. Bylo to v roce 1979 a trochu si tehdy vypomohli fragmentem z Beethovenovy úpravy latinské mše Missa Solemnis. Proto to slovo Gloria.
3: Za druhé.
4: Jinak jde ovšem o romantické vyznání plné touhy po nedostupné krasavici jménem Gloria.
2: Za třetí.
4: Fungovalo to. Byl z toho velký celoevropský hit, který tenkrát mimo jiné 4 týdny vládl švýcarské parádě.
3: Za čtvrté.
4: V roce 1982 nabídl písničku Gloria ředitel vydavatelství Atlantic Records americké zpěvačce jménem Laura Brannigan.
2: Za páté.
4: Textař Jonathan King se chvíli pokoušel přebásnit i do ženského pohledu na muže. Skladba se měla jmenovat Mario a měla být plná vyznání lásky. Ale vůbec to prý nefungovalo. A tak nakonec vznikl text o dívce Glorii, která svým životem nekráčí, ale pěkně zostra běží. Po hřichu rychle než dokáže zvládnout.
3: Za šesté.
4: A i v tomhle případě to zafungovalo. Bylo z toho 2. místo americké hitparády, nominace na cenu Grammy a největší hit v kariéře zpěvačky, která zemřela v roce 2004 na mozkovou výduť. Bylo jí pouhých 52 let.
2: A konečně za sedmé.
4: Nesmíme ovšem zapomenout ani na českou verzi, kterou u nás s nemenším úspěchem naspíval bubeník Vítězslav Vávra. Na frekvenci 1 ale razíme heslo žena má přednost, a tak tady je Laura Brannigan a její Gloria z roku 1982.

0: Laura Brdinga na Gloria na frekvenci 1. My se teď vydáme do terénu s naším kolegou Tomášem Fílou.
1: Tomáš Fíla opět vyráží za vámi jako takový ježíšek, rozdává dárky společně s nápoji Coca-Cola a dnes přivezl zase vlastně, dalo by se říct, auto plné výher.
0: A mezi těmi výhrami jsou třeba plátěná taška s plážovou dekou, sluneční brýle, Coca-Cola na léto jak dělané.
1: Taky voucher do restaurace, můžete vyrazit do restaurace Foodmarks, voucher je v hodnotě 500 korun.
0: No a když Coca-Cola, tak samozřejmě pořádná baterie nápojů.
1: Tome, zdravíme a ptáme se, jak to dneska probíhalo a kde se pohybuješ.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto, zdravím z Kroměříže, kam jsem dnes dorazil na velké náměstí opět za našimi posluchači a samozřejmě vezu sebou všechny ceny, o kterých mluvíme. To znamená plato nápojů Coca-Cola, voucher restaurace sítí Foodmarks v hodnotě 500 korun, luxusní sluneční brýle, plážovou osušku, plážovou tašku, to všechno tady mám. Pro toho nejrychlejšího, který přišel k našemu autu a tím byla, dobrý den.
3: Dobrý den, Jarka.
2: Jarko, my vás zdravíme, vy jste se smála, když jste klepala na auto hned pěkně z kraje náměstí. Prozraďte, kde jste slyšela, že dnes přijedeme do Kroměříže?
3: My jsme ráno jeli s kolegou do práce a už tam byly ty hádánky, kam se sjede, tak jsme říkali, no jasný, to je Kroměříž přece.
2: No tak to máme rado, že to se takhle povedlo. Ale my jsme také měli heslo pro dnešní den, protože vy tady v zámecké zahradě máte pávy, tak heslo pro dnešní den zní jak?
3: Žiju si jako páv.
2: No a teď k tomu budete mít ještě celou kupu letního osvěžení. Samozřejmě všechny ty ceny jsou vaše, tady jsou.
3: Paráda, Coca-Cola se vrhodí, doběhneme a z lednice hned vytáhneme plechovku.
2: No, slyšeli jste to sami, spousty radosti jsme dnes přivezli právě sem do Kroměříže. Zítra budeme zase někde jinde. Já už se na vás moc těším a kde budu, se dozvíte v ranní vysílání, tak nezapomeňte poslouchat, no a hezký zbytek dne a zítra na viděnou. Ahoj!
3: Ahoj, utíkejte k autu!
1: O další letní balík výher Coca-Cola budeme soutěžit opět v ranním vysílání Rádia Frekvence 1, kde se taky dozvíte, kam Tomáš pojede příště.
0: A protože právě probíhá mistrovství světa ve fotbale, můžete si fotbalovou atmosféru užít i v restauracích a barech označených samolepkou Foodmarks.
1: Dejte si nápoj Coca-Cola ve skle pod etiketou, potom najdete kód, který zadáte do aplikace Coke App a můžete soutěžit o skvělé ceny.
0: A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete vyhrát ještě něco navíc.
1: Tuhle mapu podniků Foodmarks potom najdete v aplikaci anebo taky na stránkách Coca-Cola.
4: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
5: Hudební novinky.
4: Trby ze světa slavných.
5: Song za odměnu.
4: A dorazí i zajímavý host.
5: Kdo to bude tentokrát?
6: Astrolog Antonín Baudyš mladší. A tak vám pomůžeme zjistit, co vás čeká a jak to vidí hvězdy. Bude k tomu stačit zavolat do rádia a mít přesné datum, čas a místo narození.
5: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
4: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: Loft na frekvenci 1 krátce před 15. A další muziku pošleme. Cože to bude?
1: Bude to třeba Sia.
0: Těšit se můžete třeba i na Genesis.
1: A máme nachystány i Davida Guettu a Bebe Rexhu.
0: A za chvilku přesně v 15 hodin zprávy.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
6: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo má Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Ředitelem zprávy Krnapu se dnes stal pedagog Petr Moravec. České korunovační klenoty budou letos opět zdarma vystaveny v září. A hoří kamion na dálnici D35 u Přáslavic. Doprava stojí v obou směrech. Ředitelem zprávy Krkonošského národního parku dnes ministr životního prostředí Igor Červený jmenoval pedagoga České lesnické akademie Trutnov Petra Moravce. Moravec novinářům po jmenování ke svým prioritám řekl.
8: Zůstává priorita zprávy Krkonošského národního parku, to znamená ochrana přírody jako taková a pak rozvíjení regionu, následně komunikace a otevřenost zprávy a její předvídatelnost v rámci komunikace s obcemi, s podnikateli, s lidmi, kteří tady žijou, ale na druhou stranu i zaměstnanci, kteří celou tu zprávu nesou dál.
7: Moravec v čele parku nahradil Robina Bemiše, kterého ministr odvolal z funkce letos v březnu. Krkonošský národní park je nejstarším národním parkem v Česku. Byl založen v roce 63 a rozkládá se na 55 tisících hektarů. Ministr vnitra Lubomír Metnar odvolá ředitele Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany Tomáše Dropu kvůli zjištěním o školení čínských vojenských expertů v ústavu, řekl to deníku N. Spolupráci s experty z Pekingské vojenské akademie označil za bezpečnostní riziko. Situaci chce probrat se zpravodajskými službami. Dropa webu řekl, že Číňané o návštěvu a kurz požádali a že se českému výzkumu vyplatí. České korunovační klenoty budou letos ve Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny zdarma pro veřejnost od 18. do 28. září. Výstava s podtitulem Habsburkové 500 seznámí návštěvníky s osudy korunovačních klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn v roce 1528 do konce 18. století. Zatím bez větších posil zahajují přípravu na další sezónu fotbalisté Ostravy. Jedinou novou tváří je zatím brankář Matouš Babka z druholigové Opavy. Nový trenér Roman Skuhravý do širšího kádru pro úvodní blok přípravy zařadil také záložníky Samuela Grigara, který uplynulý ročník strávil na hostování v Ružomberku, a Christiana Frýdka, který na jaře hostoval v indonéském klubu Garuda Exa.
6: Frekvence 1.
2: Počasí.
7: Teploty dnes v noci klesnou na 17 až 13 stupňů Celsia, na horách to bude také kolem 13 až 10 stupňů. Bude klidná, téměř bezoblačná noc, bude jasno nebo skoro jasno. Zítra potom počítáme, že teploty na teploměru opět budou atakovat tropickou třicítku. Místy se můžou dostat až na 35 stupňů Celsia, opět bude jasno nebo skoro jasno.
2: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Dálnice D35 u Přáslavic na Olomoucku je uzavřena v obou směrech. Hoří tam kamion, je prý rozsáhlý a je viditelný z několika kilometrů. Aktuálně počítejte s tím, že se v místě tvoří dlouhé kolony. Můžete sjet ještě na exitu s číslem 230, no a tam potom můžete pokračovat dál. Počítejte ale se držím také v opačném směru. Každopádně dobrá zpráva přišla z dálnice D11. Tam už se dá opět projet po dálnici D11 na 70. kilometru v obou směrech, jelikož nehoda, ranní nehoda kamionu byla uklizena. Tak šťastnou cestu, slovo má opět Jani s Vojtou.
1: 3 minuty po 15. Hezké odpoledne přejeme.
0: Kdo z vás, pardon?
1: No, povídej.
0: Já jsem jenom chtěla zareagovat tady na tu zprávu, jestli jste viděli někdy korunovační klenotek, jestli jste si někdy vystáli tu frontu.
1: Já jsem to vzdal teda, tu frontu.
7: Ne.
0: Já jsem si do ní nestoupil.
7: Já když jsem tu frontu viděl, tak jsem tam ani nešel stoupnout právě.
0: A takže jsi říkal, kdy? 18 až 28
7: až 28 září.
0: To je 10 dnů, to nebudu mít asi čas. To si musíš zasloužit, že jo? Vystát si to.
1: No jasně.
0: A nebo přijít hodně brzo.
1: Nebo být jeden ze 7 klíčníků.
0: Já bych chtěla být ten klíčník, co se tak jako potácí.
1: Jo.
7: Ještě pár let a můžeš kandidovat na prezidentku. Pohodě.
0: Od kolika?
7: Nevím, ale musíš začít trošku víc pít, podle mě.
1: Ne, od 40 let se může kandidovat na hlavu státu.
7: Já myslím, že to je až od 50.
1: A nebo budou teďko komunálky, že jo, takže můžeš kandidovat na primátorku.
0: Co vás motivovalo k tomu, že jste se přihlásila do kandidatury? Když já jsem chtěla vidět ty klenoty.
7: Nechtěla jsem stát frontu.
6: Jana Knížková

0: lampička.
1: Boky jako skříň a Eva Farná na Frekvenci 1. Asi už bylo řečeno mnohé, že jo, o těch koncertech.
2: Já mám pocit, že v Lednici máme Evu Farnou.
1: Jako na mě to taky skáče z hora, ale včera jsem se prostě přistihla, že asi půl hodiny nedělám nic jiného, než si prohlížím různá videa, jako různý výstupy.
2: Dokonce vznikaly už takový ty parodické obrázky, jako to velký datacentrum, asi třikrát vyšší než nejvyšší kostel. Co to je? To postavila Meta, aby zvládala reelska z koncertu Evy Farny.
1: Ale ono to odezní, samozřejmě jsme toho teď všichni plní a to jsme tam ani nebyli, to si nedokážu představit, kdyby jsme tam byli. To bychom vás tím asi podle mě otravovali celý 3 hodiny vysílání. No, každopádně my teď budeme otravovat na jednom telefonním čísle a bude to takový milý otravování, budeme od Marie.
3: Frekvence 1 platí za vás.
4: Právě teď.
2: A třeba Marie byla na koncertu Evy Farné?
1: Hele, Kraslice, to je trošku z ruky, ale jako proč ne?
2: Ještě kdyby nám ten telefon chtěl tak jako hezky fungovat.
1: Tak to by ale mělo, protože když nebude fungovat, nemůžeme se dovolat. Když se nedovoláme, nezaplatíme tuhle částku a ta částka je pěkná.
2: Aha, schválně.
1: Tak Maruško, vemte to.
2: Nějak
1: Kraslice.
2: Nechce se nám to spojit,
1: jo? Fakt jo?
2: No, je to zvlášť.
1: Že by tam nebyl ani...
2: Už?
1: Už se něco děje.
4: Čekejte, prosím. Ten, komu voláte, právě telefonuje.
1: No to neděláte dobře.
4: Spojíme vás hned, jak to půjde.
2: Schválně. Wait a moment,
5: please. The Prosím.
2: Ano, dobrý den, Marie. Které rádio platí za vás?
5: Frekvence?
2: No.
1: Teda, teď jste nás...
2: Teď nám zatrnulo, úplně mě zaskočila krev skoro. Jako.
1: Dobře,
2: takže ještě
1: tu jedničku. Které ještě rádio platí za vás?
5: Frekvence.
2: Jedna. Která? Frekvence 1 samozřejmě.
5: Jo, Frekvence 1.
1: Tak trošku to drhlo,
2: zvládli
1: ale
2: jsme to,
1: budeme hodný, tak když je dneska toho 19. června, ona je zítra, takže 18.
2: A kdy jindy než 18.
1: My máme přesně, my máme v ruce vaši účtenku a chceme vám vrátit peníze, tak vzpomenete si, za co jste utrácela?
5: Já utrácím furt.
2: To je v pořádku.
1: Tak, kterou jste posílala? Asi jste jich posílala víc, teda s toho chápem.
5: Ježiš, já teď nevím přesně už. Asi jsem jich posílala víc, ale nevím teda, jakou momentálně, na co tam máte. To
1: tady máte
5: nevím.
1: Pokladní doklad na místní poplatek za odpad.
5: Za odpad,
1: takže
5: jo.
1: 720 koruny na tom papíře napsáno.
5: 720 korun, to je popelnice, no. Ne, za popelnice.
2: A my vám to zaplatíme.
5: Paráda.
1: Popelnici zaplatí.
5: Zlatý, takže můžu nosit odpadky vo stopéro.
1: Přesně, můžete to tam rvát horem spodem.
2: Vždycky, když přijdete před barák, takhle otevřete to víko, podívejte se, když se bude někdo koukat, tak když tam ten sáček budete házet, tak zavolejte. Frekvence 1 to platí.
5: Jasný, udělám vám pořádnou reklamu.
1: To je částka za rok, že jo?
5: Jo, to je za rok.
1: Tak
5: ano,
1: zase za rok třeba pošlete. Každopádně my moc gratulujeme. Mějte se moc hezky.
5: A číslo účtu jsem tam psala, že jo, nevím.
1: Zůstaňte nám na telefonu, asi... doladíme detaily, jo?
5: Ano, hodná, děkuju vám moc krásný den vám taky.
1: Naschle.

0: den ovoce, zeleninu a různé potraviny podle toho, jakou mají barvu. Aha. A je to nastavený tak, že v pondělí se jí červené potraviny, v úterý se jí zelené potraviny, no, a tak dále, jak si to potom už sám jako nastavíš.
1: Vlastně celá duha.
0: Vlastně celou duhu,
1: no,
0: až do neděle.
1: 7 základních
0: barev. A v neděli se aplikuje takzvaný cheating day. To si uděláš tu duhu jako na talíři. Jakože v tu neděli si v podstatě dáš na ten talíř všechno všech barev.
1: Jo, já myslel, že ten cheat day nebo cheating day funguje v tom, že se nemusíš omezovat a můžeš jíst, co chceš.
0: No, tak je to vlastně to samý. Prostě jo, jako nemusíš se omezovat, nemusíš vyloženě sázet na ty barvy, prostě sníš, co ti chutná, můžeš prasit.
1: Já nevím, tak
0: třeba, jako, ale se rozmyslím samozřejmě,
1: jako,
0: že
1: jo. Co bys třeba jedla, kdyby si měla modrý den?
0: Kdybych měla, tak kyraso si naleju.
1: Jasně, a zelený den, to je absint.
0: A zelená peprminka. Ne, tak to jsme u toho, že jo?
1: No ale patří to do té diety.
0: No, zajímavá dieta, každopádně říkala mi ta známá, že jí to docela dobře funguje. Samozřejmě je to hlavně o tom, že se nějakým způsobem hlídáš a nepošleš tam do toho žaludku všechno. Já jsem si pak vzpomněla na ještě jednu moji známou, která zase držela dietu díky takový, říkala jsem tomu, tukožroucká polévka.
1: No, to je strašně hnusná
0: věc. A je to strašně odporný. Je to fakt tak odporný, že to si to radši nedáš, než až by si jí dál, že jo?
1: Proto je tukožroucká.
0: A jí se jenom ta polívka, nic jiného. No. Ale taky to zoblo. Jaký to mělo efekt posléze, když jako vypneš tu dietu, tak to asi si dokáže každý představit, jo? Pokud se nezačneš jako trošku víc omezovat a hlídat, tak většinou ty kila jsou zpátky. Ale nás by dneska zajímalo, jakou nejšílenější dietu jste kdy drželi, nebo jste o ní slyšeli třeba.
1: A nebo jí držel někdo kolem vás.
0: Přesně, no, někdo kolem vás.
1: Pojďte napráskat, kamarády.
0: Já si myslím, že jestli je něco hodně efektivního, není to vyloženě dieta, ale je to ten přerušovaný půst.
1: Jo, je, jako...
0: Si stanovíš si prostě počet hodin, kdy jíš a počet hodin, kdy nejíš.
1: No já to mám jednoduchý. Já jim od 8 ráno do 8 do večera.
0: Když jsi vzůru, že? Jasně, ale to musí být, ono je to samozřejmě aplikovaný na věk a já nevím, jasně, i možná žena, ne, muž a jaký máš výdej a tak, jo.
1: Já vím, že to funguje jako 8-16, že třeba se začne jíst v poledne, skončí se v 8 večer nebo v 10 a začne v 6 skončí.
0: Ale jenom pro chlapy si myslím, že zrovna tohle, pro ty ženský je ten poměr trošku jiný. Tak si o tom pojďme
1: 20
0: povídat.
1: 20:4.
0: To pojď přesně, 4 hodiny nejíš a 20 se láduješ. Tak pojďte si povídat s námi o vašich nejšílenějších dietách. Můžete taky připsat, jak to všechno dopadlo. No a psát můžete buď na Instagram nebo Facebook, je na knížku a Vojta Effler Frekvence 1.
1: Také nám můžete poslat SMS-ku na 736 300 4444.
0: A nebo namluvit hlasovku do naší aplikace.
2: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl ty hlasy.

0: Dneska si na Frekvenci 1 povídáme o dietách. Kdyby se dieta měla držet podle počasí, tak podle toho, jak stoupají teploty, čím vyšší teploty, tím méně jídla.
1: A nebo čím vyšší teploty, tím více zmrzliny. Zmrzlinová dieta. To si v zimě nedáš vůbec nic, že jo?
0: No. A
1: v létě tě to zasytí. Tak vaše SMSky už za malou chvíli a samozřejmě zprávy s Ondrou.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Další zápas české reprezentace na mistrovství světa jede na Nova Action. Fanděte našim proti Jihoafrické republice. Živě i se speciálním studiem už dnes v 17.15 na Nova Action a živě i kdykoliv ze záznamu na OnePlay.
4: Hezké odpoledne. Bankovní rada České národní banky vidí hlavní riziko v možném růstu inflace na přelomu roku. Proto dnes zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3,5%. Další postup bude podle guvernéra Aleše Michla záviset na nových datech a vývoji inflace. Čas, který stráví Češi denně na sociálních sítích, se letos snížil o 6 minut na 137 minut, tedy stále je to přes 2,25 hodiny denně. Neznamená to ale, že by Češi sítě opouštěli, méně aktivně na nich ale hledají, komentují nebo publikují vlastní obsah. Hostem presklubu dnes bude ekonom Štěpán Křeček. Jakub Weinlich se zeptá i na to, jak na tom bude česká ekonomika ve druhé polovině tohoto roku.
5: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: A stále pozor na 279. kilometru dálnice ve směru z Olomouce na Ostravu na D35 u Přáslavic je pohlášen požár kamionu. Požár je viditelný hned z dálky několika kilometrů. Na místě jsou hasiči, jak potvrdil také mluvčí Petr Běhal. Více informací zatím není, každopádně dálnice je uzavřená obou straně. Sjet můžete na 281. ve směru na Ostravu anebo v opačném směru na 278. kilometru. I tak ale počítejte, že se v místě tvoří dlouhé kolony. Dobrá zpráva, na dálnici D11 se už po nehodě jezdí opět bez problémů.
3: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
6: Krásné odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová. A je to tady. Páteční nejvyšší odpolední teploty na většině území Česka přesáhnou 30 stupňů Celsia. V odpoledních maximech teploměry ukáží až 33 stupňů, s tím, že vlhkost vzduchu bude vysoko, takže naše pocitová teplota se bude pohybovat u 35. Pozor, od 11. do 16. hodiny bychom se během pátečního dne vůbec neměli zdržovat na přímém slunečním záření. Očekáváme, že bude jasno, maximálně polojasno. Na horách se velmi ojediněle při přechodně zvětšené oblačnosti mohou vyskytovat i dešťové přehánky. Srážkové úhrny ale budou hodně nízko. Opalovací krémy, pokrývka hlavy a také sluneční brýle by měly být naprostou samozřejmostí. A pokud něco budete dlabat dobrého, tak si to přisolte, protože sůl udržuje tekutiny v těle.
1: Já si dám meloun, ale posolím si ho.
0: Já si dám balík čipsů. Tak, bavíme se dneska o nejšílenějších dietách. A tohle je hodně zajímavý. Tady nám píše naše posluchačka Pavla. Nejhorší dieta. 36 dní jíst rýži v určitém množství. Výsledek byl dole minus 8,5 kilo před Vánoci. Po Vánocích to bylo opět zpátky. V mládí jsem držela vinnou dietu. Třikrát denně sklenku vína. Minimum jídla jenom s prací. Jo, i takhle. Minimum jídla. S prací to moc nešlo.
1: Jasně, jasně, to chápu. To chápu.
0: Jako vinná dieta je výborná. Tady... Ale úplně, zase, hlavně to neberte, jako že vám to doporučujeme, jo, to jenom si o tom povídáme.
1: No samozřejmě, i když zase na druhou stranu, proč to nevyzkoušet, že jo?
0: Vinná dieta by byla fajn, no. Yeah, to by bylo úplně jiný vysílání.
1: Co jste měli dneska k oběru? Ah, Riesling.

0: tak všechno mám.
1: Přátelé, míříme opět za naším kolegou, moderátorem Mírou Michálkem, který pokračuje ve své dobrodružné cestě.
2: Dobrodružné cestě na kole, jak jistě víte, pokud nás pravidelně posloucháte, tak to není cesta úplně jednoduchá, je to cesta na kole Scott podél řeky Máza přes Francii, Belgii a Holandsko až k Severnímu moři.
1: Tento týden s ním projedeme nejhezčí belgická města, oblast Arden a malebná údolí, a to říční údolí.
2: Ochutnáme i místní speciality, respektive my ne, Míra nám o nich bude vyprávět, a samozřejmě belgické pivo. A protože nás zajímá, jak se Mírovi daří, tak mu jdeme rovnou zavolat, respektive on už s námi je na drátě. Ahoj Míro.
1: Nazdar, nazdar.
3: Dobré odpoledne, kamarádi, zdravím vás, toho času už z Belgie, co mám za sebou, tak samozřejmě velký kus Francie. Projel jsem část Arden, dokonce jsem projížděl místy té známé bitvy o Ardeny, byl tu památník vojáků, kteří tady padli. Navštívil jsem krásné staré město Charleville-Désiré s úžasným náměstím, kde byla hlavní památka samozřejmě co? No, podlešením.
2: Nějakej sloupné nebo něco takového.
3: Ne, podlešením, prosím, podlešením, jako všude kamkoliv přijedu, jak je tam jeřáb a lešení. No ale právě tady, už jsem se přátelé napojil na řeku Mázu, podél jejíhož břehu pojedu až do Holandska. Ta trasa je nádherná, krásná stezka, stále podél břehu a ta příroda teda uchvat na ohromní stráně skály do toho starý krásný města a vesnice. Pozor, v těch malých vesnicích mají automaty na bagety, což mě teda bavilo. Každý den ráno to vlastně zavezou čerstvýma bagetama a ty tam potom hodíš euro 20 a vypadne ti bageta. To mě teda fakt jako hodně bavilo.
1: Tak jsi vyhrával.
2: Že tě přerušuju, já jsem viděl takový video, jak ses rozhodoval mezi zodpovědnou svačinou a chutnou svačinou. Jak to dopadlo?
3: A no, můžeš si typnout.
1: Samozřejmě, že to chutnou.
2: Zodpovědnej kluk.
3: Ale zásadní věc mé letošní cesty. Já jsem na cestu letos se opět chystal z Endorphin Republic, což je síť obchodů se sportovním vybavením a hodně rozumí kolům a moje bývalé cesty znají a ví, že jsem jezdil vždycky hodně na pankáče. Jo? A oni se mě snažili přesvědčit, že mít vybavení není vlastně nějaká rozmazlenost, ale že to přináší na to kolo velký množství komfortu. A já jsem vždycky jezdil provokativně ještě v sandálech. Jo? A letos se všechno změnilo, takže přichází zásadní otázka na vás. Nášlapy, ano nebo ne?
2: Nášlapy myšleno takový ty s těma poutkama?
1: No,
2: jako?
1: Podle mě jo.
3: Klepsny vlastně. No.
2: Já teda ne, já mám pocit, že kdyby se něco dělo, tak s tou nohou rychle. Jako
1: no já taky, jako, v mém případě já se na to srozný nemehlo, takže v mém případě
3: jo,
1: ne.
3: Úplně přesně, jako vlastně potvrzujete to, že jako spousta hobíků, jako jsme my, tak do toho moc nechtějí. V Endorphin Republic mě našli alternativu pedálu, ty jako z jedné strany můžeš cvaknout, z druhé je to normální šlapka. Našli mi normální boty, ve kterých necvakáš, jak ty to mezi, když někam přijdeš. Jo, a říkali, hele, zkus to, když ti to nebude vyhovovat, budeš šlapat normálně. Musím říct, přátelé, že dva dny mi to přišlo takový divný, ale pak jsem pochopil, že prostě musí šlapat trošku jinak a je to fakt super. Ta dynamika pohybu je vlastně úplně jiná. A mimochodem říkala mi Šárka Strachová, lyžařka, která stojí právě za Endorphin Republic, a říká, přijde to tak asi za týden, jo? To už získáš nějakou jistotu, přestaneš na to myslet a potom spadneš. A měla pravdu, nekecám, přesně 7 dnů a už jsem se v Lucembursku válel na chodníku. Ale pak už si to hlídáš samozřejmě pořád. Takže klidně zajděte do Endorphin Republic, poradí vám stejně dobře jako mě s čímkoliv a musím říct, že nášlap je teda super volba a moc jim za to děkuju.
1: Je pravda, že se nenadřeš tolik, že jo, když máš ty nášlapy, prostě ta noha pracuje jinak.
3: No je to jiný, prostě to jako, je to líp rozložený, ten pohyb je jakoby líp rozložený do těch nohou, no to blbě popisuje, ale chce to fakt vyzkoušet.
2: Prostě neberou tě křeče do lejtek, ale rovnou do holení.
1: Taky prostě
3: Ze zadu do stehna.
1: pár odřených loktů to prostě musíš obětovat. Míro, děkujeme moc a těšíme se zase zítra,
2: ahoj.
3: Hezké odpoledne.
1: A přátelé, dodáme jednu věc. Cyklistika není jenom sport, je to hlavně svoboda a taky dobrodružství na celý váš život.
2: Endorphin Republic, největší specialista na cyklistiku, věří, že tyhle zážitky patří všem. Od prvních rodinných výletů až po náročné trasy.
1: 6 prodejen po Česku, k tomu tým lidí, kteří cyklistikou opravdu žijí.
2: Nechte se inspirovat Mírovou cestou a vyberte si kolo i vybavení na www.endorphinrepublic.cz.

0: Alicia Keys, Empire State of Mind, část druhá, Broken Down. To je dlouhý název písny.
1: To jo.
0: Bude 3:15, bavíme se s vámi dneska o dietách. Jakou nejšílenější jste kdy drželi, pokud jste drželi, anebo jestli znáte někoho, kdo nějakou šílenou držel?
1: Ale tady píše Šárka takovou zajímavou věc. Budeme jí to věřit. Hubnutí vínem skutečně existovalo. Jezdilo se do šrotových lázní v Jeseníkách.
0: To byl člověk na šrot.
1: Pozor, byla to skutečně kůra pod dozorem lékařů. Jeden den byl mokrý a to se pilo pouze víno, druhý den se vždy jedlo. Proto se taky říká, že je na šrot.
0: Aha. Takže v Jeseníkách vzniklo tady ta tradice.
1: Tak to je fakt zajímavý. Tak Šárko, děkujeme.
0: Já mám v létě v plánu se do Jeseníku jít podívat.
1: No, otázka je, jestli tam ještě jsou šrotové lázně.
0: Ale zubnout bych mohl, ne?
1: Šrotové lázně jsou dobrý, to je výborný.
0: Pěkný den, moje kamarádka držela dietu. Snídaně, černá káva bez mléka a cukru. Oběd, jedno vejce na tvrdo a špenát. Večeře, pečená ryba a zelenina. Pít jen vodu. Schodila 20 kilo. A každý večer pečenou rybu. Jestli se to člověku nezají trošičku.
1: Jako zají, jo, ale já myslím, že potom už máš takový hlad, že jsi rád, že si jako něco dáš. Nebo já si myslím, že vlastně u toho hubnutí je nejhorší.
0: Dobrá dieta, mám takový hlad, že s ním špenát.
1: Nevíš, jako, že u toho hubnutí je vlastně nejhorší mít ten hlad. Kdybys měl docílit toho, že u té diety ten hlad nemáš,
0: ale ne? To je strašně zajímavá věc. Já to čtu, jako, nebo čet jsem to jako velmi často, že k hubenosti se musí člověk
1: projíst.
0: Promiňte mi ten výraz, prožrat.
1: Prožrat.
0: Protože vy nesmíte pocítit hlad.
1: Jo. To pro mě bylo taky jako jedno velké uvědomění, že jako ne, že bych taky jsem s tím blbla, jako taky jsem držela různé diety. Ale nesmí to dojít do toho stavu, že jsi jako nevrlej, hladovej. To se prostě nesmí stát.
0: To nesmí k tomu dojít, protože já jsem potom tak strašně nepříjemný, že se sám za sebe stydím, ale nemůžu si pomoct.
1: Tak to zase zaspíš, ale na druhou stranu. Řekneš se, já se radši půjdu vyspat.
0: No, to já jsem tak vsteklý, že ani neustavím.
1: Že ani neustavím, že to máš prostě v hlavě nastavený. No. Spousta dalších šílených diet tady je zmiňovaných. Třeba melounová dieta. To tady píše Kateřina. Držela jsem v létě celý měsíc, jsem jedla jenom meloun. Občas jsem to proložila grilovaným masem. Zhubla jsem 11 kilo. To je za měsíc 11 kilo je strašně moc. A tak otázka je, jako z čeho jste zase startovala, že jo? Když má někdo 200 nebo 150, tak 11 kilo je plivnutí do louže.
0: To není ani poznat.
1: To nemůže být. Kaťo, prosím vás, hlavně to neberte nějak osobně.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Po svět je Hollywood.
3: A v něm chci zahát. Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz

0: Tohle byl Petr Muk na frekvenci 1, je tady 16. hodina a další skvělá muzika.
1: Třeba Alexandra Stan.
0: Taky bude Justin Timberlake.
1: A nebo The Wanted.
0: No a za chviličku zprávy s Ondrou.
2: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
7: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
8: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
9: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
10: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá, kilo za 39,90. Penny.
11: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
12: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého. Kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
13: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz.
14: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A s nimi Ondra Albrecht, hezké odpoledne.
15: Hezké odpoledne. Vláda pracuje na tom, aby splnila závazky ohledně navyšování obranných výdajů. Rusko bude pravidelně podnikat další rozsáhlé útoky na objekty na Ukrajině, řekl dnes Lavrov. A se zdržením počítejte na D-35, ještě stále se tam likviduje požár kamionu. Česká vláda pracuje na tom, aby splnila závazky ohledně navyšování obranných výdajů. Uvedl dnes během jednání v Bruselu český ministr obrany Jaromír Zuna. Generální tajemník NATO Mark Rutte ve středu na tiskové konferenci potvrdil, že Česko společně s Albánií a Slovinskem dala loni na obranu méně než 2% HDP. Zuna dnes ke včerejším slovům Rutteho řekl.
16: Řekl, že česká vláda vykonává hodně úsilí k tomu, aby se ke splnění toho závazku 2% přiblížila nebo jej splnila. Takže to je pravda. My tyhle ty věci řešíme. Řešili jsme konec konců i včera při diskuzi na Bezpečnostní radě státu, kdy jsme projednávali věcný návrh koncepce výstavby armády České republiky do roku 2040. Takže pracujeme na tom. Ano, Česká republika za loňský rok bylo hodnoceno, že nenaplnila 2%.
15: Český premiér Andrej Babiš v nedávném rozhovoru uvedl, že Česko tento závazek, který si spojenci stanovili, nesplní nejspíš ani letos. Šéf opozičních starostů a nezávislých Vít Rakušan pozval zástupce prezidentské kanceláře na další schůzku k budoucnosti veřejnoprávních médií, kterou jeho hnutí organizuje. Účast na jednání, které se uskuteční 1. července, přislíbili ředitelé České televize a Českého rozhlasu Hynek Chudárek a René Zavoral i šéfové opozičních stran, řekl Rakušan po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem.
17: Troufl jsem si tady mluvit i za celou opozici, protože jak jsme již avizovali, svolali jsme jednání. To se uskuteční 1. července, jsou pozváni a pozvání přijali oba dva ředitelé veřejnoprávních médií. Pozvání přijali všichni předsedové opozičních stran a já jsem dnes pozval i zástupce kanceláře prezidenta republiky. Pozvali jsme i zástupce senátu, tedy horní komory a samozřejmě zveme i zástupce současné vlády, vládní koalice.
15: Vláda plánuje zrušit televizní a rozhlasové poplatky a financovat veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Zaměstnanci těchto médií proto chystají na pondělí stávku. Rusko bude pravidelně podnikat rozsáhlé útoky na objekty na Ukrajině, na kterých závisí bojeschopnost ukrajinské armády. Podle agentury TASS to dnes řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ukrajina totiž v noci na dnešek podle TASS podnikla největší dronový útok na Moskvu za poslední 2 roky. Slova Lavrova tak můžou být právě reakcí na zesilující se útoky na území Ruska. Oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela budou v pátek závodit na mítinku Diamantové ligy v Dauhá. Ten měl být na začátku května otvírákem elitního atletického seriálu, ale kvůli komplikacím souvisejícím s konfliktem na Blízkém východě se koná až nyní jako 7. v pořadí.
14: Frekvence 1. Počasí.
15: Noční teploty budou kolem 7 až 13, čeká nás spíše jasná nebo skoro jasná noc. Zítra potom bude jasno nebo skoro jasno, přes den místy i polojasno. Na horách, hlavně na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti, můžou ojediněle přijít přehánky nebo bouřky, většinou to ale spíše budou teploty přes 30 stupňů místy až 35 stupňů Celsia.
2: Frekvence 1.
14: Doprava.
15: Dálnice D35 u Přáslavic, konkrétně u Olomouce, je už ve směru z Olomouce na Ostravu průjezdná. Směr na Olomouc zůstává ještě stále uzavřen, protože hasiči dohašují velký požár kamionu, který tam vznikl před nějakou dobou. No a stále počítejte se zdržením taky na tradičních místech, a to třeba na dálnici D1 u Brna. Tam se zdržíte přes 25 minut na 174. kilometru. 15-minutová kolona je potom za Prahou na D1 na 9. kilometru, no nebo na 20 minut je to na Pražském okruhu, ještě předtím už se stojí ale taky na D5. Tak pevné nervy a šťastnou cestu. Je tu opět Janě a Vojta.
0: A my se dneska s vámi povídáme na takové pěkné téma, bavíme se o netradičních dietách. Třeba Ondra vypadá na to, že taky ve svém životě někdy okusil nějakou pěknou dietu.
1: Co, Ondro, přiznej se nám.
18: Jakože nějak jako úplně ne, že by jako nějak jako netradiční dietu zkoušel.
0: Ale tak samozřejmě... tradiční?
18: No jo, prostě
1: mít žrát. Tu polívku.
18: No.
0: Jo?
18: Jedl jsem míň. Ne, to ne.
0: Tu kožrouská polívka je podle mě ale jako největší.
18: Co jsem vyzkoušel kdysi, tak jsem vyzkoušel takovou to jako, že jíš jenom bílkoviny. To mi poradil nějaký kamarád, jo, a to jo. Jsem tehdy asi jako 10 dní jsem prostě jedl jenom tuňáky, kuře a občas jsem si dal nízkotučný tvaroh a vlastně jako žádné sacharidy.
0: A?
18: No tak první 3 dny jsem myslel, že umřu, protože jsem měl žádnou energii.
0: Jak a schodil si něco?
18: No a to byl jako start, pak už se začal postupně přidávat a tehdy jsem během 3 měsíců zhubl asi 22 kilo.
0: Fakt, jo.
18: No.
1: No, tak jsem
18: nakopnul jsem to tím takhle. No. Pak už jsem začal přidávat, tam už jako občas třeba rýži, občas jako zeleninu a tady tohle, že to bych asi úplně jako nedal jako celou dobu. Jako, no.
0: Jenom ty bílkoviny.
18: Bylo to moc drsný.
0: To jako vlastně moc. Ono si řekne prostě taky škuřenej, to je v pohodě, tíž tu nějaká, to je v pohodě, no. Ale asi to není úplně.
18: Já mám prostě to jídlo rád jako tak, jak jako patří, rozumíš? Já si k tomu kuřátku dám na ty brambory.
1: No, dej to, tak to musí být.
0: A my to chápeme.
1: Prosto. Mimochodem, my jsme se tady bavili o vinné dietě. A o takzvaných šrotových lázních.
0: No, a ty furt fungujou.
18: Co jsou šrotové lázně?
0: No, šrotové lázně jsou lázně, kde se normálně aplikovala tady ta procedura, že se jeden den pilo víno a druhý den se jedlo normálně.
1: Aha, no, jako hublo se
0: víno. Proto se říká, že seš jak na šrot.
18: Jasně. No.
0: Nebo ale, že seš na šrot.
1: Tom z Jeseníku píše, léčebná péče v Dolní Lipové je neodmyslitelně spjatá se jménem jejího zakladatele Johana Šrota.
0: No vidíš to, takže no, Šárka nekecala, to je totiž Šárka psala, víš?
18: Takže když řeknu, že jsem na šrot.
0: No, tak si vlastně Šárka, proceduře hubnutí.
18: Ježíš,
1: Šárka má zrovna den, kdy jenom jíno.
18: A já už jsem mal, že jsem alkoholik.
14: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Na frekvenci 1 teď prostor tady dostanou dva pánové, jmenují se
1: Michal Suchánek a Petr Kolečko, neboli naši vševědi.
0: Ano, jejich rubrika Cože zodpoví všechny vaše otázky. Pojďme na to.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
3: Když je bezdrátový vysavač, proč ho stejně musíme nabíjet drátem? Šimon, 22 let, ze Zlína.
4: No, Šimon, jako já jsem teďka se zrovna koupil nějaký elektrický spotřebič a Šimon jako naznačuje velmi zajímavou věc, že jak se nazývají bezdrátový jako věci, věcma, který stejně nabíjíš drátem, jo, jako je to zvláštní.
3: On jako ten počátek jako musíš tím drátem a ten konec tím drátem, to mezi tím je bezdrátový, jako by, no.
4: No a tak tohleto, jako těmhletím, tohleto optiku je bezdrátový úplně všechno.
3: No.
4: Třeba...
3: No hodně.
4: Jako všechno, třeba míč fotbalový je bezdrátový.
3: Je. Je strašně věcí je takhle bezdrátových a proto si častokrát naběhneme tady na tohleto, že si koupíš něco bezdrátovýho. Jo.
4: Ono je to přitom jenom něco, protože ta, jako ta vlastnost, že to je bezdrátový, vlastně neoznačuje vůbec nic.
3: Ne,
4: je úplně zbytečný přídavný jméno, protože bezdrátový je všechno.
3: Jo.
4: Co si myslím, že jsme odpověděli? Co on se ptá, že...
3: Když je bezdrátový vysavač, proč ho stejně musím nabíjet?
4: No, protože je to prostě jenom vysavač.
3: Jo.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: One More Time na frekvenci 1, 16 hodin 19 minut. Šílené diety, to je dnešní téma, o tom si dneska povídáme. Už jsme měli melounovou dietu, už jsme měli vinnou dietu, barevnou dietu.
1: Rajčatovou dietu jsem slyšel, že někdo držel.
0: A tak to je rozpadně jako ta melounová.
1: Ale opravdu jenom rajčata.
0: A to si vůbec nedokážu představit.
1: Takhle, já mám rajčata rád, ale čeho je moc?
0: To už bych radši ten meloun teda.
1: No jasně, že melon můžeš kombinovat s alkoholem, že jo? Rajčata
0: ne, tak... Jakže si napícháš rajčata vodkou. Ne, tak já myslím, že když už se někdo pustí do nějaký diety, tak to fakt jako nechce porušit. A samozřejmě záleží hrozně na té tvý vůli, jo?
1: Samozřejmě.
0: Já jsem třeba ten typ člověka, který když si řekne, teďka jsem si třeba zrovna řekla, že přestanu pít kafe s mlíkem, takže piju kafe jenom bez mlíka.
1: No.
0: A dneska si ze mě dělal můj kluk, když jsme byli ráno v kavárně, legraci, říká, tak jak dlouho ti to vydrží? Já říkám, no já typu třeba rok.
1: Jo.
0: Já jsem třeba 3 roky nejedla pečivo, nebo jsem 2 roky nejedla čokoládu.
1: A nebo si dlouho nepila kávu, si pamatuju.
0: A pak jsem dlouho nepila kávu, no. To jsem taky nepila, třeba 2,5 roku klidně.
1: Takže ty máš takovou tu, jako řekněme, středně době pevnou vůli.
0: No, takovou tu, jako já ji mám pevnou, ale pak dojdu do fáze, kdy si řeknu, že to je vlastně zbytečný, tak to jako pustím, no.
1: Václav ze Stružnice potvrzuje to, co jsme tady říkali zhruba před 30 minut. Cituji, byl jsem o 20 kilo starší. Začal jsem jíst časově pravidelně a tělo přestalo potřebovat ukládat do těla.
0: Mm.
1: Po roce to skočilo dolů a nic jsem v jídelníčku nevynechal. Vepřové miluju.
0: No. No.
1: A to je to, co jsme říkali, že když jíte pravidelně a tělo nemá jako čas pocítit hlad, tak vlastně neukládá nic navíc. No.
0: Jak se jmenoval ten pořád?
1: Jste to, co jíte.
0: Jste to, co jíte. A tam vlastně mě hrozně fascinovalo, jak oni na ten stůl dali všechno to množství jídla, který člověk, který teda se zapojil do toho projektu, který spořádal za ten týden.
1: Mm-hmm.
0: A teď na tom stole bylo množství toho cukru, tuku, salámy, klobásy, prostě pečiva. A teď vedle dali jen tu zeleninu, že jo, nějakou tu šunku, nějakou tu rybu, kuřecí, všechno to vypadalo takhle hezky, barevně.
1: Mm.
0: Víš, když to tam potom jako vidíš,
1: no.
0: Když se postavíš teď před to množství toho jídla, co ti projde tím traktem.
1: Hmm.
0: Tak no, to jenom to, z toho ti je blbě.
1: Je to pravda. Nevím, proč jsem si teďko vzpomněl na to, když jsem byl malej, 2x do roka jsme měli zabijačku.
0: No.
1: To bylo taky hezký. Sice to nebylo moc barevný, ale krásně to vonilo.
0: Jo, jsi prostě mohl si třeba tu jetrnici nebo to jelíčko zakousnout tou červenou paprikou, ale prostě to na to není chuť, no.
1: Proč?
0: Ale zas na druhou stranu jako zabijačku jste měli jednou do roka, že jo? Takže jednou do roka si se prostě takhle zprasil, to je tady těma dobrotama.
1: A pak mi babička vždycky dala panáčka Becherovky a to mi nebylo
0: čeho.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou

0: 69,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Justin Timberlake a Can't Stop the Feeling na frekvenci 1 je půl páté.
1: My pro vás máme zprávy a hned po zprávách pro vás budeme mít peníze.
0: V posledním slově.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
4: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz.
5: Hezké odpoledne. Nejvyšší ceny pohonných hmot, které denně stát určuje, v pátek klesnou o další desítky haléřů. Nafta oproti dnešku zlevní o 51 haléřů na maximální cenu 37 korun a 4 haléři. Benzín pak budou moci čerpací stanice prodávat nejdráž za 40,52 za litr. To je o 32 haléřů méně než dnes. Poslední volný hrob v čestném kruhu na ústředním hřbitově v Brně připadl významnému českému spisovateli Milanu Kunderovi a jeho manželce Věře. Urnu do hrobu dnes uložili rodinní příslušníci, přátelé i zástupci francouzského velvyslanectví nebo města Brna. Hostem Press klubu dnes bude ekonom Štěpán Křeček. Jakub Weinlich se zeptá i na to, jak na tom bude česká ekonomika ve druhé polovině roku.
2: Frekvence 1.
0: Doprava.
5: Kvůli rozsáhlému požáru při věsu kamionu ještě stále neprojedete po dálnici D35 u Přáslavic ve směru na Olomouc. Ve směru na Ostravu je už dálnice průjezdná. V opačném směru se ještě úplně není jasné, kdy se konkrétně tento úsek otevře. Každopádně stále se zdržíte na dálnici D1 před Brnem na 180. kilometru. Kolona zhruba na půl hodiny. A zhruba na půl hodiny to je také při příjezdu do Prahy po D5C na posledních několika kilometrech a potom dál v návaznosti na Pražském okruhu je také velmi hustý provoz. Tak především pevné nervy.
0: Tak volejte 257-400-999, číslo sem k nám do studia, 5000 čeká.
1: 5000 na jednoho z vás, držíme pěsti, ještě předtím si dáme tady novinku od Xindla X, jmenuje se to Dovolená.
0: Mimochodem viděl jsem videoklip.
1: A?
0: A prý to točili v zimě, na to, že tam běhají jenom v plavkách, jsou odvážní.
1: Tam prý hrajou děti jeho snad.
0: No ano.
1: Tak se mrkněte na videoklip, je to novinka.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Kdo pak se k nám dovolal? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady Julius.
2: Julius.
3: Julie.
2: Julius.
3: To je hezké
2: jméno.
3: Moc hezké.
2: To je moc hezké jméno. Jak vám říkají doma?
4: Jak.
2: Hej ty. No není to úplně... No.
4: Říkaj mi Julián.
3: Julián.
2: Jako není to úplně tradiční jméno, no, takový jasný. Pohádkový.
3: A taky vám občas někdo řekne Juldo, co?
4: Taky. Ale víte, i Fučíku mi říkali.
3: A ptali se, jestli máte pár kultury a oddechu, že jo? Tak, pojďme hádat. Poslední slovo. V banku je 5 000 korun.
2: Moc vám to přejem, ale potřebujeme, abyste nám zakončil tuto větu jedním jediným slovem, které tam patří.
3: Tak věta zní takto.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Tak typujte.
4: No, já myslím plánování.
2: Plánování. Slovo plánování. Pojďme zkusit, jestli tam patří.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Není to plánování.
2: Jo, se bohužel. Děkujem za pokus, mějte se krásně a zdravíme.
3: Naslyšenou.
4: Taky zdravím.
2: Naslyšenou. Zítra ráno s Lubkou a Smárou 5 500 korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Alexandra Stan na Frekvenci 1. My pro vás stejně jako každý den tento týden i dnes máme ještě jednu soutěž.
1: Tak přátelé, soutěžíme právě teď o časově neomezenou vstupenku. To je skoro, kdybych se měla vinou.
0: Já jsem si zrovna říkal, jestli potřebuješ hubnout.
1: Takže ještě jednou. Soutěžíme o časově neomezenou vstupenku do vodního a saunového světa Mellory Aqua & Spa v horském rezortu Dolní Morava pro dvě dospělé osoby.
0: Co vstupenka zahrnuje? Tak vodní svět, to znamená vyhřívané bazény uvnitř i venku, dětský vodní spray park, což si dospěláci určitě užijou.
1: Cáká to tam?
0: Je tam brouzdálko, to všichni milujeme.
1: Tam bývá teplá voda. Víš, proč tam bývá teplá voda?
0: Se tam čůrá.
1: Ne. Nesmíš čůrat do bazénu.
0: Ne,
1: když
0: to
1: čůrat do bazénu, tak v těch místech, kde se vyčuráš, tak to vždycky z modrá nebo z červená.
0: Jo, já vím, že se tam dává. No.
1: Já myslím, že to je blábol, že? Ale jako funguje to na děti i na dospělí.
0: Tak je tam teplá voda, protože je to mělký, že jo?
1: Přesně tak. No. Rychleji se to vyhřeje. Ne. Nečůrejte do těch bazénů.
0: Jsou tam tři tobogány s délkou přes 270 metrů, slunečná terasa z lehátky, odpočívárna, bistro, saunový svět.
1: Sedm saun. Tyjo, a pak taky páry. Já nevím, co máš radši. Já mám radši teda sauny než
0: já
1: páry.
0: Taky saunu.
1: Ale zase v té páře, když se do toho dá ten mentol, to se dejchá.
0: Já vím, ale to se může dát i do té horké sauny, že se ty kameny polejou nějakýma vonejma silice.
1: Jo,
0: tak
1: jo,
0: to je
1: jo.
0: Taky nádherné.
1: A nejlepší, když je tam ten jak se tomu říká, ceremoniál. Když tam
0: jo,
1: prostě nějaká
0: polonahá
1: holka přesně. Tam na tebe valí to teplo. No každopádně sauny jsou uvnitř i venku, je tam taky venkovní jezírko s vodopády, odpočívárny a wellness čajovna.
0: Tak co udělat proto, abyste tuhle časově neomezenou vstupenku pro dva dospělé získali, zvednout telefon a zavolat.
1: 257-409-99, než se někdo dovolá, tak pár důležitých informací.
0: Mellory Aqua & Spa na Dolní Moravě otevírá letní sezónu, logicky, když nám to léto startuje, že?
1: V sobotu. V největším akvaparku a wellness na Českých horách, tady na vás čekají vnitřní i venkovní vyhřívané bazény, to jsme říkali, taky tři tobogány, dětský vodní park a hlavně ten jedinečný saunový svět s nádhernými výhledy na hory.
0: No a tam jsou právě ty ceremoniály, že jo, v těch
1: jo,
0: saunách.
1: No. Tam ta polonahá holka se točí dokola, hraje tam muzika. A vám je vlastně úplně jedno, že je polonahá, protože vy tam umíráte v tom vedru.
0: Že je tam 95 stupňů a vy máte mžitky bez polonahý holky.
1: Vždycky říkala, když vás začnou brnět nohy nebo ruce, okamžitě odcházejte.
0: No, tak uvidíte, jak to snesete. Každopádně, až budete na Dolní Moravě, tak vyražte také na Skybridge 721, stezku v oblacích nebo do mamutíkových parků.
1: Více na www.mellory.cz a právě teď někdo na telefonu. Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, s kým máme tu čest?
2: Marek Jičín, dobrý den.
1: Marek Jičín, tak Marku, máte rád sauny?
2: Mám.
1: Máte rád wellness? Obecně?
2: Určitě.
1: Jo.
0: A máte třeba saunu na zahrádce, nebo ne?
2: No, já mám saunu v práci.
1: Kde děláte?
2: Na fasádách a na střechách.
1: Jo, teď si to užívá. Teď se ale i opálíte, si myslím.
2: No, určitě.
0: Tak každopádně, vstupenka pro dva dospělé do Mellory Aqua & Spa na Dolní Moravě může být vaše, když nám správně odpovíte na soutěžní otázku.
1: A ta zní.
2: Ano.
1: Jak se nazývá sauna, ve které probíhají pravidelné saunové rituály a oblíbené večerní akce Art of Sauna v Mellory Aqua & Spa na Dolní Moravě?
0: Jsou tři možnosti. Buď je to za A čokoládová sauna, nebo
1: S nahou holkou.
0: Oděnou pouze do čokolády. Pak je to takzvaná srubová sauna za B. Ano. Tam je ta holka oděná do dřeva.
1: A pak je bublinková sauna a tam vás nalévají bublinkama.
0: Jo, a holka má na sobě bublinkovou folii.
2: První a třetí by bylo krásný, ale bude to Bčko.
1: Je to
0: no,
1: Bčko.
0: Jasně.
1: Tak můžete jít odpočívat. Že jednu saunu vystřídáte za druhou. Koho vezmete sebou? Kámoše?
2: Manželku. Ne, manželku.
0: Manželku jako dozor.
1: A tak manželka je kámoš trošku, ne?
2: No.
1: Měl by to jako ideální.
2: Manželka je dozor.
1: Jo, takhle. Dobře.
0: Tak jo, tak nám vydržte na telefonu.
2: Ne, my se moc nevidíme, tak si to aspoň užijeme.
1: Tak si to užijete.
0: A víte co, když pojete do páry, tak se taky neuvidíte.
1: Takže radši tu saunu.
2: To je pravda.
1: Moc vám gratulujem, zůstaňte nám na telefonu, užijte si to. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Děkuju.
1: Naschle.
3: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Barmie a Mazury právě v prodeji.
4: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk. Teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje bezpečně na cestě. Financované z fondu Zábrany škod.

0: Tohle je Riana na Frekvenci 1. 17. hodina se přiblížila, budou velké hlavy.
1: A ve velkých hlavách spousta skvělé muziky, třeba od Alvaro Solera.
0: Taky Sombra.
1: A nebo Taylor Swift.
0: A nebudou samozřejmě chybět zprávy přesně v 17 hodin.
1: A my nebudeme chybět zítra odpoledne ve dvě.
2: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
3: Aktuální hity.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
6: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
7: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů, a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
9: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
10: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
3: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
11: Má je pro nás Káťa Vavřínová. Hezké odpoledne.
12: Dobré odpoledne. Zastupitelé Prahy odvolali Prokopa z funkce předsedy kontrolního výboru. Podpora na stavbu nájemního bydlení se sníží a s uzavírkou stále počítejte na D35 se směrem na Olomouc. Pražští zastupitelé dnes odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva Ondřeje Prokopa kvůli jeho kauze nepřiznaných bytů. V hlasování to podpořili všechny kluby, kromě ANO a SPD. Prokop se z jednání omluvil. Na jeho místo v čele výboru zvolili dalšího zastupitele hnutí Jana Hušbauera, podle kterého se jedná o dočasné řešení.
13: Zvolení do čela kontrolního výboru vnímám jako přechodné řešení, než kolega Ondřej Prokop bude mít možnost se vyjádřit k těmto mediálním nařčením.
12: Náměstek primátora Jaromír Beránek dnes na zastupitelstvu řekl, že v pondělí na radě města předloží i návrh na Prokopovo odvolání z dozorčí rady dopravního podniku. Podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se oproti původní podobě nastavené bývalou vládou sníží. Nově bude pokrývat 75 až 85% celkových nákladů na výstavbu. Přímá dotace pak bude činit 15 až 30% podle kraje. Na tiskové konferenci to uvedli zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu podpory investic. Poslední volný hrob v čestném kruhu na Ústředním hřbitově v Brně připadl významnému českému spisovateli Milanu Kunderovi a jeho manželce Věře. Urnu do hrobu dnes uložili rodinní příslušníci, přátelé i zástupci francouzského velvyslanectví či města Brna. Informoval o tom dnes magistrát v tiskové zprávě. Novým trenérem fotbalistů Slovanu Liberec se stal Branislav Fodrek. 45-letý slovenský kouč nahradil odvolaného Radoslava Kovače. A už za hodinu startuje zápas české reprezentace na mistrovství světa ve fotbalu. Naším soupeřem je Jihoafrická republika. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se pokusí získat první body ve skupině A.
3: Frekvence 1.
7: Počasí.
12: V noci bude jasno nebo skoro jasno, teploty klesnou na 17 až 13 stupňů, zítra udeří tropy, naměříme 30 až 35 stupňů. Přes den čekáme polojasno, na horách zejména na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky.
7: Frekvence 1.
3: Doprava.
12: Komplikace hlásí stále z D35 a D1.
14: Stále je uzavřená dálnice D35 na 279. kilometru ve směru na Olomouc z důvodu odklízecích prací po požáru nákladního vozidla. Odklon dopravy je na 281. kilometru exit Přáslavice. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 174. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blažka.
12: Ze zpráv je to vše, teď už jsou na řadě velké hlavy.
15: Velké hlavy nastoupeny.
16: Nazdar, nazdar, nazdar.
15: Kebuch. Nejkratší válka historie trvala pouhých 38 minut, si představte. Proběhla v roce 1896 mezi Británií a Zanzibarem.
17: No. A co, oni seděli za barem.
16: Zanzibaru. No,
15: oni jim řekli, hele, vzdejte se, oni řekli ne, tak jim rozstřílili palác. Jasně. A oni řekli, tak jo.
16: A je to v pořádku, přesně 38 minut na válku stačí. Já
15: bohatě.
17: Nevím, přesně.
16: No. Už se tam trošku přehání. Tak pojďme řešit, co dnes budeme řešit.
17: Na Slovensku jezdí a teď mi vypadlo na čem? Na osu?
15: Na gauči.
16: Na gauči.
15: Sofa. Náš Donald pokořil zase Trumpa. Nějaký rekord.
3: Velké hlavy. Frekvence 1.
16: Pojďme ale do Tajska. 81letá žena z Tajska koupila svým 13 kočkám vlastní dům, investovala do něj všechny svoje životní úspory, vzala si na to i hypotéku a po 20 měsících odříkání ji dokázala splatit. Celý ten dům jí vyšel v přepočtu asi na 640 tisíc korun.
17: Tak jsem se zrovna se říkám, že bych chtěl být tajská kočka mňau.
16: Musíš udělat, jak dělá tajská kočka mňau?
17: Mňau.
15: A mě jako makléře zase zaujalo, že barák v Tajsku stojí 640 tisíc.
16: No,
15: to stojí to sklep v Praze na Vinohradech.
16: To je dobrý.
17: A to jsem ale neviděl ten dům. Nemůže, že tam budou prolejzačky jenom a kočky. Jo?
15: To je pravda, ne? No. Takže je to taková větší kadibu.
16: Se srdíčkem ve dveří.

0: Pojďme se podívat na Slovensko.
1: Tam se dějou věci. Velké hlavy, frekvence 1. Bratislavští policisté zažili netradiční noční směnu. Zastavili dva mladíky, kteří se po městě vozili na gauči připevněném ke dvěma elektrokoloběžkám. Pojízdný gauč měl dokonce vlastní poznávací značku s nápisem Gauči KK. A potom následovala krátká policejní honička.
2: Prostě Slovensko je místo, kde policie pronásleduje kus nábytku.
0: Mimochodem, nevíte, kde je Bobák?
2: A jo.
1: Gauči KK.

0: To je z Frekvencí 1 a máme tady ve velkých hlavách mezinárodní den žonglování.
1: Co dělám, co dělám?
0: Hejbeš rukama.
1: Takhle. No a kolik kamíčky?
0: 38.
2: Takhle, Jani, tohle, co děláš, je moderně 6-7.
1: 6-7.
2: No, přesně. Takže, vědecké studie ukazují, že pravidelné žonglování stimuluje...
1: stimuluje lymfatický systém.
2: Takhle, jde o to, čím žongluješ.
0: No, opravdu tak, jako... Ale co stimuluje?
2: Tvorbu bílé hmoty v mozku a tím zlepšuje co?
1: Mozek, paměť.
0: Ty máš v mozku bílou hmotu.
2: Prejo.
0: Já mám šedou.
1: To je jesenka.
0: Jako poárod.
2: Co jsi řekla? Že tam máš takový průjem. No tak co stimuluje pravidelné žonglování?
1: No, paměť.
0: Já myslím, že erekci. No jak si máš?
1: Ne, tak stimuluje to nervový systém.
2: Já jsem to zrovna zapomněl. Jo, paměť, paměť.
1: No, paměť. Kdo měl pravdu? No, hu měl pravdu? Hu?
2: No ty, ale přál bych si to, co říkal Mikke.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super.

0: Ale myslí si někdo na téhle země kouli, že je Donald Trump normální?
1: No asi někdo, jo, taky ty, co tam jsou
2: kolem něj. Já si myslím, že ani oni si to nemyslí.
1: Oni jsou, jsou tam zaky, jenom prostě,
2: jim se to hodí.
0: Ty si to myslí nejmíň, podle mě.
2: Prostě...
1: Ale já jsem teď četl, že on sám o sobě řekl, že je normální, že třeba poznal Veverku v kvízu.
2: Tam
1: to byl titulek nějaký.
2: A myslíš, že Trump,
1: jsem Veverku, jsem...
2: myslíš, že Trump Donald, alias Donald Trump, ví, že Veverka je drevokocur po slovensky?
1: Ví, ten ví všechno.
3: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji. Frekvence 1.
4: Doprava. Stále je uzavřená dálnice D35 na 279. kilometru ve směru na Olomouc z důvodu odklízecích prací po požáru nákladního vozidla. Odklon dopravy je na 281. kilometru exit Přáslavice. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 26. až 19. kilometrem, ve které budete po pojíždě okolo 30 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 7. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte také okolo půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blačka.
3: Velké hlavy Frekvence 1.
2: Donald Trump jako úřadující hlava státu pokořil, USA teda, pokořil bizarní rekord. Na zdravotní kontrole na konci května ho prohlédlo 22 různých lékařských specialistů a Bílý dům poté tvrdí, že Trump je v nejlepší kondici, v jaké kdy byl za svoji éru.
0: Takže Trumpa vyšetřili 22 různých lékařů a přesto nedokázali stanovit jeho diagnózu.
1: No protože tam bylo 21 psychiatrů, že jo?
0: A jeden?
1: Oboďák.
2: A nutriční specialista.

0: Máte rádi suši?
1: Ne, já nemám rád ryby obecně a ještě její syrový, jsem kočka
0: snad. Ale můžeš si dát suši bez ryby.
2: Takhle, já mám rád suši, ale jednou jsem se po něm regulérně přiotrávil. Ale jakože opravdu přiotrávil.
1: Přispustil plyn k tomu. Velké
2: hlavy, frekvence 1. Hele, suši se má správně jíst rukama, ne hulkama. Víte proč?
0: Nevíme.
1: No. Ti smrděli pořádně.
0: Jenom dvě věci.
1: No, ne, ano, jako suši.
2: Hele, neporušit kompaktní skladbu kousků, to je důležité především u nigiri, kdy se na rýžový noček pokládá ryba.
0: Aha.
2: Proto se to nemá jako...
0: Nemáš do toho píchat tu hůlku.
2: Nemáš prostě do toho šťouchat.
1: To taky
2: mačkat.
1: Kompaktní, já vždycky, když ty lidi vidím, jak to jí, tak...
0: No, tak mi se to líbí. Jako já to totiž už se taky naučila, tak to dáš mezi ty hůlky, namočíš to tam do toho
1: wasabi,
0: že ho dáš na to ten zázor, pak to totiž do pusy, rozkoušeš,
2: popisuješ spolkneš. To hezky, ale zásadní informace přijde teprve teď.
1: No?
2: Japonci k suši nejčastěji pijí...
1: Pivo.
0: Sake.
2: Pivo.
1: Pivo, já jsem to věděl.
2: Pivo.
0: I přesto ti to nechutná, jo?
1: Já taky piju pivo, ale nejím suši.
2: Proč bych nutně k pivu měl jíst suši, že jo?
3: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
4: Hudební novinky.
3: Trby ze světa slavných.
4: Song za odměnu.
3: A dorazí i zajímavý host.
4: Kdo to bude tentokrát?
5: Astrolog Antonín Baudyš mladší. A tak vám pomůžeme zjistit, co vás čeká a jak to vidí hvězdy. Bude k tomu stačit zavolat do rádia a mít přesné datum, čas a místo narození.
4: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
3: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: Chodil kolem nádraží a pak se druhý den probudil bez nohy.
1: Já vím, kdo to je.
0: Má dneska narozeniny.
2: Počkej, já ti to řeknu, je to, jmenuje se...
0: Loupni to tam, Janí.
3: No jo. Mohli se potkat.
0: Je starší Fanánek nebo kardiostimulátor?
1: Fanánkovi je 60 dneska.
0: Ano.
2: Jú, fakt.
1: A kardiostimulátor bude, člověče, asi mladší.
0: Janí?
2: No, asi bude mladší.
0: Kardiostimulátor je starší o 8 let než Fanánek, ale asi to nejzajímavější, tipněte si, odkud je vlastně kardiostimulátor?
1: Amerika.
2: No, od nás.
0: Ano, ze Švédska.
1: Mekes.
2: Takže od nás ne.

0: Tohle musíme říct my jako chlapi, že jo, zkušeně.
1: Takže počkej, to dám. A žena bude říkat něco.
0: To neříkám, to pak.
2: Žena zpívá.
3: Abychom my muži už konečně pochopili, jak ženy přemýšlí.
0: Žena tě nechce, když jí chceš, ale nechce, abys jí nechtěl. A když jí nechceš, tak tě chce.
2: Jo. To je úplně logický. To tam nechápeš.
4: Vydejte se na cestu kolem světa do nejkrásnějších historických zahrad. Místa plná příběhů, umění a nadčasové krásy. Úžasné zahrady. Zpomalte, nadechněte se a objevte kouzlo zelených pokladů planety. Jen na obrazovkách televize Relax.
5: Zavratné megaslevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
7: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
13: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
14: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
15: Slyším Tatart nákupy?
14: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
15: To je mazec.
14: Tatart, opravdový elektrospecialista.
16: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
17: A my pro vás budeme mít za okamžik nový presklub, ale teď ještě Káťa a rychlý přehled zpráv.
2: Je to tak, vítejte u nich. Zprávy začínáme sportem, protože právě teď startuje utkání českých fotbalistů na světovém šampionátu proti Jihoafrické republice. Svěřenci trenéra Koupka se pokusí získat první body ve skupině A. Šéf hasičů Vladimír Vlček dnes odvolal ředitele ústavu jaderné ochrany Tomáše Dropu kvůli školení čínských expertů, zadal i kontrolu ústavu, který spadá pod hasiče. Hostem presklubu bude teď po zprávách ekonom Štěpán Křeček. Jakub Weinlich se zeptá i na to, jak na tom bude česká ekonomika ve druhé polovině roku. První důstojník chorvatského katamaránu odmítá odpovědnost za nedělní srážku s plachetnicí českých turistů u Splitu, při které zemřeli 4 Češi. Při výslechu uvedl, že udělal vše proto, aby kolizi zabránil.
16: Frekvence 1.
7: Počasí.
2: Noc bude jasná nebo skoro jasná, teploty klesnou na 17 až 13 stupňů, zítra nás čekají tropické teploty, naměříme 30 až 35 stupňů, přes den pak čekáme polojasnou oblohu. Na horách, hlavně na severu a severovýchodě, se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky.
7: Frekvence 1.
16: Doprava.
2: A po 18. hodině míříme na silnice.
18: Stále je uzavřená dálnice D35 na 279. kilometru ve směru na Olomouc z důvodu odklízecích prací po požáru nákladního vozidla. Odklon dopravy je na 281. kilometru exit Přáslavice. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 175. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic. Vlačka.
16: Frekvence 1 Press Club. Jakub Weinrich a host.
19: Ekonom Štěpán Křeček je dnešním hostem Press Clubu na Frekvenci 1, který přetáčíme dnes v 2:30 odpoledne. Štěpáne, vítej, ahoj.
20: Krásný den.
19: Je na vysvětlnou pro naše posluchače, my se léta známe, proto si budeme i během rozhovoru tykat. Aktuální informace, právě v 2:30 Česká národní banka oznámila, že zvýšila úrokové sazby, a to o 0,25% bodu. Co to znamená v praxi?
20: Já myslím, že jednak bankovní rada chtěla jasně ukázat, že je nezávislá na tom, co si myslí premiér. Ten v minulých dnech vlastně hodně slovně intervenoval, aby se sazby snižovaly, tak vidíme, že bankovní rada přesně se chová obráceně.
19: Premiér, když do toho skočím, intervenoval, bych to taky řekl, ještě i dnes, pokud nás někdo kritizuje za výši hypoték a úvěru, kdy hlavně na sazbě vydělávají komerční banky, tak nám se to nelíbí. Doufejme, že Česká národní banka k tomu nepřistoupí, protože by tím zásadně poškodila životy všech spoluobčanů, podnikatelů a celé ekonomiky, uvedl dnes Andrej Babiš.
20: Je to přesně stejný efekt, jako vidíme i ve Spojených státech. Tam Donald Trump pořád říká, jak má Fed, ta americká centrální banka, snižovat úrokové sazby, ale proto vlastně ten Fed tak nekonal, spíše se také uvažuje o tom, že se v Americe sazby budou zvyšovat, a vlastně je tím demonstrována ta nezávislost centrálních bank na vládách. No a potom je tady samozřejmě další důvod ze strany centrálních bankéřů, a to je ten výhled do budoucna, protože ta inflace, kterou centrální bankéři sledují, je ta, která přijde za rok a půl. To je ten takzvaný horizont měnové politiky, a tam zatím podle prognóz to vypadá, že by ta inflace mohla být i přes 3%, takže bojujeme proti tomu, co může přijít v budoucnu.
19: My, když jsme se ale bavili ještě předtím, když jsme začali natáčet tento rozhovor, tak jsem se tě ptal, jak odhaduješ, jestli Česká národní banka přistoupí ke zvýšení těch úrokových sazeb nebo nikoliv. Ty jsi zmínil to, co jsem se chtěl ptát, také, co mám připraveno. A to je vlastně rámcová dohoda o dlouhodobém příměří mezi USA a Íránem, kterou podepsal v noci Donald Trump na okraji zasedání G7, tuším. Především se to pak týká také okamžitého otevření Hormuzského průlivu. Jak si vysvětluješ, že ani tento fakt Českou národní banku, respektive bankovní radu, neovlivnil?
20: To je záležitost, kterou právě já třeba bych bral v potaz, a proto já osobně bych úrokové sazby neměnil zatím, protože ten hlavní inflační tlak, který do naší ekonomiky přicházel, hlavně teda ze strany vysokých cen pohonných hmot, zřejmě bude odpadávat, a proto by se ani ty další inflační tlaky v ekonomice nemusely rozvinout. Nicméně, jak tedy vidíme, tak Evropská centrální banka v minulém týdnu zvýšila úrokové sazby. Česká národní banka na to tedy reaguje dnes, také navyšuje úrokové sazby, a přece jenom je to obava, že ten inflační tlak, který již byl zažehnut, by mohl v té ekonomice se více rozvinout. A také je to určitě reakce na to, že přeci jenom ta inflační vlna, která tady byla minule za té energetické krize, právě byla způsobena tím nevčasným řešením, a to se teďka nechce za žádných okolností připustit. Takže ta reakce je relativně silná, ale ČNB není ojedinělá.
19: Ty úrokové sazby tedy se povyskočí na 3,75% bodu. Co to znamená v praxi?
20: V praxi to znamená, že lidé mohou očekávat zvýšení úroků na svých spořících účtech, případně termínovaných vkladech, takže dobrá zpráva pro ty, kteří mají úspory a nějak si je úročí třeba v bankách, ale na druhou stranu je to špatná zpráva pro dlužníky, protože úvěry budou dražší a největším dlužníkem je stát. Takže i stát se bude výhledově financovat dráž, a protože my jsme za poslední léta od toho covidu nashromáždili opravdu obrovský dluh, tak teď ten velký dluh budeme přefinancovávat s vyššími úrokovými sazbami, což navyšuje tu obsluhu státního dluhu. Takže to je bohužel další zátěž na ty veřejné rozpočty.
19: Říká dnešním Presklubu na Frekvenci 1 ekonom Štěpán Křeček.
16: Frekvence 1 Presklub. Každý den aktuální host.
19: Budeme v tématu ještě chvilečku pokračovat. Zvýší se hypotéky? Ty nové?
20: My to můžeme skutečně očekávat, byť ty hypoteční sazby jsou více odvislí od těch dlouhodobějších úrokových měr. Hypotéka je konec konců dlouhodobý produkt a ta základní úroková sazba, to je 14-denní reposazba, kterou teda vyhlašuje Česká národní banka a kterou využívají pak komerční banky pro své vklady u centrální banky. Ale přeci jenom můžeme vypozorovat, že ty věci se navzájem trochu ovlivňují a jestliže ty krátkodobé úrokové sazby narůstají, tak lze očekávat, že se to postupně bude promítat i do těch dlouhodobějších úrokových sazeb a tím pádem ty hypotéky budou zdražovat. Musíme se připravit...
19: Mimochodem, není právě tohleto možná také fakt, který asi dost bude vadit premiéru Andreji Babišovi a vůbec politikům, předním politikům hnutí. Ano, já si vzpomínám na ty předvolební billboardy, kdy například Karel Havlíček byl na těch billboardech, nebo právě Andrej Babiš a bylo tam mimo jiné, zlevníme vám hypotéky.
20: Tam je samozřejmě problematické to, že politici slibovali něco, co nemohli doručit a pak, když se nebudou zavádět nějaké dotace na hypotéky nebo nějaké podobné záležitosti, tak nastavování úrokových sazeb, celá měnová politika je ve sféře centrální banky. Ta nyní demonstruje, že je tedy nezávislá a že bude se řídit tím, aby udržela inflaci pod kontrolou. Pan guvernér Michl dokonce prohlásil, že klidně zdrtí ekonomiku, jen aby udržel inflaci poblíž toho cíle. Takže já myslím, že v tomhle smyslu by politici si měli trošku dávat pozor na to, co slibují.
19: Jenom pro korektnost doplním, že ty seš také někdejší ekonomický poradce premiéra Petra Fialy. Jak je teď vlastně podle tebe vztah mezi Alešem Michlem, guvernérem České národní banky, a premiérem Andrejem Babišem? Podotknu jenom, že vlastně Aleš Michl v minulosti byl ekonomický poradce právě Andreje Babiše. Tuším, že s ním točil i před lety takové ekonomické podcasty.
20: Já se domnívám, že oba dva pánové jsou natolik rozumní a vyzrálí, že odlišují mezi osobními vztahy a profesními pozicemi.
19: No, ono to tak nevypadá navenek.
20: Ono to tak nevypadá, samozřejmě i média k tomu přispívají, protože chtějí ten střet dvou velice důležitých osob pro naši ekonomiku, ale přeci jenom to, že na některé odborné věci mají lidé odlišný názor, ještě neznamená, že by se museli nesnášet. Takže já si myslím, že každý z nich dělá svoji práci nejlépe, jak dovede, a to, že na něco mají jiný názor, je v pořádku. Měnovou politiku má ve své sféře centrální banka, takže politici by do toho příliš neměli zasahovat, a zase rozpočtovou politiku má na starosti vláda, poslanecká sněmovna, a do toho by neměli zasahovat centrální bankéř.
19: Poslední věc k tomuto tématu, očekáváš, že za 14 dní se ty úrokové sazby nějakým způsobem, ať už nahoru nebo dolů, opět pohnou, nebo je nechá banka přes prázdniny, řekněme, v klidu a nebude kolísat ani nahoru, ani dolů?
20: Pochopitelně budeme pořád přijímat nová data z ekonomiky a na ty budeme reagovat v nových prognózách a bude nutné brát ty nové údaje v potaz, ale můj předpoklad je takový, že na těch současných sazbách, tedy ta základní 3,75 a od to odvozené sazby, zůstaneme delší dobu, protože ta reakce tady proběhla a tím, že by nám měl odpadnout ten tlak z Blízkého východu, tak by se ta situace mohla začít ustalovat. Co se týče toho Blízkého východu, já myslím, že jsme se tam z fáze konce začátku dostali do fáze začátku konce, abych parafrázoval Winstona Churchilla, takže doufejme, že ten začátek konce bude rychlý a že opravdu už se ty boje neobnoví a pak teda ty inflační tlaky budou polevovat a další zvýšení sazeb doufejme již nebude potřeba.
19: Říká v dnešním Pressklubu na Frekvenci 1 ekonom Štěpán Křeček.
16: Frekvence 1 Pressklub. Každý den aktuální host.
19: Pojďme k tomu, co se teď také aktuálně děje. Dnes na tiskové konferenci vystoupil pan Rutte, což je generální tajemník NATO. Reagoval mimo jiné na to, že Spojené státy omezují příspěvky do NATO a tak dále. V tomto kontextu připomenu například včerejší zprávu o tom, že Česká republika nesplnila ani ty závazky, o kterých i Petr Fiala, předchozí premiér koalice Spolu, tvrdil, že Česká republika dává do NATO 2% a výše k HDP. Tak jak je možné, že se to nepodařilo, byť jste, vlastně i ty jsi byl součástí toho, tvrdili, že se to daří?
20: Tam se změnila metodika, jak se teda ty 2% počítají, co všechno se do toho zahrnuje. A je pravda, že jsme...
19: Že ty změny přijdou, změny výpočtu a těch metodik, to jsem si věděl dopředu. A
20: samozřejmě minimálně to šlo dopředu konzultovat. Neměli jsme tam dostatečnou rezervu, tak aby i když nám něco vyškrtnou, jsme stejně ty 2% plnili. Takže stáváme se členem NATO, který neplní své závazky, což v té současné bezpečnostní situaci není lichotivé, ale já bych řekl, že nemá smysl brečet nad rozlitým mlékem. To, co jsme neplnili v minulosti, už nezměníme, ale musíme se zaměřit na to, abychom v budoucnu to plnili a stali se platnými členy NATO. A tady je potřeba i říct, že neměli bychom to plnit jenom kvůli tomu číslu jako takovému, které se vyhodnocuje a je také důležité, ale měli bychom to plnit hlavně tak, abychom podpořili český průmysl, aby ty zakázky do zbrojení šly českým firmám. Měli bychom zvýšit naše výrobní

0: veřejnosti příliš populární. Samozřejmě radši bychom zkvalitňovali školství, zvyšovali důchody, dávali více na zdravotnictví, to jsou ty populární výdaje, ale nakupovat nějakou techniku, která je po většinu roku zavřená v nějakém hangáru, to se špatně vysvětluje voličům a potom, když už teda se rozběhnou nějaké ty nákupy, tak vidíme, že buď jsou pochybnosti, jestli to vůbec potřebujeme, nebo jestli jsme to nekoupili moc draho a nevýhodně. No a všechny tyhle ty skandály kolem toho zase to veřejné mínění nalaďují tak, že teda ty výdaje nejsou populární a politici, když můžou, tak ty peníze radši pošlou jinam.
1: Když jsme u těch výdajů včera senátem, horní komorou parlamentu, prošel přitvrzený návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti. Jak je možné, že se vlastně musí něco takovéto řešit, že vláda chce vlastně rozvolňovat to, aby mohla více utrácet?
0: No, tady
1: my nejsme ničím hlídaní, když si říkáme o to, jakým způsobem nás hlídá v podstatě Evropská unie a tak dále, protože musíme plnit nějaké procesy a nějaké výdaje a tak dále.
0: Tady se střetávají dvě velice důležité koncepce, které prostě jsou naprosto odlišné a každá z nich má výhody a nevýhody. Ta koncepce současné vlády je taková, že chtějí vlastně udělat velký skok vpřed, kdy si klidně půjčí peníze navíc, aby mohli výrazně investovat, aby mohli dodělat dopravní infrastrukturu, aby mohli dát více na tu obranu.
1: Což může roztočit ekonomiku.
0: Což právě může posílit ekonomiku, podpořit růst, zefektivní nás, když nebudeme pořád stát v kolonách na dálnicích a tak dál. Takže já jsem obecně příznivec těch investic, ale na druhou stranu pak je tady ten druhý názor, který vychází z té rozpočtové odpovědnosti a to, že bychom neměli se zadlužovat nadměrně, protože potom jednak z těch dluhů, teda platíme ty obrovské úroky a zatěžujeme tím ty budoucí generace, protože ty úroky spíš bobtnají, než aby jsme je spláceli.
1: A my se nadměrně zadlužujeme?
0: No, my na tom nejsme tak špatně, protože v tom loňském roce jsme měli schodek 2,1% HDP veřejných financí. Letos bychom měli vzrůst na 2,6%, což je pořád pod těmi 3%.
1: Ale naše Lerová tuším počítá letos 310 miliard schodek, když bych to měl říct v těch plných číslech, příští rok až 330.
0: Ano, ale pořád je tam příslib teda té nové vlády, že se chce držet pod 3%. Takže i když se to trošičku zhoršuje, tak ty 3% vláda chce držet, což já oceňuji, protože když se podíváme jinde po světě, tak tam teda ta rozpočtová odpovědnost už vůbec nefunguje. Dvě největší ekonomiky na světě, Spojené státy a Čína, roční deficit kolem 6%. Jo. Potom Francie, Británie, tam ty deficity se blíží k 5%. Německo také začalo stimulovat ekonomiku a ty deficity tam jsou obrovské a v tomto kontextu, i když se nám to zhoršuje, tak pořád patříme spíš k těm lepším.
1: Nás trošku tratí čas, takže už poprosím jenom v krátkosti. Bude udržet ty 3%, respektive pod těmi 3% udržíme se?

0: Ne, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty

0: co poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2009. Gratulujeme.
2: A máme tady konečně pořádné léto, přátelé. Tak já myslím, že už bylo na čase a na víkend budou doslova trapy. Tak pokud jste právě teď přijeli domů z rozpařené práce, možná jste třeba rovnou skočili na zahradě do bazénu, anebo roztápíte grill na večer, že si to uděláte prostě hezké i takhle ve čtvrtek. Tak já vám k tomu budu hrát tu nej muziku. Začínáme za pár vteřin s mladou blondýnkou z Německa, která se říká Leonie, a za chvilku otevřeme téma krémů proti slunci. Já je fakt nemám rád. A žena mi pořád říká, že nedělám dobře. Tak možná, že u vás doma je to podobně, tohle rozložení sil. Tak to za chvíli probereme.
1: Frekvence 1.

0: What a feeling. No, jaký to bude pocit o tomto víkendu, že budou tropy, že bude krásné léto a tak je čas, přátelé, otevřít téma.
1: Budete mít auto, které je...
0: Tak otevřeme téma za chvíli.
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Tak jo, přátelé, dáme si ten vstup ještě jednou. Reklama byla silnější než moderátor za mixážním pultem v tenhle ten okamžik. Budeme mít tropy, budeme mít léto a tak se nabízí otázka letních krémů. Mažete se či nemažete se? Já jsem už pochopil i od svých přátel, že tohle to je rozdílné téma, které rozděluje muže a ženy. A tak jsem pozval Káťu Vavřínovou, která má dneska zprávy. Čau, Káťo.
5: Ahoj, Ondro.
0: A tohle musíme jako probrat, protože mě by zajímalo, jestli v jiných rodinách je to stejný jako u nás.
5: Já naprosto souhlasím s tebou, že muži povětšinou na to mají naprosto jiný názor než ženy.
0: Já se prostě nechci mazat. Hele, je já to parfémovaný, matlá to, lepí to, není, nemám to rád.
5: Není, používáš špatný krémy, Ondro. Opravdu okay, dneska už se dá najít na trhu, chce se tomu jako pověnovat, zeptej se třeba manželky, nebo...
0: Mluví se mnou úplně stejně, jak ty teďko. Úplně stejně, jak kdybych
5: byl doma. Já si myslím, že je to ve více rodinách, přesně takhle. Prostě seženeš.
0: Dobře, takže já to nemám rád, Káťo. Já to nemám rád. Ale a ty patříš teda do té skupiny, která to má ráda. Mažeš se ráda.
5: Mažu se ráda, jako... Já jsem opravdu poctivá, že já si to SPF-ko na
0: Ježíš,
5: ten oblik...
0: SPF-ko, prosím.
5: No to je ten krém s ochranným faktorem.
0: Jak takhle.
5: A mažu si ho na obličej, měla bych teda správně na krk i na dekolt, ale na obličej si ho mažu celoročně. Nejenom v létě, okay, celoročně.
0: A víš, jak já to dělám na zahradě? Abych se nespálil. Tak já tak dvakrát, třikrát na jaře posekám zahradu nebo s přicházejícím létem bez trička. Mm-hmm. Ono mě to jako trošku sežehne, ale potom rychle stmavnu a je to dobrý.
5: Hmm. I tohle jsem slyšela, že takhle, že ta cesta k opálení vede tímto způsobem. Kožaři, dermatologové by z tebe neměli radost.
0: No to asi nemají, no. To asi nemají, proto jim to nevyprávím. Tak přátelé, možná, že u vás, když nás teď posloucháte, je to úplně stejné. Vaše dámy to mají rády, co se týká mazání krémů, a chlapi to prostě nechtějí ani vidět, ani slyšet. Tak já jsem se, Káťo, na tohle téma zeptal Dáši Honcové, protože se nám blíží opravdu nádherný horký víkend. A tak jsme probrali, co ona a mazání, ale hlavně, jak poznám, jestli jsem ten typ, který se spálí, nebo ne. Poslouchej.
6: Většina z vás používá opalovací krém maximálně u moře, ale když je tady v Čechách, kde ven za sportem, nebo jde i na koupaliště, takže se mažou buď to velmi nízkým faktorem, anebo vůbec.
0: No.
6: A je tam také obrovský rozdíl mezi muži a ženami. Ženy ty ještě dbají vlastně na svoji pokožku, protože vlastně, když seš na přímém slunečním záření, tak ty UVA paprsky dokáží podpořit stárnutí té pokožky.
0: No, tak to se nedivím, že se mažete, milé dámy.
6: Ale u mužů opravdu bych řekla čistá nula.
0: Čistá nula. Nechcem se patlat ničím, no, ono to pak lepí. A hlavně to má i parfémované všechno. Nechceš to. Dobře, ale jenom ať nezamluvíme ty fenotypy. To znamená, že jednička, to je taková ta, co jenom zrudne a rovnou se spálí.
6: Mm-hmm. A velmi rychle, ano. Dvojka, máš nějakou přirozenou ochranu té pokožky a na tom slunečním záření můžeš být to nějakou tu minutku déle. Trojka, většinou ke spálení pokožky dojde, samozřejmě záleží na tom UV indexu aktuálním po 35-40 minutách a nejlépe jsou chráněni ty tmavé typy. A říká se, že...
0: To jsme tedy my dva
6: a říká se, že poznáš, jaký jsi fenotyp podle barvy bradavky.
0: Tak to jsem netušil. No a čtyřka tady, tak ta je nejvíc bezpečí.
6: V uvozovkách nejvíc bezpečí, sice se také můžeš spálit, ale ne za tak krátkou chvíli jako tvůj kolega, který je blondětý.
0: Tyjo, Káťo, podle barvy bradavky, tušila bys to bývala? Ty nemáš zaplý mikrofon? Nemáš, no. Už jo.
5: No.
0: Mně to dneska jde.
5: Ale to víš, jak ti to jde. No netušila. Vůbec jsem to netušila.
0: Já taky ne. Tak přátelé, máme před sebou, tohle je tip od Dáši Honcové. Podle toho poznáte, jestli máte spíš náchylnost k tomu spálit se a zrudnout, anebo se opálit, a máme před sebou nádherný, ale opravdu nádherný víkend. Tak ať vás to služeníčko moc nesežehne.
5: A pozor.

0: Eniu vám hrajeme na Frekvenci 1, máme fotbalový večer, naši nastoupili na mistrovství světa ve fotbale proti Jihoafrické republice. 45. minuta zápasu, zatím vedeme 1-0, tak snad to udržíme.
1: Radio Kempy, Frekvence 1.
0: Blíží se léto a blíží se okamžik, kdy tuhle znělku budete poslouchat z Frekvence 1 středu co středu. Ano, i letos za vámi vyrážíme s celým rádiovým týmem a taky s celou pořádnou, řekl bych, porcí hvězd. Každou středu vyrazíme v srpnu a v červenci za vámi a společně s námi například opět Radeček, Pokáč, Michal Hrůza a kapela Hrůzy, Miraj Navrátil, Adam Ďurica, Xindl X, Petr Bende, anebo třeba rapper Marpo. Ty všechny můžete díky Frekvenci 1 zažít společně s námi naživo. Takže kdo jste našimi dlouhodobými parťáky, takhle ve vysílání a féteru, tak to už dobře víte, že Radio Kempy jsou nejenom to, že vysíláme živě z nějakého toho kempu vždycky ve středu, ale že z toho s námi můžete spoustu zažít. Že se podíváte do zákulisí, doslova nám pod ruce, jak se rádio vyrábí, budete si moc vyzkoušet ty tradiční soutěže, které znáte z vysílání, ale přímo na místě. Budete mít možnost s námi dát pivko, opéct buřty, užít si koncert jednoho z těch interpretů, o kterých jsem mluvil. No a samo sebou také vyhrát spoustu dalších cen a nebo ochutnat, jak zní taková hudební afterparty v podobě nebo v podobě našeho kolegy Ondry Albrechta, protože ten tam bude společně s námi taky. Začínáme ve středu 8. července. Poprvé se uvidíme v Rožnově pod Radhoštěm. Tam se potkáme společně, se mnou jede ještě kolegyně Verče Elhotová. O týden později se vidíme na Lipně, tam bude Lubka a Míra. A nebo potom 22.7. kemp Stříbrný rybník, to je kousek od Hradce Králové, tam bude Jana, Vojta a pozor, i Miloš Pokorný. Pokud byste rádi viděli víc o tom a věděli víc o tom, kde nás můžete potkat, mrkněte už teď na web frekvence1.cz a my se na vás všichni, jak se říká, jako jeden muž, hrozně těšíme, že se po roce zase uvidíme, jak se říká, face to face, prostě tváří tvář.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. Vstupte do světa, kde se luxus nepočítá v korunách, ale v milionech liber. Nejexkluzivnější britské rezidence, nejodvážnější makléři a klienti, kteří se nebojí snít ve velkém. Britské luxusní domy. Jen na vaši televizi Relax.
3: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
4: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Tak Káťo, prosím tě, jak to hrajeme proti Jihoafrické republice?
6: Ťukám.
5: Ano.
6: Trochu toho štěstíčka tam bylo. Hezky
5: takže
6: to hrajeme.
5: Pořád 1-0?
6: Je to tak.
5: Tak dáme zprávy, pojďme.
6: Hezký večer. Šéf hasičů odvolal ředitele Ústavu jaderné ochrany. Čeští fotbalisté na mistrovství světa po prvním poločase vedou nad JAR 1-0 a komplikace hlásí D35 a D1. Generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček dnes odvolal ředitele Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany Tomáše Dropu. A to kvůli zjištěním o školení čínských vojenských expertů v ústavu. Současně zadal kontrolu ústavu se zaměřením na vzdělávací akce a návštěvy zahraničních návštěvníků. Vedením úřadu bude dočasně pověřen náměstek pro výzkum a vývoj Jakub Vaněk. Bankovní rada České národní banky vidí v české ekonomice převažující rizika ve směru vyšší inflace. Na přelomu roku by se podle prognózy mohla zvýšit. Centrální banka dnes poprvé od loňského května zvýšila základní úrokové sazby na 3,75%. Jak to bude s hypotékami, tak na to v presklubu odpovídal ekonom Štěpán Křeček.
7: Přeci jenom můžeme vypozorovat, že ty věci se navzájem trochu ovlivňují a jestliže ty krátkodobé úrokové sazby narůstají, tak lze očekávat, že se to postupně bude promítat i do těch dlouhodobějších úrokových sazeb a tím pádem ty hypotéky budou zdražovat.
6: Celý presklub si už teď můžete poslechnout na našem webu www.frekvence1.cz. Velká Británie poskytne Ukrajině nové zbraně a vojenské vybavení v celkové hodnotě 750 milionů liber, v přepočtu 21 miliard korun. Oznámila to dnes britská vláda. Pomoc bude zahrnovat 350 protiletadlových střel a 150 tisíc dronů a radary. Míříme na světový šampionát ve fotbale. Česko zatím po prvním poločase vede nad Jihoafrickou republikou 1-0. A český cyklista Matyáš Vacek dojel v druhé etapě závodu kolem Švýcarska po stíhací jízdě spolu s hvězdným Tadejem Pogačarem 6.
4: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: V noci bude jasno nebo skoro jasno, teploty klesnou na 17 až 13 stupňů, zítra nás čekají tropy, naměříme 30 až 35 stupňů, čeká nás taky polojasná obloha. Na horách, především na severu a severovýchodě, se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky a taky zabouří.
2: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: Pozor, dejte na D35 i na D1.
8: Stále je uzavřená dálnice D35 na 279. kilometru ve směru na Olomouc z důvodu odklízecích prací po požáru nákladního vozidla. Odklon dopravy je na 281. kilometru exit Přáslavice. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 179. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně pojíždět více než hodinu. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blaťka.
6: To byl přehled zpráv, od mikrofonu vás na Frekvenci 1 opět zdraví Ondra Kubala.
5: Ano, tak v tom případě bych měl říct asi dobrý večer, když říkáte zdravím, vy?
6: A tak jo.
5: A tak dobře, tak dobrý večer vám všem, přátelé, venku je nádherný podvečer. Pokud jste doma v práci a máte třeba zahradu, tak si dovedu představit, že teď jste si dali nohy do bazénu, nebo roztopili grill, nebo natočili to orosené pivko. Užívejte letní večer pořádně, první letní večer, bych řekl, letošního června. Za chvilku vás vezmu za Jankem Ledeckým. Vyrazil mezi lidi jako děda s kočárkem. To byste nevěřili, co mu na to řekli.
4: Frekvence 1.

0: Jan Kledecký na Frekvenci 1. To byste nevěřili, jaký rozruch zbudí právě on, když vyrazí jako děda na ulici s kočárkem. Blesk si toho všiml tenhle týden a upřímně při pohledu na Jana Kledeckého by asi nikdo neřekl, že je pyšným dědou. Zpěvák celý život hodně sportuje, tělo má vysekané jako málo který muž v jeho věku. No a jelikož jeho syn Jonáš má už 3letou holčičku, tak jako správný dědeček prostě občas nabízí pomocnou ruku. Víte, když je čas, řekl Jan Kledecký, tak jezdím s kočárkem. Ze začátku se mi stávalo, že se za mnou lidi otáčeli s nechápavým výrazem, že jim něco uniklo. Prostě si mysleli, že je to moje dítě, řekl Blesku a dodal. Ale já na rozdíl od skutečných otců, v mém věku se za kočárkem usmívám, protože vím, že ho za chvíli vrátím. Všiml jsem si, že starší tatínkové mají takový vyděšený až soucitný výraz, řekl Jan Kledecký v Blesku. No, já musím říct, že jsem to měl, když jsem byl malý kluk, tak jsem to měl opačně. Mě si tatínek pořídil hodně pozdě, až v 65 letech, takže si všichni vždycky mysleli, že je to můj dědeček. No a mě to jako malého kluka děsně rozčilovalo a všem jsem vysvětloval, že tohle je táta, no, jenom trošičku starší, tak o co jde, že jo. Rozhodně, víme, jak se někdy udělají rychlý úsudek lidé a jak se drby umí rozjet, takže prosím vás, ne, Janek Ledecký nemá mladou milenku nebo novou ženu, s níž by měl holčičku. Se svou ženou je už přes 30 let a v kočárku je jeho vnučka.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Obrovský hit britských Wham, Wake Me Up Before You Go Go na frekvenci. Přemýšleli jste někdy o tom, proč se v té písničce zpívá Wake Me Up, tedy vzbudně, Before You Go Go, než půjdeš, půjdeš? Jako, jaký tohle to má význam? George Michael o tom mluvil v jednom rozhovoru. A ona je to vlastně přesmyčka, která vznikla úplnou, ale úplnou náhodou. Jednou ráno našel od někoho blízkého na stole vzkaz Wake me up before you go. Zbudně, než půjdeš. Ale ve skutečnosti ten člověk, který mu to psal, se upsal a napsal Wake me up up before you go. A když už tam napsal omylem ta dvě up, a což byl jako fakt jako náhoda. Náhoda a nehoda doslova. No tak k tomu dopsal go go na konci. Wake me up up before you go go. Aby to byla větší legrace, jako prostě takový fórek na lístečku. A George Michaelovi se to tak strašně zalíbilo, že ho to inspirovalo k názvu téhleté písničky. Dvojité up už z toho vypadlo a zmizelo, ale go go nakonec zůstalo. Tak tedy Wake Me Up a Before You Go Go a hudební duo Wham na frekvenci 1. Ty jste právě teď slyšeli, no a my teď míříme za novou muzikou. Vzpomeneš si, nádherný duet, pod kterým jsou podepsáni Eva Farná společně s Mirajem.

0: Pojďte se se mnou zastavit u našeho ranního vysílání. Na kafe za Márou a za Lubkou dorazil dneska herec Vladimír Polívka, kterého můžete už brzy vidět v novém českém filmu Po večerce. Přišel ho trochu představit, hraje tam manažera na pokraji vyhoření, který se teda shodou okolností stane hlavním táborovým vedoucím. Na natáčení filmu Po večerce se potkal s Ondřejem Pavelkou, Danou Batulkovou, kteří ve filmu stvární jeho rodiče, anebo třeba s herečkou Evou Podzimkovou. Přiznám se, že pro Evu Podzimkovou, nebo možná ji znáte jako Evu Josefíkovou, já osobně mám teda jako obrovskou slabost jako chlap. Ale zpátky k Vladimíru Polívkovi. Co pro něj bylo na natáčení filmu Po večerce nejtěžší?
1: No tak samozřejmě vzhledem k tomu, že to má vlastně být z prostředí a je z prostředí tábora, tak tam nesmí chybět ty děti. A to si myslím, že je těžké natáčet s jedním dítětem, potom je s 5 dětma, to je náročné, ale s 50 dětma, třeba noční směny a takhle, tak to si myslím, že skutečně je na hranici toho, jako já bych na to odvahu neměl. Já být jako vedoucí takovýchhle projektů, i jako filmu nebo tohle. Já mám teďka doma půlroční holčičku a jako představa, že těch dětí je 50, je pro mě šílená. Tohle bylo asi nejtěžší, to bych řekl jako určitě, že ano.
0: No a my máme doma třeba 4 děti a všichni se nás ptají, pro boha, jak to dáváte, že z toho nezešílíte? A my na to se ženou vždycky s úsměvem odpovíme, ale jako my to nedáváme, ale stejně je to fajn. Rozhodně, zpátky k Vladimíru Polívkovi a filmu Po večerce. On v tom ranním vysílání tady na Frekvenci 1 přiznal, že sám na táboře nikdy nebyl. Otázka je proč.
1: Představa, že mě někdo bude budit v noci kvůli nějakému bobříkovi odvahy, pro mě byla prostě velice náročná ta představa a ještě když jako si představím, kdo by mě vařil třeba na takových táborech, byla pro mě odstrašující, protože já jsem byl mamánek a já chtěla, aby mi vařila maminka. A to trvalo dlouho, to trvalo tak do 11-12 let a jsem prostě říkal, proč bych někam měl se nechat budit v noci u bobříkovi někde. Já jsem to jenom nechápal, takže mě to bylo nabídnuto, ale jsem nechtěl. No, mohl bych, ale nechci. No.
0: Tak pokud máte chuť slyšet celé povídání s Vladimírem Polívkou, mrkněte na náš web frekvence1.cz, už je tam pro vás rozhovor, ten záznam z toho dnešního rána připravený celý. No a pokud byste rádi viděli novou českou komedii a film Po večerce, tak přesně za týden ve čtvrtek bude v kinech. Tak se na to mrkněte.

0: Řeknu vám, neuvěřitelné nervy jsou tu na fotbalové mistrovství, kde o česti hrajeme proti Jihoafrické republice.
1: Fotbalový šampionát na Frekvenci 1.
0: Jen tak po očku stačím při vysílání sledovat fotbal. Velmi rychle jsme se dostali do vedení 1-0. Držíme to. Kolegové, co sledují zápas tady v rádiu, teda říkají, že se na to nedá moc koukat. Pomalý, neakční, opatrný fotbal je to podle nich. Ale tak co? Na to se už historie neptá, že jo, když vyhrajete. Ale před chvílí jedna pitomá ruka. Jihoafričané dostali možnost střílet penaltu. No a co myslíte? Dal ho tam. Tak teď aktuálně je to 1-1 a je téměř 90. minuta zápasu. Finále, možná se bude něco málo prodlužovat, to se za chviličku ukáže a my nemáme vůbec, ale vůbec nic jisté. Ale rozhodně fandíme společně s vámi. Držte palce nároďáku.
1: Frekvence 1 fandí fotbalu.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Astrolog Antonín Baudyš mladší. A tak vám pomůžeme zjistit, co vás čeká a jak to vidí hvězdy. Bude k tomu stačit zavolat do rádia a mít přesné datum, čas a místo narození.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
3: Poznejte skryté srdce evropských metropolí. Od Barcelony po Helsinky sledujeme, jak obrovské městské trhy každý den zásobují milovníky jídla. Cesta potravin, lidé v zákulisí a fascinující svět, který drží města při životě. Tržnice světa na obrazovkách televize Relax.
0: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě s výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz. 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Káťo, pořád 1-1?
5: Je to tak.
4: Ajajajaj, žádná sláva. No nic, tak Káťa Vavřínová, jdeme na zprávy.
5: Tak dobrý večer, jak zaznělo, stav zápasu české fotbalové reprezentace proti EAR skončil výsledkem 1-1. Ministr Červený jmenoval nového šéfa Krkonošského národního parku a uzavírku stále hlásí z D35 směrem na Olomouc. Ředitelem správy Krkonošského národního parku dnes ministr životního prostředí Igor Červený jmenoval pedagoga České lesnické akademie Trutnov Petra Moravce. Ten nahradil Robina Boniše, který ministr odvolal z funkce letos v březnu. Krkonošský národní park je nejstarším národním parkem v Česku. Byl založen v roce 1963 a rozkládá se na 55 tisících hektarech. Kšeftování z řidičáky některé uchazeče o zkoušky zbrzdí o měsíce. Policie totiž zatýkala a nové žáky nemá kdo testovat.
6: Jak upozornil web České televize, v posledních letech policie aktivně zasahuje proti úplatným komisařům a ti tak míří za mříže. Vyvstává ale jiný problém. Kdo je nahradí? Například v Praze Západ zůstaly porazy jen 3 z původních 12. Takže i když žáci jsou připravení a mají všechny znalosti za sebou, na závěrečné zkoušky čekají dlouhé měsíce. Radnice se omlouvají, ale nemají s problémem co dělat. Komisaři totiž nejsou. Ministerstvo tvrdí, že jich je na Česko dostatek, jen jsou prý podle nich neefektivně rozmístění po republice. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
5: A míříme na světový šampionát ve fotbale. Čeští fotbalisté v druhém utkání na mistrovství světa remizovali z JAR 1-1 a vzdálil se jim tak postup ze skupiny. Studenti Smíchovské střední školy vytvořili 3D model vyhlazovacího tábora Osvětim Březinka. Vytvořili taky prostředí, v němž se lidé mohou s brýlemi na virtuální realitu projít tábory Osvětim a Osvětim Březinka. Jejím cílem bylo podat veřejnosti toto téma moderní a srozumitelnou formou. České tiskové kanceláři dnes o tom informoval mluvčí školy Patrik Miller. Fotbalisty Jablonce posílil záložník Roman Horák. 21-letý hráč přestoupil z pražské Sparty a podepsal víceletou smlouvu. Severočeši o tom informovali na webu.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Na horách zejména na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě naměříme 28 až 31 stupňů, na horách se denní maxima zastaví na 25 stupních.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
5: Jak to vypadá na silnicích, tak to ví Vlaďka.
7: Dále je uzavřená dálnice D35 na 279. kilometru ve směru na Olomouc z důvodu odklízecích prací po požáru nákladního vozidla. Odklon dopravy je na 281. kilometru exit Přáslavice. A porouchané osobní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D11 na 76. kilometru na trase z Hradce Králové do Prahy. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic. Blatka.
5: Ze zpráv je to vše, slovo už má Ondra Kubala.
4: Káťo, co jsi dělala, prosím tě, takhle v roce 98?
5: Tak už jsem asi uměla chodit, pořád jsem dudlala dudlík.
4: Byla jsem na světě.
5: Byla jsem na světě
4: na příkrmech, dobře. No. Já jsem končil základku, tak popojedem. Rozhodně, za malou chviličku vás vezmu do roku 1998. Připravený je Frekvence 1 čtvrteční flashback. No a mrkneme se na to, co jsme tehdy prožívali a hlavně, jaká muzika tehdy vznikala.
0: Frekvence 1 a Ondra Kubala.

0: Rok 1998. Vzpomínáte si na něj ještě? Pojďte se mnou trošičku zaspomínat na Frekvenci 1. Mám pro vás připravený čtvrteční flashback. Co to bylo za rok? Co jsme tehdy prožívali? No tak Robert Záruba si pořádně toho roku zakřičil v televizi. Takhle.
1: Otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje! Jsme olympijští vítězové!
0: No jo, byl to ten rok, kdy jsme získali to legendární zlato na zimní olympiádě v Naganu. Ale byl to taky rok, kdy se stal Václav Havel podruhé prezidentem samostatné České republiky. Byl to rok, kdy začal psát první zprávy portál iDnes.cz. A byl to rok, kdy se Miloš Zeman s Václavem Klausem domluvili na té slavné opoziční smlouvě. No a byl to taky rok 98, kdy na českobudějovickém sídlišti Vltava se srazily dvě stíhačky MiG-21 a po pádu zranili několik lidí. A já si do dneška pamatuju, že tehdy mezi lidmi koloval vtip, jak přiběhne na budějovickém sídlišti Vltava malý chlapeček s maminkou do kuchyně a křičí: "Mámo, táto, v komoře je MiG." No, tak, to byl rok 1998. Jaká muzika tehdy vznikala? Co tvořili naši umělci, nebo ti zahraniční? Tak třeba Lucie Bílá nejdřív roztopila troubu. Aby v zápětí zjistila, že jí zpívá někdo Requiem. Skupina Lucie otevřela svého vánočního medvídka.

Iveta Bartošová otevírala na Vánoce ne medvídka, ale tři oříšky. Lunetici se vyznali, že mají rádi svoji mámu. No a Ilona Čáková v Česku přespívala slavnou Madonu. La Isla Bonita, no a pak se hned ptala, proč jí nemá nikdo rád. To Janek Ledecký víc než tisíckrát. Zkoušel zapomenout. No možná i na to, jak kabáti zjistili, že čert tehdy na koze jel. Argema měla v roce 98 Modrý pondělí. A Tichá dohoda toho roku uspořádala svůj večírek osamělých srdcí. No a František Nedvěd, tak ten se vydal do světa s kočovnými herci. Kočovní herci tu jsou, zimy, léto, přijel k nám. No a potom tady byl dneska, kdyby byly sociální sítě, tak bychom řekli jeden doslova.

0: Vzpomínáte DJ Lucifer, Zlatopojď na to, tehdy ta písnička zněla snad ze všech koutů a my na základce jsme z toho byli teda úplně paf, co všechno se může objevit v české hudbě. A samozřejmě se nám to strašně, ale strašně líbilo. No a když se podíváme do světa, tak Celine Dion si trošku zajezdila na Titanicu. Mike Oldfield zpíval o muži v dešti. Já zpíval, spíš hrál na kytaru přitom. No a Madonna si přála, že by bylo skvělé, kdyby dokázala rozmrazit něčí srdce. Hitem Frozen tehdy zasáhla celý svět, nebyla snad země, kdyby se s ním nedostala do top 5 hitparádové. Byla to nová Madonna, tajemná, černovlasá, zahalená do černého sametu, pomalovaná henou, bloudící pouští a měnící se v hejno ptáků, nebo běžící černou dogu. Takhle vypadal klip k písničce Frozen. I to byl rok 1998. Tak vám právě Madonu za chvilku posílám.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Cože? Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
1: Když je bezdrátový vysavač, proč ho stejně musíme nabíjet drátem? Šimon, 22 let, ze Zlína.
2: No, Šimon, jako já jsem teďka si zrovna koupil nějaký elektrický spotřebič a Šimon jako naznačuje velmi zajímavou věc, že jak se nazývají bezdrátový jako věci, věcma, který stejně nabíjíš drátem, jo, jako je to zvláštní.
1: On jako ten počátek jako musíš tím drátem a ten konec tím drátem, to mezi tím je bezdrátový, jakoby, no.
2: No, tak tohleto, jako těmhletím, tohleto optiku je bezdrátový úplně všechno.
1: No.
2: Třeba...
1: No, hodně.
2: Jako všechno, třeba míč fotbalový je bezdrátový.
1: Je. Ne, strašně věcí je takhle bezdrátových a proto si častokrát naběhneme tady na tohleto, že si koupíš něco bezdrátovýho. Že jo?
2: Ono je to přitom jenom něco, protože ta, jako ta vlastnost, že to je bezdrátový, vlastně neoznačuje vůbec nic.
1: Ne,
2: je úplně zbytečný přídavný jméno, protože bezdrátový je všechno.
1: Jo.
2: No to si myslím, že jsme odpověděli, co on se ptá, že...
1: Když je bezdrátový vysavač, proč ho stejně musím...
2: No, protože je to prostě jenom vysavač.
1: Jo.
0: Cože?
3: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

Jeden z největších hitů Roye Orbisona, You Got It, který vyšel jako single v roce 89. Co se ale moc neví, že to byl jeho posmrtný hudební comeback, protože on se té písničky nedožil. Roye Orbison dostal infarkt v prosinci 88. Ten infarkt bohužel nepřežil a až v lednu 89 vyšla tahle ta písnička. Takže je to vlastně jeho velký hudební posmrtný comeback, který si už neměl možnost užít. Ta písnička budovala po celém světě, podíleli se na jejím napsání tehdejší velké osobnosti americké hudby, ale třeba i jiné legendy, jako George Harrison, který je jako bývalý člen Beatles, tehdy už bývalých Beatles, pomáhal neoficiálně napsat a dokonce se ta písnička míchala ve studiu George Harrisona doma ve Velké Británii. A ta písnička vznikla, myslím, You Got It od Roye Orbisona, vlastně jako taková vánoční jam session v roce 87 u Orbisonových doma. Sešli se tam muzikanti, jamovali a začali hrát na malém Casio klávesách, na malých Casio klávesách a tak nějak ta písnička prostě z toho vyrazla sama. Jako upřímně na to, jak je to obrovský hit, úplný zázrak, že vznikla takhle náhodou. Ale někdy to tak u těch velkých hitů bývá. No a videoklip jste mohli ale k ní vidět. Jak je možné, že jste mohli vidět k téhle písničce videoklip, když vyšla až po smrti Roye Orbisona? On jí zvládl během svého života jednou jedinkrát zaspívat naživo. To jediné vystoupení bylo 19. listopadu 88, bylo to v Belgii a záběry z toho koncertu se potom staly oficiálním videoklipem. Bylo to jenom pár týdnů před jeho smrtí a vlastně to bylo jeho také poslední veřejné vystoupení. Takže ještě, že tam tu písničku živě zahrál, ještě předtím, než jí vydal, protože jinak bychom ten klip a ty záběry z koncertu asi nikdy neměli.

0: Ahoj, Tereza Kerndlová. Jestli toužíte po diamantech, tak vám jich teď pár posílám. Tady na Frekvenci 1.
1: A když spolu spíme,

0: Pojďte se mnou za Jabloňákem, za naším kolegou, skvělým imitátorem Petrem Jablonským. V neděli tady s vámi bude v nedělním lifeu po 13. hodině, jako každou neděli, tak se říká, jak se říká na značkách, ale minulý víkend mu volal Luboš od Blanska a chtěl dát řeč s Františkem Ringočechem, jak prý mu jde malování.
1: Ahoj, Franto.
2: Nazdar, vezmem to všechno po pořádku, tak co se chceš zeptat, teda na obrázky, jo?
1: Na obrázky, já chci malování obrázku a jestli by se dal eventuálně nějaký koupit aj.
2: Tak samozřejmě, já obrázky maluju, prodávám. Teď jsem se vrhnul na portréty. Chodí ke mně takový paničky, starší, abych jim udělal portrét. A já jsem gentleman a je hezky přivítám. Teď se mě zrovna ptala jedna, přišla, říkala, Františku, budu si na tom obrázku podobná. A já jako gentleman říkám, nebojte se, milost paní, nebudete. Takže jako u mě se každá cítí dobře, ale můžu ti namalovat i nějaký obraz třeba na zakázku. Co by si chtěl?
1: Ne. Já bych nechtěl obraz na zakázku. Já bych spíš nějakou tu paničku, která si není podobná.
2: Tak paničku ti nenabídnu, kamaráde, bohužel. To již já, když nějakou vidím, tak hnedka po ní jdu. O tu se dělit nebudu.
1: To je mě jasný, Františku. Znám tě, jak se má tvůj kosour.
2: Bezvadně, no, můj kocourek se má vždycky dobře, já se o něj hezky starám, krásně, úžasnej, no, kvůli jaký ne, pojď se ukázat do rádia.
3: Měl.
2: Mám tady jedno, jak tě pozdravil, slyšel jsi to?
1: Děkuju, Františku, děkuju kocourkovi, Kuliatinovi.
3: Měl.
2: No, tak už vypadni.
1: Co říkáš na ten náš fotbal zatím, no?
2: Je, na to se ani neptej vůbec, já myslel, že přijdu v oči. No prostě, chtělo by to malinko přidat, jo? Ahoj.
1: Měj se krásně taky, ať se ti daří v malování a v osobním životě, ahoj.
2: Čau.

0: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
1: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A úderem 21. Káťa Vavřínová.
3: Dobrý večer. Muž na Berounsku střílel po policii. Pražští zastupitelé odvolali Prokopa z postu předsedy kontrolního výboru a pozor na nehodu na D1 směrem na Brno. Muž se zbraní v Králově dvoře na Berounsku střílel po policistech a zabarikádoval se v domě. Když dovnitř pronikla zásahová jednotka, našla střelce mrtvého. Nikdo další se nezranil. Uvedla to dnes večer policie na síti X. Pražští zastupitelé odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva Ondřeje Prokopa kvůli jeho kauze nepřiznaných bytů. V hlasování to podpořili všechny kluby, kromě hnutí ANO a SPD. Prokop se z jednání omluvil. Na jeho místě v čele výboru zastupitelé zvolili Jana Hušbauera, podle kterého se jedná o dočasné řešení.
4: Zvolení do čela kontrolního výboru vnímám jako přechodné řešení, než kolega Ondřej Prokop bude mít možnost se vyjádřit k těmto mediálním nařčení.
3: Náměstek primátora Jaromír Beránek na zastupitelstvu řekl, že v pondělí na radě města předloží i návrh na Prokopovo odvolání z dozorčí rady dopravního podniku. Spojené státy ukončily blokádu veškerého námořního provozu směřujícího do íránských přístavů a z nich. Uvedlo to dnes velitelství amerických sil v příspěvku na síti X. Americké válečné lodě ale v oblasti zůstávají. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka sice po úvodní porážce 1-2 s Koreou na turnaji poprvé bodovali, i tak se jim ale vzdálil postup do vyřazovací fáze. V závěrečném duelu skupiny se za týden představí proti Mexiku v tamní metropoli a k účasti v play-off budou potřebovat domácí favorita porazit.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, na horách, zejména na severu a severovýchodě, se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo může taky zabouřit. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě naměříme 28 až 31 stupňů, na horách teploměry ukážou 25.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: A krátce po 21. hodině míříme na silnice.
5: Počítejte s uzavřenou dálnicí D35 u Olomouce mezi 281. až 276. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Tady mezi exitem Přáslavice a Holice. Na dálnici D1 se stala dopravní nehoda na 187. kilometru ve směru na Ostravu. Na dálnici D2 se bouralo na 44. kilometru ve směru na Brno. U obou nehod provoz přibržďuje, ale netvoří se souvislá kolona. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
3: Ze zpráv je to vše, pokračuje večer na Frekvenci 1 s Ondrou Kubalou.
6: No a Ondra Kubala pro vás má, přátelé, soutěž, večerní soutěž o nové knížky. Vybral jsem tentokrát napínavé detektivky a bude to soutěž hudební. Víte, kdo by měl, nebo kdo má dneska 60? Hudebník, skladatel, skvělý textař a taky frontman a zakladatel skupiny Tři sestry. Lou Fanánek Hagen. Takže ta dnešní soutěž bude věnovaná skupině Tři sestry a právě Fanánku Hagenovi. A Fanánkovi tedy. A je to velmi jednoduché. Já vám od teď až do 22. hodiny pustím jednu ze slavných písniček skupiny Tři sestry. Jasně, moc jí v našem playlistu neslýcháte, ale upřímně řečeno, 60 má člověk jenom jednou za život, takže bychom to měli tímhletím způsobem aspoň trošičku oslavit. Jakmile uslyšíte v našem vysílání Tři sestry, zvedněte telefon, na nic nečekejte a volejte 257-403-9. Ten z vás, kdo bude nejrychlejší, tak tady má jednu soutěžní otázku a když ji zvládnete, výhra bude vaše. Takže hlídejte Tři sestry v našem vysílání.
1: Frekvence 1

0: Lucie a Daniela na Frekvenci 1. Připomínám, že soutěžíme v téhle hodině o nové knížky. Lou Fanánek Hagen, frontman skupiny Tři sestry, má dneska 60. Tak jakmile uslyšíte Tři sestry v našem vysílání, zvedněte telefon a volejte 257 403 9. Ale to bude někdy, zatím to nebylo, bude to někdy od teď až do 22. hodiny. Rád bych vám ale teď představil jednu moc hezkou hudební novinku. Dovedete si představit Eda Sheerana společně s taneční muzikou od profesionálního DJe, který navštěvuje trancové a taneční party? No, možná se budete divit, ale ono tohle spojení prostě jde dohromady. A to je ta novinka, kterou bych vám chtěl představit. Ta písnička se jmenuje Repeat It a je pod ní podepsaný Ed Sheeran společně s jedním z těch nejúspěšnějších světových DJů a taky nejmladších DJů. A to je Martin Garrix, nizozemský DJ, který spojil s Edem Sheeranem svoje síly a výsledný efekt, nebo jak to dopadlo, uslyšíte za malou chviličku. Prostě typický Ed Sheeran, ovšem s elektronickou taneční hudbou. Martin Garrix patří, co se týká svého věku a úspěchu, vlastně jako k hudebnímu zázraku. On teď slaví 30. a k té písničce novinářům řekl, když ji spolu s Edem Sheeranem představovali novinářům. Víte, je to takový dárek mým 30. Ten nejlepší, jaký jsem si mohl přát. Na té písničce jsme totiž začali pracovat už před 12 lety. Bylo to v Nashvillu a dlouhou dobu jsem si myslel, že ji prostě nikdy nedoděláme. Takže to, že jsme ji konečně dokončili, je fakt neskutečné a já jsem nadšený, že se konečně dostává ven k lidem, kteří ji chtějí poslouchat. No a práce s Edem Sheeranem, no, tak ta byla skvělá. Je to úžasný člověk, umělec, ale taky jeden z mých nejbližších přátel z branže. Za ta léta jsme spolu prožili spoustu hezkých okamžiků a jsem hrdý na to, že můžeme vydat písničku, která pro nás oba dva hrozně moc znamená. Řekl holandským novinářům a americkým novinářům nizozemský DJ Martin Garrix. Pojďte si to poslechnout. Martin Garrix, mistr taneční hudby, a Ed Sheeran, tak jak ho znáte. A Repeat It.
1: Frekvence 1. Horká novinka.

0: Tak přátelé, je čas, abych zvednul jedno telefonní číslo. To nejrychlejší a to je tohle. Tady Frekvence 1 Ondra, dobrý večer, kdo tam?
1: Ahoj, tady Mirka.
0: Mirko, jsi jednoznačně nejrychlejší. Moc ti gratuluju. A vydržíme na drátě, za chviličku spolu soutěžíme. Domluveno?
1: Jasný.
0: Tak zatím, ahoj.

0: Frontman skupiny Tři sestry Lou Fanánek Hagen má dneska 60. No tak to musíme oslavit. Mirko, ahoj.
1: No, ahoj.
0: Byla jsi jednoznačně nejrychlejší. Prosím tě, jak se to dělá, že tvoje telefonní číslo tady začalo doslova blikat během prvních vteřin?
1: Asi jsem poznala hned ty první tóny a prostě byla rychlá.
0: A já jsem vám to ještě udělal český, že těžký, že jsem vám to smíchal do džinglu, aby to nebylo jako hned tak poznat, ale dobře ty. Milá Mirko, gratuluju, jdeš se mnou soutěžit. Mám tady tři knížky od vydavatelství MOBA, jsou to napínavé detektívky. Ta první se jmenuje Výstřel ve tmě, je to z cyklu Vraždy v Midwortu, je to detektívka ze Sussexu ze staré Anglie roku 1929. K tomu přidávám další detektívku, Smrt na lovu, to je anglická detektívka z nový doby. A pozor, kriminální thriller spisovatele Michaela Robotema Až budeš moje. Tak, tyhle tři knížky můžou být doslova tvoje. Znáš určitě Tři sestry, to je jasný. A možná tím pádem i tušíš, že Fanánek je nejenom fajn textář a prýma týpek, ale že je to taky skvělý hudebník, hudební skladatel. A že napsal spousty textů pro Karla Gotta, Lucí Bílou, Hanku Zagorovou a tak dál a tak dál. Je podepsaný pod spoustou písniček. Mimo jiné psal písničky pro těžkýho Pokondra. Znáš Pokondry?
1: No, znám.
0: Jo, Miloš Pokorný je dodnes naším parťákem tady na Frekvenci 1. Tak chviličku teď poslouchej a já na tebe budu mít jednu otázku, která se týká Pokondrů a Fanánka. Tohle je originální písnička od italského zpěváka, který si říkal Gazebo. I like Chopin. Ten originál asi všichni známe. No a Pokondři z toho udělali Mám rád Chopin.

0: A moje otázka zní, napsal Šopák pro těžký pokondry Fanánek Hagen? Ano nebo ne? Co myslíš?
1: Asi... Pravděpodobně ano, ale typuju.
0: Typuješ, že asi jo. Mám rád Šopák, čerstvý Šopák. Že by tohle to udělal s I Like Chopin.
1: No, netuším.
0: Jo, udělal to Fanánek. Udělal to Fanánek, výhra je tvoje a tři knížky. Řekni mi, kam ji budeme vlastně posílat, odkud voláš?
1: Kousek od Kladna.
0: Tak jo, do středních Čech, vydrž mi na drátě, vezmu si kontakt. Gratuluju, ahoj.
1: Ahoj.

0: Čaute, tu je Igor
1: z Holy
0: z kapely
1: No Name.
0: Zapni rádio
1: a vypni starosti.
0: Počúvate rádio Frekvencie 1.

0: Tohle byly na frekvenci jedna Shakespeare's Sisters. No ale teď jsou tady velké hlavy, to nejlepší z jejich podvečerního vysílání a vezmou vás na suši. Jenomže možná vás překvapí, co se k tomu pije.
1: Máte rádi suši?
2: Ne, já nemám rád ryby obecně a ještě je jíst syrový, můžeš si dát
1: suši bez ryby.
3: Takhle, já mám rád suši, ale jednou jsem se po něm regulérně přiotrávil, ale jakože opravdu přiotrávil.
2: Přispustil plyn k tomu.
4: Velké hlavy, frekvence jedna.
3: Hele, suši se má správně jíst rukama, ne hulkama, víte proč?
1: Nevíme.
2: No. Ti smrděli pořádně.
1: Jenom dvě věci.
2: No, ne, ráno, jako suši.
3: Hele, neporušit kompaktní skladbu kousků, to je důležité především u nigiri, kdy se na rýžový noček pokládá ryba.
1: Aha.
3: Proto se to nemá jako...
1: Nemáš do toho píchat tu hůlku.
3: Nemáš do toho šťouchat nebo to mačkat.
2: Kompaktní, a vždycky, když ty lidi vidím, jak to jí, tak...
1: No, tak mi se to líbí. Já to totiž už se taky naučila, tak to dáš mezi ty hůlky, namočíš to tam do toho
2: hnědýho wasabi,
1: že ho dáš si na to ten záhled, pak to totiž do pusy, rozkoušeš.
3: Popisuješ to hezky, ale zásadní informace přijde teprve teď.
2: No?
3: Japonci k suši nejčastěji pijí...
2: Pivo.
1: Sake.
3: Pivo.
2: Pivo, já jsem to věděl.
3: Pivo.
1: I přesto ti to nechutná, jo?
2: Já taky piju pivo, ale nejím suši.
3: Proč bych nutně k pivu měl jíst suši, že jo?

Rednex na frekvenci 1 a na hodinách už za malou chvíli 22. Takže je čas, abych se s vámi rozloučil a popřál vám dobrou noc, ale ještě než to udělám, tak rychlá pozvánka k zítřejší show Konečně pátek. Protože zítra v 9 dorazí do večerního pokecu. Možná bych mohl teď říct, možná přijde i kouzelník, ale ona by to nebyla pravda, protože určitě přijde i kouzelník. Jirka Hadaš, který je dokonce spoluorganizátorem mistrovství republiky v moderní magii. A tak si budeme povídat, jak se dnes vytváří kouzla pro děti i dospělé, co si myslí o kouzelnicích a iluzionistech, kteří se třeba svoje profily na sociálních sítích postavili na tom, že prozrazují, jak se kouzla dělají. No a taky mě bude hrozně zajímat, jak vlastně mezi sebou kouzelníci můžou na takové mistrovství republiky a později třeba i na mistrovství světa soutěžit. Jako, kdo toho nechá zmizet víc, nebo kdo má víc králíků v klobouku, já fakt nevím, ale hrozně se na tenhle ten pokec s kouzelníkem Jirkou Hadašem zítra těším. Tak mějte se fajn a co jiného bych vám teď, když mluvíme o kouzelnicích a magii, mohl zahrát než Queeny. A kind of

0: o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity. Je to tak správně, jen se neumím. A oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
2: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
2: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti. 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Čeští fotbalisté na mistrovství světa remizovali s JAR 1-1. Šéf hasičů odvolal ředitele ústavu jaderné ochrany a v pátek udeří tropy. Naměříme až 35 stupňů. Od mikrofonu vás u zpráv vítá Kateřina Vavřínová. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na světovém šampionátu v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si tak zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. Svěřenci trenéra Koupka sice po úvodní porážce 1-2 s Koreou na turnaji poprvé bodovali, i tak se jim ale vzdálil postup do vyřazovací fáze. V závěrečném duelu skupiny se 25. června představí proti Mexiku v tamní metropoli a k účasti v play-off budou potřebovat domácího favorita porazit. Česká národní banka poprvé od loňského května zvýšila základní úrokové sazby na 3,75%. Jak to bude s hypotékami, tak na to v presklubu odpovídal ekonom Štěpán Křeček.
4: Přeci jenom můžeme vypozorovat, že ty věci se navzájem trochu ovlivňují a jestliže ty krátkodobé úrokové sazby narůstají, tak lze očekávat, že se to postupně bude promítat i do těch dlouhodobějších úrokových sazeb a tím pádem ty hypotéky budou zdražovat.
3: Celý rozhovor si můžete poslechnout na našem webu www.frekvence1.cz. Generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček odvolal ředitele Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany Tomáše Dropu, a to kvůli zjištěním o školení čínských vojenských expertů v ústavu. Současně zadal kontrolu ústavu se zaměřením na vzdělávací akce a návštěvy zahraničních návštěvníků. Vedením úřadu bude dočasně pověřen náměstek pro výzkum a vývoj Jakub Vaněk. Čas, který stráví Češi denně na sociálních sítích, se letos snížil o 6 minut na 137 minut, tedy stále je to přes 2 a čtvrt hodiny. Neznamená to ale, že by Češi sítě opouštěli, méně aktivně na nich ale hledají, komentují nebo publikují vlastní obsah.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
3: Pátek bude jasný nebo skoro jasný, přes den až polojasný. Na horách, zejména na severu a severovýchodě, se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo taky zabouří. Udeří tropy, nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 35 stupňů. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.
1: Frekvence 1.
0: To nejlepší z muziky.
5: Frekvence 1. Život pro nedá.

0: to se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Frekvence 1.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: užijte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
2: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Zastupitelé Prahy odvolali Prokopa z funkce předsedy kontrolního výboru. Podpora na stavbu nájemního bydlení se sníží a pátek bude tropický. Naměříme až 35 stupňů. U zpráv vás na Frekvenci 1 zdraví Kateřina Vavřínová. Pražští zastupitelé odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva Ondřeje Prokopa kvůli jeho kauze nepřiznaných bytů. V hlasování to podpořili všechny kluby, kromě ANO a SPD. Prokop se z jednání omluvil. Na jeho místo v čele výboru zastupitelé zvolili dalšího zastupitele hnutí Jana Hušbauera. Podle něj se jedná o dočasné řešení.
4: Zvolení do čela kontrolního výboru vnímám jako přechodné řešení, než kolega Ondřej Prokop bude mít možnost se vyjádřit k těmto mediálním nařčením.
3: Náměstek primátora Jaromír Beránek na zastupitelstvu řekl, že v pondělí na radě města předloží i návrh na Prokopovo odvolání z dozorčí rady dopravního podniku. Podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se oproti původní podobě nastavené bývalou vládou sníží. Nově bude pokrývat 75 až 85% celkových nákladů na výstavbu. Přímá dotace pak bude činit 15 až 30% podle kraje. Na tiskové konferenci to uvedli zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu podpory investic. Velká Británie poskytne Ukrajině nové zbraně a vojenské vybavení v celkové hodnotě 750 milionů liber, v přepočtu 21 miliard korun. Oznámila to britská vláda. Pomoc bude zahrnovat 350 protiletadlových střel, 150 tisíc dronů a také radary. Fotbalisty Jablonce posílil záložník Roman Horák. 21-letý hráč přestoupil z pražské Sparty a podepsal víceletou smlouvu. Severočeši o tom informovali na svém webu.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Pátek bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Na horách zejména na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Denní maxima budou tropické. Naměříme 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě 28 až 31 stupňů. Na horách se denní maxima zastaví na 25 stupních. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.
2: Frekvence 1.
0: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
0: Z muziky.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Čeští fotbalisté na mistrovství světa remizovali s JAR 1-1. Šéf hasičů odvolal ředitele ústavu jaderné ochrany a v pátek udeří tropy. Naměříme až 35 stupňů. Od mikrofonu vás u zpráv vítá Kateřina Vavřínová. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na světovém šampionátu v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si tak zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. Svěřenci trenéra Koupka sice po úvodní porážce 1-2 s Koreou na turnaji poprvé bodovali, i tak se jim ale vzdálil postup do vyřazovací fáze. V závěrečném duelu skupiny se 25. června představí proti Mexiku v tamní metropoli a k účasti v play-off budou potřebovat domácího favorita porazit. Česká národní banka poprvé od loňského května zvýšila základní úrokové sazby na 3,75%. Jak to bude s hypotékami, tak na to v presklubu odpovídal ekonom Štěpán Křeček.
3: Přeci jenom můžeme vypozorovat, že ty věci se navzájem trochu ovlivňují a jestliže ty krátkodobé úrokové sazby narůstají, tak lze očekávat, že se to postupně bude promítat i do těch dlouhodobějších úrokových sazeb a tím pádem ty hypotéky budou zdražovat.
2: Celý rozhovor si můžete poslechnout na našem webu www.frekvence1.cz. Generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček odvolal ředitele státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany Tomáše Dropu, a to kvůli zjištěním o školení čínských vojenských expertů v ústavu. Současně zadal kontrolu ústavu se zaměřením na vzdělávací akce a návštěvy zahraničních návštěvníků. Vedením úřadu bude dočasně pověřen náměstek pro výzkum a vývoj Jakub Vaněk. Čas, který stráví Češi denně na sociálních sítích, se letos snížil o 6 minut na 137 minut, tedy stále je to přes 2 a čtvrt hodiny. Neznamená to ale, že by Češi sítě opouštěli, méně aktivně na nich ale hledají, komentují nebo publikují vlastní obsah.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Pátek bude jasný nebo skoro jasný, přes den až polojasný. Na horách, zejména na severu a severovýchodě, se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo taky zabouří. Udeří tropy, nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 35 stupňů. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

I've been reading.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Astrolog Antonín Baudyš mladší. A tak vám pomůžeme zjistit, co vás čeká a jak to vidí hvězdy. Bude k tomu stačit zavolat do rádia a mít přesné datum, čas a místo narození.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Zastupitelé Prahy odvolali Prokopa z funkce předsedy kontrolního výboru. Podpora na stavbu nájemního bydlení se sníží a pátek bude tropický. Naměříme až 35 stupňů. U zpráv vás na Frekvenci 1 zdraví Kateřina Vavřínová. Pražští zastupitelé odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva Ondřeje Prokopa kvůli jeho kauze nepřiznaných bytů. V hlasování to podpořili všechny kluby, kromě ANO a SPD. Prokop se z jednání omluvil. Na jeho místo v čele výboru zastupitelé zvolili dalšího zastupitele hnutí Jana Hušbauera. Podle něj se jedná o dočasné řešení.
2: Zvolení do čela kontrolního výboru vnímám jako přechodné řešení, než kolega Ondřej Prokop bude mít možnost se vyjádřit k těmto mediálním nařčením.
1: Náměstek primátora Jaromír Beránek na zastupitelstvu řekl, že v pondělí na radě města předloží i návrh na Prokopovo odvolání z dozorčí rady dopravního podniku. Podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se oproti původní podobě nastavené bývalou vládou sníží. Nově bude pokrývat 75 až 85% celkových nákladů na výstavbu. Přímá dotace pak bude činit 15 až 30% podle kraje. Na tiskové konferenci to uvedli zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu podpory investic. Velká Británie poskytne Ukrajině nové zbraně a vojenské vybavení v celkové hodnotě 750 milionů liber, v přepočtu 21 miliard korun. Oznámila to britská vláda. Pomoc bude zahrnovat 350 protiletadlových střel, 150 tisíc dronů a také radary. Fotbalisty Jablonce posílil záložník Roman Horák. 21-letý hráč přestoupil z pražské Sparty a podepsal víceletou smlouvu. Severočeši o tom informovali na svém webu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Na horách, zejména na severu a severovýchodě, se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Denní maxima budou tropické. Naměříme 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě 28 až 31 stupňů. Na horách se denní maxima zastaví na 25 stupních. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.
0: Frekvence 1.

0: Jak se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz
1: a už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Čeští fotbalisté na mistrovství světa remizovali s JAR 1-1. Šéf hasičů odvolal ředitele ústavu jaderné ochrany a v pátek udeří tropy. Naměříme až 35 stupňů. Od mikrofonu vás u zpráv vítá Kateřina Vavřínová. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na světovém šampionátu v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si tak zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. Svěřenci trenéra Koupka sice po úvodní porážce 1-2 s Koreou na turnaji poprvé bodovali, i tak se jim ale vzdálil postup do vyřazovací fáze. V závěrečném duelu skupiny se 25. června představí proti Mexiku v tamní metropoli a k účasti v play-off budou potřebovat domácího favorita porazit. Česká národní banka poprvé od loňského května zvýšila základní úrokové sazby na 3,75%. Jak to bude s hypotékami, tak na to v presklubu odpovídal ekonom Štěpán Křeček.
2: Přeci jenom můžeme vypozorovat, že ty věci se navzájem trochu ovlivňují a jestliže ty krátkodobé úrokové sazby narůstají, tak lze očekávat, že se to postupně bude promítat i do těch dlouhodobějších úrokových sazeb a tím pádem ty hypotéky budou zdražovat.
1: Celý rozhovor si můžete poslechnout na našem webu www.frekvence1.cz. Generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček odvolal ředitele státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany Tomáše Dropu, a to kvůli zjištěním o školení čínských vojenských expertů v ústavu. Současně zadal kontrolu ústavu se zaměřením na vzdělávací akce a návštěvy zahraničních návštěvníků. Vedením úřadu bude dočasně pověřen náměstek pro výzkum a vývoj Jakub Vaněk. Čas, který stráví Češi denně na sociálních sítích, se letos snížil o 6 minut na 137 minut. Tedy stále je to